you like a tweet, I'll hit your jawbone. Cut you with my teeth.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.
1: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

Český rozhlas. Rádio Wave.

0: Night Air.
1: Night Air. Hudební mix Rádia

Český rozhlas Radio Wave. Fake records.

0: Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Spinning Girl. Spinning War.

jdi pryč.

0: nemůžu normálně jíst.
1: Tak splenu s nocí jako ty, když venku začíná.
0: Jako chtěla bych si to hodně dát, ale prostě trochu silnější
1: jaká. Prosím, odejdi pryč.

Prosím tě, odejdi pryč. Rodiče o ní chtějí spát, ale ty jsi samotnýho prosince protiklad.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave.

O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu. Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave. youtube.com/radiowave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: pátek 11. září a 8. hodina raní, a to znamená jediné naše dnešní první zprávy, které nám přináší Jirka Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Česká vláda zatím nepočítá s vydáním celkem 5% HDP na obranu v roce 2035. Jde přitom o závazek, který mají splnit všechny členské státy Severoatlantické aliance. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO je to ale nereálné. Kanada pomůže Ukrajině posílit protivzdušnou obranu. Balík pomoci v přepočtu za více než 5 miliard korun oznámil kanadský premiér Mark Carney po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Calgary. Kanada tak plánuje v příštích 2 letech posílit výrobu dronů. Třetinu produkce bude podle Carneyho dodávat na Ukrajinu. Francouzský prezident Emmanuel Macron na závěr včerejšího 2denního mezinárodního summitu o vesmíru v Paříži vyzval k uskutečnění evropského pilotovaného letu do kosmu do 10 let. Informoval o tom agentura AFP. Evropa nemá k dispozici vlastní kosmické lodě pro lety posádek do vesmíru, v dopravě kosmonautů proto spoléhá na služby americké. V kubánské metropoli uzavřeli zoologickou zahradu, největší v zemi, kvůli nedostatku elektřiny a vody pro její provoz. Informovalo o tom několik kubánských zpravodajských serverů. Zoologická zahrada v Havaně neuvedla datum, kdy měla být uvedena znovu do provozu, a není jasné, co se stane s jimi asi 15 000 zvířaty. Kubánská ekonomika je už mnoho let v krizi, k níž přispěly americké sankce. Letos se situace na 10milionové Kubě výrazně zhoršila kvůli ropnému embargu, které vyhlásil americký prezident Donald Trump.
1: Sport.
2: Basketbalisti USA ve čtvrtfinále mistrovství světa v Berlíně deklasovali Maďarsko 108-56 a postoupili do semifinále. V něm vítězky posledních 4 šampionátů nastoupí buď proti Austrálii nebo Španělsku. Druhou semifinálovou dvojicí tvoří Německo a Francie.
1: Počasí.
2: Zpočátku bude převážně zataženo, v jihovýchodní polovině území většinou s občasným deštěm. Během odpoledne bude oblačnost i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Začíná ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave. Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

Zadumoškou, tak se domáhnu, kde mi spadnou.

0: doznívá dancehallový král Darko Don, no, ale teď už jsou tady taky královny Sarah a Tereza. Čau, dobré ráno.
1: Ahoj, takový jako dancehallový ráno vlastně z toho klidně můžeme trochu udělat. Můžeme se rozproudit, máme 11. září.
0: Máme, no.
1: Pořád je to prostě, já se směju, protože mě propadala teďka tramvajnka, jo. To je opravdu ten datum, který já s tím mám jako spojený hlavně.
0: A, máš ji koupenou na rok
1: právě,
0: zase.
1: Mám ji koupenou zase na rok tím pádem, ale dobrý je, že prostě když si to nastavíš na 11. září, tak na to většinou nezapomeneš.
0: Je to jasný, no. Já s tím dancehallem můžu jenom přidat, že já jsem vlastně tančila tohle léto dancehall. Byla jsem na tanečním soustředění, zkoušela jsem se tam break, woke i dancehall.
1: A co z toho bylo nejlepší?
0: No, musím říct, překvapivě breakdance.
1: Fakt?
0: No, jo, stavila jsem se na hlavách.
1: Ty jsi tak šikovná tanečnice. No. Dancehall si můžete vyzkoušet právě třeba s Darko Donem, ať už u nás v playlistu, nebo v Excalibru, a myslím si, že tenhle podzim se tenhle žánr rozhodně jako nezastaví a nikam neodchází, takže pokud vás to chytlo, tak se tím dá imitovat letní počasí i v měsících, kdy už bude třeba pršet asi.
0: Super, a možná má i Darko Don nějaký koncert podzemní.
1: Hele, všechno na to koukneme, určitě bude jich mít víc, koncerty přicházejí, prostě léto už se nevrátí, ale ven do klubu a s lidma prostě můžete pořád.
0: Super, no tak to bude nabitej pátek, tentokrát od Sarah a Terezy, no a následuje AZ Check, Lichnovský, anebo Matyášovi kamarádi, no a my přejeme krásné páteční ráno.

0: Matyášovi kamarádi strach a úzkost, tak snad to není téma tohohle dnešního dne, našeho vysílání určitě ne.
1: Že? Pokud teda máte strach a úzkost z nějakého hmyzu, tak teď možná jako tady vysílám trigger warning, kdyby vás to mělo nějak rozhodit. Budeme se bavit právě o hmyzu, tentokrát ale ve vztahu k Taylor Swift a budou to vlastně takové nově pojmenované druhy hmyzu, na které přišli výzkumníci a hlavně teda výzkumnice z Kalifornské univerzity. Tenhle ten článek je z Insect Systematics and Evolution časopisu a popisuje 12 nových druhů, které byly objevený a jmenují se po Taylor Swift.
0: Je to tak, Taylor má nové uznání, její jméno teď nese několik nedávno objevených druhů běložravého hmyzu z Austrálie. Swifty filu zahrnuje 4 druhy. Jsou inspirovány právě samotnou umělkyní i několika jejími alby.
1: Takže vás tady čeká prostě, až budete v Austrálii. Swifty filus Taylore, Swifty filus Amator, Swifty filus Interpidus a Swifty filus Poetorum. Což zní jako trochu z Harryho Pottera, ale je to zároveň jako
0: nějaký kouzla právě.
1: Ze světa Taylor Swift a teď si říkáte proč. A ono vždycky teda se pojmenovávaly všechny věci, které jsme jako lidstvo nějak pojmenovávali podle prostě buď to lidí, co je objevili, nebo prostě evidentně nějakých jako slavných zpěvaček. No a právě doktorantka etymologie na téhle kalifornské univerzitě v Riverside, Sarah Schroeder.
0: A vidíš, moje jmenovkyně.
1: Je zpěvačtina, celoživotní faninka, no a tak to brala za úplně přirozené rozhodnutí.
0: No tak to je tak možná, jestli máte taky nějakou kamarádku nebo kamaráda z etymologie, tak třeba
1: po vás něco pojmenujou.
0: Nějaký mizák nebo houba.
1: Mě by zajímalo, jestli se ale ty Taylor Swift jako tady Sarah zeptala, jestli to, jako jí to přijde OK a jestli vlastně musíš se zeptat někoho, když po něm pojmenováváš.
0: Já bych řekla, že mizáky. Jo a myslím si, že možná stejně jako Adele, která má písničku o Nicole Kidman, tak to dala na Instagram a Nicole jí to vlastně pak okomentovala,
1: jo,
0: tak možná,
1: like.
0: že stačí like a komentář, označte
1: mě pojmenovat něco, tak teda nějakou
0: dejte
1: houbu.
0: Mi vědět.
1: A napište, já vám to asi pravděpodobně dovolím.
2: Seru, já jsem Cringe Print Cincinnati 8. Právě posloucháte Radio Wave.

0: Young Lean a Blady a Golden God. No a dnes bude taky Golden, je dneska quest po 18. hodině. My jsme už tady dneska avizovali, že nám skončily prázdniny, skončily i questu. Tím pádem jejich brigáda Side Quest už je taky pryč. No a tentokrát se vracíme do aktuálních epizod a přinášíme zážitky z německé výstavy Gamescom. A to byla první taková záříová akvizice tady pro nás v questu. Aby toho nebylo málo, tak ještě v questu přidali recenzi hodně očekávaného RPGčka The Blood of Dawnwalker od autorů třetího Zaklínače.
1: No vidíš to, no a dneska, aby toho nebylo málo, tak nás v 9.40 čeká s Terezou rozhovor, a to o hře, o české hře Pit Panic. Jako hosté dorazí Jan Tomášik, autor původního nápadu, a taky jeden z hlavních tvůrců hry Martin Pelikán. Kdybych ti, Terezo, já teda moc hry nehraju, nevím co ty, ale tahle je právě, píšou na iDnesu, že má roztomilou grafiku a obtížnost je v pohodě pro nás. Jakože se to dá vymástrovat, že můžeš ty levely prostě si zvyšovat, ale že to každý zvládne. Vypadá to podle fotek jako takový panáček, který skáče prostě v labirintu a to překonává vím, nástrahy. Takový překonává jako něco nástrahy. Dost jednoduché.
0: Na některou hubu,
1: jako v životě.
0: Na některou hubu musíš skočit, některý penízek švihnout mečem.
1: Přesně.
0: Tyhle věci. Okay, tak,
1: přesně tak.
0: Tak to možná zvládnem. Každopádně, pokud vy to máte jako na vyšším levelu ty znalosti, tak si myslím, že vás bude spíš saturovat ten quest s novým RPGčkem, protože to nás čeká v 18 hodin.
2: Quest.
3: Quest.
2: Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu.

všecky umí zamotat mozečky a i líp, right? A, ta pravda bolí, teď se nehodí nám. A, ta pravda bolí, nech se shodit dolů.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Právě jste doposlechli novinku na rádiu Wave od Tara Lily Break the Motion. Sice není středa, ale prostě novinky tady frčí celý týden.
1: Novinky tady frčí ještě od středy, prostě se tak jako ohřívají v playlistu. Tahle skladba zněla strašně jako až meditativně a jeho vyrovnávání se s vnitřním bouřemi, takže si myslím, že vám v nějakých sebedestruktivních fázích chaosu, jak tady prozrazuje Tara Lily, může právě tahleta píseň nakonec pomoct, protože má takovou svoji hřejivou tvář. No a je to v Londýně usazená britská hudebnice bengalského původu, pokud jste neznali tohle jméno, a propojuje ve své hudbě elektroniku, R&B, jazz, ale i klasickou indickou hudbu.
0: No a není divu, že zakotvila na značce True Thoughts, která je domovem hudebníků hledající žánrové přesahy, což jste mohli nakonec před chvílí slyšet v novém singlu od Tary Lily Break the Motion. Doporučujeme taky videoklip, který si můžete k téhle skladbě pustit. No a tak já nevím, hřejivý pocit z tohohle, z toho. Mně to přišlo spíš ty vnitřní bouře a taková, no jak píše ona, chaos, ale...
1: Chaosem si myslím, že dojdeme k partě vynikajících lidí, který vás můžou taky klidně jako obejmout. Křižíková fontána.
0: Tak to určitě.
1: A hlavně, kdyby to všechno selhalo, tak je tady vždycky za chviličku ve výhledu Fakult a jeho teror a tím zvládneme úplně všechny emoce.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Radio Wave.

0: Fakulta, jak jsme slibovali, tak jeho teror za chviličku nás čeká v playlistu ještě Sorry a potom taky Síček.
1: No a Síček s příznačeným songem se jménem Jaro, léto, podzim, zima.
0: Něco jako Vivaldy, čtyřiroční období prostě.
1: A možná je to tím inspirovaný, skoro.
0: Síček s Vivaldym rozhodně, ano, to si pak ověříte, až to uslyšíte, že to rozhodně je inspirovaný Vivaldym. Nás taky budou inspirovat další zprávy, tentokrát v 9 hodin ráno, takže společně překročíme další hodinu. Buďte dobří, hezky vstávejte.
2: Nádech. Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: psíček a taky jaro, léto, podzim, zima. No a 9. hodina raní, což znamená jediné druhé dnešní zprávy, které přináší zprávař Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Rádio Wave. Zprávy.
2: Rusko v noci znovu zaútočilo na Kyjev. Letecké údery zranily nejméně 8 lidí a způsobily požár 9-patrového bytového domu. Informovali o tom úřady ukrajinské metropole. V ruském městě Saratov na řece Volze ukrajinské drony poškodily civilní infrastrukturu, oznámil to tamní guvernér s tím, že útok nemá žádné oběti. Povolování, ale i rušení pobytů cizinců v Česku by mohlo být rychlejší, počítá s tím návrh zákona, který jde dnes ve sněmovně do třetího čtení. Zákon předložilo ministerstvo vnitra a jeho přijetí podporuje i opozice. Jeho součástí je třeba digitalizace pobytového řízení nebo změny evidence cizinců. Vlaky v Polsku budou dnes celý den před železničními přejezdy zpomalovat na 20 km za hodinu. Strojvedoucí tak chtějí demonstrovat za zlepšení bezpečnostní situace na přejezdech. Podle policejních statistik se na nich totiž stane nehoda v průměru jednou za 2 dny. Jen tento týden se v Polsku srazily 4 vlaky s nákladními auty. Pořadatelé varují před falešnými vstupenkami na znojemské historické minobraní, které dnes začíná. V posledních dnech se objevily několik případů, kdy se podvodníci snažili prodat vstupenky vytvořené umělou inteligencí. Organizátoři proto upozorňují, aby lidi, kteří nákup lístků obezřetní a údaje už koupených lístků nikdy nezveřejňovali. Ti, kteří se ještě nepořídili, to můžou udělat na oficiálních platformách.
1: Sport.
2: Zápasem proti Řecku vstoupí čeští volejbalisté do mistrovství Evropy, které hostí Itálie, Bulharsko, Finsko a Rumunsko. Utkání v Modeně začne v 16 hodin. České volejbalisty čeká první velké turnaj od loňského překvapivého čtvrtého místa na světovém šampionátu.
1: Počasí.
2: Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Během odpoledne bude oblačnosti i srážky od západu ubývat. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na Rádiu Wave pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: SD Kit Prague otevírá 9. hodinu raní, tentokrát ráno se Sarah a Terezou. A komu jsme ještě nepopřáli, kdo ještě vstává, my už tu jsme tedy hodinu, tak prostě dobré ráno, čau.
1: Dobré ráno, hezké vstávání, probouzíme se do podzimu a než vyrazíme na houby, tak můžete ještě vyrazit na vinobraní, to je prostě tady ta souslednost, která se nám tady v babím létě většinou podaří. Já teda začnu tím, jak to vypadá s hroznovým vínem doopravdy.
0: Ano.
1: Letošní sklizeň je výrazně menší oproti loňským letům, protože sucho, jo?
0: Jasně.
1: Jakoby nezastavilo to jenom jaderné elektrárny v Rumunsku, ale i to zmenšilo produkci jakoby vinné révy, takže budou teda zralejší díky horkému letu spíše modré odrůdy, ale prostě výnosy budou menší až o 20-30%, takže možná vás překvapí, kolik ta vína
0: chuť,
1: budou
0: jo?
1: stát.
0: Kolik to bude stát, protože jako, jasně, zboží
1: je
0: prostě...
1: Já si myslím, že je to nakonec zboží, takže by se mohla poměr cena výkon malinko vychýlit, ale tak to prostě uvidíme třeba ideálně až za rok, až dva, kdyby to současné, ty současné ročníky mohly v lahvi jít do pultu.
0: No, já se chystám tento víkend na vinobraní na Jiřího z Poděbra, tak se určitě podívejte na stránky, protože je tam i program třeba yoga zdarma od 9 ráno v sobotu, nebo
1: yoga
0: tombola.
1: Yoga s burčákem prostě teda tematicky.
0: A nebo kapela Jindra Kelíšek, a já jsem četla Keliška, ale je to Kelíšek, Jindra Kelíšek, malování na obličej a bublinohraní. Taky podzimní dobrodružné aktivity pro děti. A myslím si, že tímhletím víkendem to teprve začíná, že těch vinobraní bude více, takže mrkněte, třeba i u vás v regionu rozhodně.
1: Takže až vás někdo pozve na vinobraní, tak vás třeba nezve pracovat, jak já bych čekala, že to bude jako vypadat,
0: že
1: byste měli trhat prostě révu do přepravky a pak ji nosit do auta, ale třeba to bude vinobraní jako na Znojemsku.

0: Island Mint a Tunnel Vision, pokud vás baví Island Mint a jejich nejenom tunelové vidění světa, tak můžete dneska vyrazit naživo právě na tuhle kapelu, stejně jako to udělá Sarah, protože ta se chystá dneska večer do Meat Factory. No a právě Island Mint budou křtít společně s Branko z Bridge jejich desku, tedy Branko z Bridge křtí desku.
1: Ano.
0: Je to deska, která se je spíš řadí k EPčkům, takže je to kratší deska pravděpodobně, ale Branko z Bridge patří k jedné z těch nejvyhledávanějších českých kytarovek, takže i Sarah se rozhodla vyrazit.
1: No, rozhodla jsem se vyrazit a už takhle na dálku mávám Vojtu Záhoru, našeho kolegu, protože tam jdeme spolu. Odehrává se tento křest dnes v Meat Factory. Od 7 jsou Doors, od 7:30 právě Island Mint a pak hřeb večera, a to tedy pokřtění Geezer Complex, tak se jmenuje to EPčko. Už teď ho můžete poslouchat. Má 4 songy, jeden z nich Wallflower, tak ten si pustíme za chvilku. No a je to prý takové hořce sebeironické, no a jsou to prostě přesně české kytarovky, které myslím, že jsou celkem na vzestupu. Island Mint teda už to dokázali, uvidíme, co Branko z Bridge.
0: Takže pokud byste chtěli stejně jako Sarah prozkoumat scénu českých mladých kytarovek, tak můžete právě s těmahle dvěma kapelama dneska v Meat Factory po 8 hodině.

0: 9 hodin 35 minut k tomu doznívá Corbin Curse of Creation. No tak nás za chvilku čekají takový dva kreativní lidé.
1: Budeme tady mluvit o vývoji a vzniku nové české hry, takže pokud si už teď brousíte zuby na večerní quest, tak my vás tady taky jako připravíme na to právě dnešním rozhovorem pro všechny, kdo třeba nejsou úplně nejvíc jako naskylený hráči a hráčky, stejně jako třeba my tady, já teda rozhodně.
0: Já taky přiznávám
1: tak začneme,
0: se.
1: Začneme hrou, guilty, která by měla být vlastně docela přístupná, možná i vašim dětem nebo rodičům, prarodičům. A bude se jmenovat Pit Panic. No a my už za chviličku zjistíme od tvůrců hry, jak vznikla, proč vznikla, jak vypadá a třeba o čem je.
0: Je to taková prý plošinovka s nápadem, ale o tom nám nakonec víc řekne Jan Tomášik, autor původního nápadu a jeden z hlavních tvůrců hry, a taky Martin Pelikán, art director Pit Paniku. Tak my se na něj těšíme už za chvíli.
2: Playák. Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Obtížná plošinovka s nápadem, jejíž roztomilá grafika může mást. Pit Panic rozhodně není lehká hra, ale i v tom tkví její kouzlo. Pokud máte rádi výzvu, tak směle do ní. Ovládání je jednoduché a plynulé a hravě zvládne i vaše mladší potomstvo i Mr. Rezo.
1: Možná, my to ještě neskoušeli, ale možná začneme, protože s náma ve studiu už sedí Jan Tomášik, autor původního nápadu a taky jeden z hlavních tvůrců hry, a Martin Pelikán, art direktor právě Pit Paniku. Ahoj, hezký dopoledne.
0: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Pojďme si teda rovnou říct, co Pit Panic je, jaká je ta hlavní premisa téhle hry, do jakého světa se dostaneme a co bude naším cílem?
2: Tak asi nejkratší shrnutí je, že je to plošinovka, která je ale při každém hraní jiná. Jo, většinou prostě plošinovky mají nějak pevně daný pořadí a pozici těch plošin a člověk je hraje pořád dokola, než se naučí tu trasu a uspěje. Ale tato hra vlastně vám tuhle možnost nedá, protože pokaždé, když umřete, tak ty plošiny rozmístí jinak.
0: Mm-hmm. Jaký si máme ještě představit třeba ten svět, ten vizuál? Je to něčím specifický?
2: Jako asi nejjednodušší vysvětlení bude, že to je takový Indiana Jones. Mm-hmm. Hrajete za archeologa, který na začátku ukradne nějaký zásadní artefakt, čímž vlastně způsobí kolaps toho chrámu. A chrámem se potom snaží vyšplhat vzhůru a nechat se zavalit nebo nenechat se společně jako s tím chrámem propadnout do moře, do propasti.
1: Možná si můžeme ještě k tomu vizuálu říct vlastně více tady s Martinem, protože ty říkáš Indiana Jones a já tady vidím trošku Božka Stavitele, tak kde si vzal Martin inspiraci právě k tomu, jak to celé bude vypadat?
3: Jo, ona asi bych nejdřív jako řekl, že sice se tady bavíme jako o 2D plošinovce, ale ona vlastně je dělaná jako pomocí 3Dčka, takže je to jako 2,5D plošinovka. A vlastně tou velkou inspirací pro mě hlavně teda byly jakoby Nintendo hry, které jsou takový jako na první pohled hodně jako velkomenk a okouzlující. A vlastně to je něco, co jsem se snažil vytvořit i tady. Takže vlastně jako všechny ty věci tak jako se tváří, jako že jsou velkomenk a fungují jako takový hezký kontrast vůči jako ty obtížnosti té hry.
0: Mm-hmm. No, jak už jsem říkala v úvodu, tak tu hru by teda teoreticky měl zvládnout každý. Je to teda jako jednoduché, pro koho je to cílený primárně?
2: Já myslím, že každou hru může zvládnout každý.
0: Musíš se to vyskylit,
2: jde jenom o tu vůli, jako se o to pokoušet. Ta hra právě je stylizovaná i navržená tak, aby byla hodně přístupná a čitelná a jako snadno pochopitelná, protože rychlost, jakou ji člověk hraje, je poměrně vysoká, takže ty prvky v ní musí být dobře přehledný, dobře čitelný, dobře pochopitelný. A já myslím, že jako opravdu rating má nastavený tak, aby to mohli hrát i malí děti. Není tam prostě nic vulgárního, žádná velká agresivita, nikdo tam neumře, maximálně se někam vytratí do éteru. A šanci jí může dát vlastně každý.
1: Mm-hmm. Zároveň teda si říkal, že ale je potřeba přece jenom se malinko připravit na to, že může být obtížná. Tak co jsou na tom možná, mimo teda to, že se ten prostředí po každý změní, ty třeba nejzáludnější věci nebo nejtěžší momenty, a to teda i třeba s tím, jako jak vypadají nebo jaké nástrahy tam čekají v toho nejvyššího kalibru.
2: Ona, ta hra je právě jakoby plná různých interaktivních pastí a ty jednotlivé prvky mají spolu nějaký synergie. Takže například ten hráč může jakoby bezpečně detonovat truhlu s dynamitem, ale ona prostě zapálí písek, ten se promění na sklo a spadne mu na hlavu. Takže on vlastně musí si hlídat nějaký řetězový reakce těch akcí. Jo, není to jenom tak jednoduchý, že tam je nějaký bodák, který on přeskočí. Vlastně ty jeho zásahy do toho terénu, ve kterém on si sám vlastně hloubí tu cestu nahoru, mění ten jako topologii toho terénu a vytváří nějakou, nebo spouští nějakou řetězovou reakci prostě těch pastí, která ho potom ohrožuje.
0: A kromě toho teda, co popisuje, že je to vlastně jako taková dobrodružná teda hra, tak můžu ale od ní jako hráčka, třeba i mladší, čekat nějaký jako přesah? Máme to ještě něco jako dá, co se z toho mám odnést?
2: Jo, ten jako zásadní, řekněme, přesah spočívá právě v té výchově. Ono z her se v dnešní době poměrně jako vytrácí ta výzva a to nucení se na něco dlouhodobě soustředit, zlepšovat se v tom a mít pocit, jakože jsem vlastně teda dosáhl tím svým snažím toho úspěchu. Jo. Že hodně her je vlastně manipulativních a tomu člověku dává iluzi toho, že dělá nějaký postup nahoru nebo že jako se v té hře progresuje. Ale je to jenom na úkor jakoby toho, že v ní prostě strávil ten čas. Většinou to dělají proto, aby v ní pak ještě třeba utratili nějaké peníze. Tahle hra prostě před vás postaví jednoduchou výzvu, která je jakoby čitelná a férová, ale neustupuje vám. Prostě to úsilí musíte jako vyvíjet vy, abyste se podívali prostě dál, co je tam za příběh a dostali se z toho chrámu sami.
1: Když mě napadá možná na závěr, Martina, k té art direkci, jsou nějaké prvky nebo momenty nebo návaznosti, které třeba právě za tebe si dokázal i jakoby posunout nebo nějak jako rozvinout, klidně i možná změnit, že s tím, jak si přemýšlel o té vizualitě, tak ti napadaly i další jakoby věci, které se vlastně nakonec propisují i do té samotné dramaturgie nebo u těch jednotlivých prostě bodů úkonu.
3: Tak my jsme jakoby na té hře dělali v malém týmu a všichni jsme do toho byli hodně jako zapálení, takže vlastně jsme jako všichni tak nějak jako fakt testovali, komunikovali a bavili se o těch věcech, takže řekl, že všichni jsme nějakým jako způsobem tu hru jakoby ovlivnili. Jakoby za ten vizuál tak určitě bylo zajímavý tím, jak je tam spousta těch interaktivních bloků, tak vlastně jakoby dosáhnout toho, aby ty bloky komunikovaly vizuálně, co by se mohlo stát, aby ten hráč měl jako ten prostor se vlastně ty mechaniky naučit, aby se mohl jakoby zapamatovat, a tenhle blok dělá tohle, tenhle dělá tohle. Takže vlastně jako dá tam ty unikátní vizuály právě pro ty bloky, které jako potom i můžou vést jako k různým nápadům, co by který blok mohl dělat ještě navíc, jaký by mohly vznikat nové interakce mezi něma. Takže jako ty vizuály jako určitě jako podporují tady tu tvorbu těch jako nápadů, co by se tam mohlo dělat dál.
0: Ještě úplně na závěr, hra sice vyšla 21. července, ale vy jste mluvili o tom ještě nějakých demoverzích a tak na závěr, kde si vlastně můžou posluchači a posluchačky tuhle hru zahrát?
2: Hra je dostupná na většině herních platform, dá se hrát na PC, tam se dá stáhnout. Já vlastně nevím, jestli můžu říkat jména těch jednotlivých
1: storefrontů. možná platformy je dobrý.
2: Je dostupná na PC, dostupná na PlayStationu, na Xboxu i na Nintendo Switch.
1: Tolik k hře Pit Panic, kterou si můžete hrát už od letošního léta, ale až teprve teď jste zjistili možná, že existuje, stejně jako my se Sarah. S náma ve studiu byl Jan Tomášik a taky Martin Pelikán za vývoj téhle hry. No a vy si můžete užívat nástrahy a na chviličku se stát Indianou Jonesem a vlastně dostat se z chrámu archy přes všechny hořící písky a další velice teda komplexní, klidně, i když přístupné úrovně. My moc děkujeme za osvětlení téhle hry a přejeme, ať je úspěšná mezi hráčskou populací. Ahoj.
0: Ahoj a děkujeme moc.
3: Děkujeme.

0: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Dizident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: odbíjí 10. hodina raní a to znamená jediné naše závěrečné dnešní zprávy, které nám přináší Jiří Klečka.
1: Zprávy Rádia Wave. Zprávy.
2: Obyvatel České republiky v letošním prvním pololetí ubylo 12 200. Ke konci června jich tak v zemi žilo 10 904 000. Důvodem úbytku byl vyšší počet zemřelých než narozených, což nedokázala vyrovnat ani migrace. Informoval o tom dnes na webu Český statistický úřad. Soud v Hongkongu udělil tresty aktivistům připomínajícím masakr na pekingském náměstí Nebeského klidu v roce 1989. Tři organizátoři vzpomínkových akcí dostali trest 5 až 7 let ve vězení. Viní jsou spodněcování ke svržení čínského režimu. Ve vazbě byli aktivisté už od roku 2021, kdy museli zároveň rozpustit své sdružení pro podporu demokratických hnutí v Číně. Před 75 lety projel státní hranici mezi Československem a západním Německem takzvaný vlak svobody. Unesli ho tři odbojáři, kteří se i se svými rodinami chtěli uprchnout z tehdejšího Československa. Souprava, která původně jela z Chebu do Aše, se na hranici nezastavila a pokračovala do Spolkové republiky Německo. Vlak vezl 110 cestujících. Před 25 lety spáchala islamistická organizace Al-Qaida teroristický útok v USA 11. září 2001. Zemřeli na 3000 lidí, včetně 19 útočníků. Dalších 25 000 lidí utrpělo zranění. Američané dnes budou držet při vzpomínkové akci celkem 7 minut ticha. Na místech útoku v New Yorku, u budovy Pentagonu a v Pensylvánii dnes budou pietní ceremonie. Piety u Pentagonu se zúčastní i americký prezident Donald Trump.
1: Sport.
2: Basketbalistka Eliška Jolková bude po skončení angažmá v Minnesotě v WNBA hrát opět za Žabiny. S brněnským celkem čeká 24-letou reprezentační rozehrávačku už za necelé 2 týdny kvalifikace o Evropskou ligu.
1: Počasí.
2: Během odpoledne bude oblačno i srážky od západu ubývat. Nejvyšší teploty 16 až 21 stupňů. Tolik zprávy. Další najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas a na rádiu Wave. Pokračuje ráno se Sarah a Terezou.
1: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Tranky. Yeah.

0: Paka Punch, Paka Punch. No Paka Punch samozřejmě otevírá 3. hodinu rána se Sarah a Terezou. My už jsme se bavili o tom, že zkrátka ten podzim už cítíme ve vzduchu, prostě všude. Počasí mluví úplně jasně, budou taky vinobraní. To je taky úplně jasné. Začínají tento víkend. Bavili jsme se o tom, že bude jedno na JZP, tedy blízko rozhlasové budovy. Pak, že bude jedno takový OG ve Znojmě. A já jsem našla další, protože kamarádka mi mezi tím psala, že nejde do Znojma, ale do Mikulova, protože tam bude velké pálavské.
1: Jiná Morava.
0: A já jsem našla, že samozřejmě tam se jezdí taky na kole, takže

0: Doznívá kapela Ghost of You, Night is over soon. No tak to snad ještě ne, ještě je i začátek dne. A teď si pustíme ukázku z nového dílu podcastu Hotspot a to téma je možná, ne, ani se mi to nechce říkat, že je jako pro mě, ale trošku, jo.
1: Offline akce pro singles v podobě třeba speed datingu, běžeckých klubů nebo kvízových večerů, taky by to mohly být třeba jako lekce breakdanceu pro nezadaný.
0: A vidíš, a tak to zní trošku jinak právě. Já se jako děsím, když máš ten, přesně tady tohle, speed dating, běžecký kluby, kvízový večer, tak to mě, já si říkám, ne.
1: No, tak
0: určitě ještě se to nějak updateovalo, jo, ale jako cítím zatím strašnou jako nudu i.
1: Hele, možná se to jmenuje stejně, ale updateovalo se to jako veskrze. Uvidíme, ano, jak to bude fungovat, nebo jak funguje už teď v těchto dnech taková jako možná zdánlivě přirozenější alternativa právě k seznamovacím aplikacím. Ale v mnohem se takovéhle nápady právě aplikacím můžou třeba i podobat. Tak to budeme zjišťovat v aktuálním dílu Hotspotu a teď si pustíme ukázku.
0: Celý díl samozřejmě najdete na webu Rádia Wave a v podcastových aplikacích.
2: Mě třeba hrozně překvapilo, když jsem si projížděla formulář k nějaké offline seznamovací akci a v tom formuláři bylo jako povinné políčko profil na LinkedIn nebo na Instagram. Jak se na tuhle podmínku koukáte? Je to právě něco, co je u toho potřeba kvůli té filtraci, o které jsme se teď bavili?
3: No, za mě to spíš odpovídá nějakému trendu, že se online a offline propojují. Že i jako spousta nových apek, které vznikají na online seznamování, tak vlastně je tak jako hybrid. Že je tam nějaká rovina toho online seznámení a pak právě to offline, jak jste říkala, ten Tinder offline akce. A myslím, že do nějaký míry tohle to dělají ty organizátoři těch offline akcí, jo, jako potkáváme se offline, ale informace si sbíráme online, chceme vidět vaši prezenci online, chceme, pak vás propojíme online, že jo, pak vlastně ten matching třeba bude tak, že si vyměníme, já nevím, WhatsApp nebo třeba na nějaký sociální síti Instagram. A to, že to jako ty organizátoři chtějí, tak za mě je asi nějakou ambicí právě jako filtrovat ty lidi a získat do té skupiny lidi, kteří budou nějakým způsobem podobní a kde tušej nějakou možnost toho romantického potenciálu. Je prostě jako pravdou, je to v psychologii potvrzený jako mnoha studiemi, že v seznamování funguje podobnost. Takže na to bych řekla, spousta těch organizátorů bude mířit.
2: Nějakým filtračním prostředkem může být i cena těch vstupenek. Některé se mohou vyšplhat třeba i na 800 korun, což je poměrně vysoká částka. Jací lidé vlastně automaticky vypadávají?
3: Určitě je to nějaká jako socioekonomická filtrace v tom slova smyslu, že tam budou více zastoupení lidé, kteří mají vyšší příjmy, kteří mají vyšší vzdělání, kteří i třeba budou nějakým způsobem jako extrovertnější nebo bude za ně jednodušší vystupovat jako z komfortní zóny, protože nemyslím si, že jako cena je jedinou bariérou, ono jako určitou bariérou je i že ta lokalita, kde se ta akce koná, protože když se bavíme o organizovaných seznamovacích akcích, bavíme se hlavně o velkých městech a zároveň je to jako náročný na nějakou takovouhle akci sám nebo sama jít, protože nikoho tam neznám, budou tam zřejmě takové situace, ve kterých se nebudu cítit úplně OK, jdu trošku jako z kůží na trh, do nějaký míry to je i stigmatizovaný, takže není to jednoduchý.
4: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Katko, díky a juchu. A já taky celkem, já sama říkám juchu, protože včera začal Mezinárodní romský filmový festival IROFF, který se odehrává už po druhé. Odehrává se na několika místech. Je to třeba Endorfin, což je klub v Petrohradské, taky v divadle Apollo, tady to je vlastně u nás na Českým rozhlasem, no a na spoustu festivalových místech, třeba i ve Světozoru.
1: Čekají vás tam animované snímky, dokumentární, hrané, taky české premiéry, ale třeba i archivní materiály, no a vlastní filmová tvorba festivalu, takže i tým festivalu evidentně vytvořil nějaké audiovizuální dílo. Mezi 10. teda včerejškem a 13. zářím probíhá právě tenhle festival, který má zkratku IROF a jedná se o zkratku slov International Romani Film Festival.
0: Já už jsem právě koukala, na co bych mohla jít, místa ještě jsou. Je to tak, že půjdete na stránku toho festivalu a tam v podstatě všechny projekce jsou zdarma, jenom se na ně musíte registrovat. Takže určitě na to mrkněte, protože zkrátka je tam volno a je o co stát. Opravdu, jak říkala Tereza, tak na zítřek vidím spousta dokumentů, které vznikaly právě přímo pro tento festival.
1: Taky zjistíte, že třeba máme v Praze Maďarské kulturní centrum, kde bude hudební vystoupení Django Always, takže tam máme i nějaký doprovodný hudební program, nejenom teda ten filmový. Všechen program najdete na irofff.eu, možná jsem to řekla zbytečně složitě. International Romani Film Festival je každopádně ten plný název, pod kterým určitě můžete ten program najít. A nejenom třeba v Maďarském kulturním centru, ale taky v kulturním domě Star, třeba na Praze 12, anebo v divadle Apollo a podobně.
0: Přesně, Světozor, rozhodně IROFF tento víkend.

0: Šimon Holík, kterého můžete znát taky z vysílání Rádia Wave, ale tentokrát i jako hudebníka, producenta a zpěváka dokonce v jedné osobě. Amin Love z EPčka, které vyšlo k seriálu České televize Filtr. EPčko se jmenuje Unfiltered, no a Sára právě už viděla tenhle seriál, tak možná můžeš i hodit takovou recenzi.
1: Jo, já jsem ho viděla včera, doporučuji teda moc, uvidíte ho na e-vysílání, má to 6 dílů po asi 16 minutách. Musím uznat, že hudba Šimona se mi líbila moc. Říkala jsem to Tereze, že je tam poměrně dost využitá, zkrátka i pod dialogama a vůbec mě nějak nerušila. Naopak jako dává tomu seriálu tempo skvělý. Fakt to ubíhá.
0: Líbí tohle recenze. Co ta hudba v seriálu? Hele, líbila se mi moc. Vždycky, když jsem to slyšela, vůbec mě to neštvalo prostě.
1: Jo, tak I'm in love je podle mě v prvním díle na konci. To je song, který jste právě slyšeli a dobrá práce. Jako Šimon je fakt multitalent, jestli nás poslouchá, tyjo Šimone, seš dobrý, seš fakt dobrý.
0: Takže vy se můžete odebrat třeba na e-vysílání, pokud byste chtěli slednout tenhle seriál, pokud vás třeba bavil soundtrack od Šimona Holího, teď už nás čeká Child Star anebo Madonna, pokud byste se chtěli dál teda zabývat naším playlistem.
1: Tak to se oboje hodí k tomu Šimonovi, viď? Child Star teda ne, ale Star rozhodně, Madonna taky.

Rádio Wave. Děláme vlny.

0: No a co je lepší, než zakončit tohle vysílání Madonou?
1: Danceteria, což je taková jako takové místo k tančení. Takže to je vlastně i náš playlist, i naše vysílání. My doufáme, že jsme vás hezky probudili, rozproudili, roztancovali a naladili na další vývoj vašeho dnešního programu.
0: A taky na víkend, je ten pátek. Já jsem to skoro zapomněla, jak jsem se tu zabavila.
1: Doufám, že máte na plánu něco, v plánu něco příjemného na víkend i na dnešní den a hlavně po nás už za chviličku dorazí Jarda Petřík, takže nebuďte smutní, my vás tedy nenecháme o samotě.
0: Přesně tak, zatlačujeme slzu, ale opravdu se o vás postará ten nejlepší, nejvtipnější Jaroušek, jak mu někdo z kolegů rád říká, z kolegyň.
1: Do té doby ještě posíláme Hanavu a spoustu další hudby taky potom po 11. Takže krásný páteční, stále ještě dopoledne.
0: Přesně
1: ahoj.
0: Tak, krásný pátek, čau.
2: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
3: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.

Dou Jacket a před ní taky The Libertines. Zahájili jsme další hodinku pátečního On Airu na rádiu Wave. No a Posáře a Tereze vás už ze studia zdraví Jarda Petřík. Za chvilinku taky jeden tlustej pes, neboli jeho londýnský septet, který si říká Fat Dog. Zároveň jedna z našich aktuálních novinek v playlistu. Věc pojmenovaná Call It What You Want. No a do 12. třeba taky Aiko, Midnight Swimmers nebo George Clinton. Budu pro vás mít i hudební tip v podání členů kapely Velose Troll, která se nedávno představila i v našem studiu v rámci rádiových Studio Session. No a v odpoledním čase potom jeden rozhovor související s dnešním dnem o 25 let dozadu, neboli samozřejmě s teroristickými útoky, které se staly ve Spojených státech amerických právě 11. září 2001. O tom, co všechno to změnilo do budoucna, se budu bavit s Bronislavem Ostřanským, islamologem z Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. To bude po 12. neboli dnešní telefonát s Jardou Mévaldem, tentokrát až o hodinku později, zhruba okolo půl druhé se pobavíme o tom, co vás čeká v dnešním novinkovém questu. No a samozřejmě stihneme i nějakou tu pěknou porci kulturních typů nejenom na víkend. Teď už Fat Dog a novinka Call It What You Want z desky, která vyjde na začátku října pod názvem Cancel Me, I'm Tired.

0: Aktuální host Excalibru Dan Zhun, rozhovor s ním můžete slyšet na našem webu a taky vidět na YouTube kanále Rádia Wave, tohle byla jeho věc pojmenovaná Mic Check. No a na domácí scéně ještě chvíli zůstaneme, není to tak dávno, co se nám ve studiu živě představila kapela Velocet Roll v souvislosti s tím, že v červnu vydala po 4 letech nové album, třetí řadovka se jmenuje Freedom Colony, no a tahle v Praze zase usazená postpunková kapela tady předvedla docela solidní kreslené kytary a intenzivní beaty. Na nové desce dokázali přitvrdit a melancholickou psychedelii nahrazují temnějšími zvukovými podněty. No a jestli vás zajímá, jakým projektům z britského undergroundu kapela holduje a co jsou pro ně zase pro změnu tuzemské objevy, to si poslechněte právě teď v hudebním typu Rádia Wave v podání kapely Velocet Roll.
1: Hudební typ Rádia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Rádia Wave.
2: Čau, my jsme Velocet Roll, já jsem František a tady ještě se mnou Josef.
3: Ahoj, tady Josef.
2: A chcem vám říct naše hudební tipy. Mě letos zaujala moc deska Crying Nudes, která se jmenuje DJ, což je vlastně Finne a Dean Blunt, jejich společný projekt. A pak třeba Tara Claire King Trio a deska se jmenuje, myslím, Somewhere. A ještě z domácí scény se hrozně těším na desku Orcharda. Doufám, že letos vyjde konečně a na to se hrozně těším.

0: jo, já přivedím taky své typy, hodně mě teď baví, hodně poslouchám UK producenta, lomeno rapera, který je jako lehce tajemný, jmenuje se Lancer. A vlastně s takový tý party kolem Wraith 9 a tak, a jeho produkce mě hodně baví. A tak to doporučuji poslechnout, myslím, že nemá album žádný, ale jako dropuje single a asi chystá album, bych řekl. A pak z domácí scény mě teda hodně baví Dirty the Pressa a Arty, poslední album Bring Back, Bring Water to the Valley se to jmenuje, tak to mě hodně baví a dneska doufám, že uvidím naživo na Riviéře, Radio Wave.
1: Hudební tip Radia Wave. Výběr nejlepších desek, koncertů a hudebních událostí. Hudební tip Radia Wave.

0: Midnight Swimmer se v pátečním on airu na rádiu Wave krátce před 11:30. Já už ve studiu nejsem sám, naproti mě sedí náš zprávař Jirka Klečka. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: A bavit se budeme v tuhle chvíli v souvislosti s jednou z našich dnešních Wave Newsek o jednom horně nebezpečném trendu, který se bohužel začíná stávat docela normou. Jedná se o sexuální škrcení nebo rdoušení, které prý podle výzkumu zkouší až polovina mladých. No a úmrtí australské dospívající dívky při téhle praktice znovu oživilo volání po zákazu zobrazování pornografie, která právě škrcení nebo rdoušení zachycuje. Tahle tragédie se stala jenom několik měsíců potom, co Velká Británie takovou pornografii zakázala. Zajímá mě, jak to, že i přes tenhle mediální rozruch si většina lidí stále neuvědomuje, jak nebezpečný tenhle trend ve skutečnosti je.
1: No, je to tím, že sexuální strangulace nebo zkráceně to škrcení nebo rdoušení při sexu je dnes obrovsky populární, jak jsme řekli, hlavně mezi mladými a dospělými od 18 do 35 let, jak píše magazín Wired. Na to přes tu reálnou hrozbu, kterou jsme tady už zmínili, vážných zraněních, mezi ty patří například poškození mozku nebo dokonce smrt. Část expertů tvrdí, že za normalizací tohle chování může právě ta pornografie, zástupci pornoprůmyslu nebo průmyslu videí pro dospělé, naopak namítají, že zákaz zobrazování škrcení nebo rdoušení v pornu šíření tohoto obsahu nezastaví, no a že už vůbec nenahradí sexuální výchovu a mediální gramotnost, která společnost tady k tomu potřebuje a tolik potřebuje. Vzhledem k dezinformacím, které se ale šíří zejména na internetu, si mnoho lidí myslí, že při mírnějším tlaku mohou být v bezpečí, což ale podle expertů a odborníků není pravda, jak píše magazín Wired.
0: Jak je to vlastně běžná praktika? Kolik lidí se při sexu škrtí nebo rdousí?
1: Říkali jsme, že už je to skoro jak polovina v tom průzkumu, který zmiňuje například magazín Wired roku 2021, tak toho se zúčastnil téměř 5000 amerických vysokoškoláků, no a přiznalo, že 58% žen z těchto 5000 byly někdy při sexu škrceny nebo rdoušeny. Čtvrtina z nich pak byla poprvé škrcena nebo rdoušena už ve věku 17 let. Výzkumníci v Austrálii obdobně zjistili, že tuto praktiku provozuje zhruba polovina lidí ve věku 18 až 35. Ženy bývají při heterosexuálním styku nejčastěji škrceny či rdoušeny a muži a sexuální genderové menšiny jsou těmito praktikami vystaveny rovněž s větší pravděpodobností. A všichni experti, kterých se zeptal například deník Guardian, se shodují na jednom: první a naprostým zásadním krokem, jak zabránit těmto fatálním a ošklivým následkům na zdraví, je pořádná a plošná sexuální výchova, která se bude bavit přímo o škrcení a o dalších problémech a sexuálních touhách.
0: Detaily na našem webu v sekci Wave News. Buďte opatrní a hezký pátek, Jirko.
1: Díky, naslyšenou.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Dobrý den.
2: Eva Adamčíková.
1: Dobrý, dost dobrý.
3: Já jsem vás viděl v televizi.
1: Jo, no tak.
2: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
4: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
1: Jo, jo, jsou.
4: Já teda moc nebulím, ale...
1: To je dobrý.
5: Máš nějakou fobii?
1: Z vejšek trochu.
6: Jakou sladkost máš nejradši?
1: Čokoládu na různý způsoby.
2: Talk show na jedno.
1: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
2: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.

0: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jeden koncertní tip pro Brno a jeden pro Prahu na dnešní večer pro vás mám přichystané právě teď. Začneme pozvánkou do kabinetu Mus, kde se po 8 hodině můžete těšit hned na trojici kapel na pódiu, jednak Eversame, kteří hrají něco mezi MM a Shoegazerem a dokážou být jak syrový, tak zasnění. Potom kapela Your Somber Eyes, no a do třetice ještě Split the Needle. Takže od Emíčka přes Shoegaze až po hardcore, včetně ženského zpěvu. Tohle všechno dneska v brněnském kabinetu Mus po 8. večer. Dvě domácí kapely se představí v Meat Factory v Praze a to navíc i s bonusem v podobě křtu EPčka. Na mysli máme Brankos Bridge, kteří pokřtí svůj nový release s názvem Geezer Complex, no a zahrají jim na pódiu taky Island Mint, které rovněž velmi dobře znáte z našeho playlistu. Sunshine Pop, garážový roky, 90-kový shoegaze a taky syrovější energie v podobě surfroku a postpunku. To všechno dneska po 8. večer v Mítku. Brankos Bridge, Island Mint.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Erika Rain, Láska v ulite. My máme 10 minut do pátečního poledne na rádiu Wave. Před námi Shame, Gloom a taky ještě Flock of Dimes. No a po 12. už avizovaný rozhovor vracející se, ale zároveň zůstávající v současnosti k tomu, co se stalo před 25 lety ve Spojených státech amerických, tedy k útoku 11. září 2001 teroristickou organizací Al-Qaida. Mluvit o tomhle tématu budu s Bronislavem Ostřanským, islamologem z Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. Tak pokud vás tohle téma zajímá, počkejte si na to po 12. hodině.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave.
1: Radio Wave.
0: Radio Wave. Děláme vlny.

0: Před 25 lety 11. září 2001 došlo k teroristickým útokům ve Spojených státech amerických. Jak se po tomhle dni změnil svět, co útoky přinesly pro muslimy a pro Západ? O tomhle právě v následujících minutách budu mluvit s Bronislavem Ostřanským, islamologem z Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze, kterého tímto vítám u nás ve studiu. Krásné odpoledne.
1: A dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Rád bych začal teroristickou organizací Al-Kaida. Zajímá mě, která měla ty útoky na svědomí, jak se proměnila v těch uplynulých dvou dekádách po 11. září?
1: No, proměnila se naprosto zásadně. Já se to pokusím shrnout do několika bodů, protože zatímco v době, kdy plánovala ty útoky, tak to byla síla s velkým S. To bylo prostě mocné džihadistické uskupení, které ovládalo mnoho sítí po celém světě. Jenomže za těch posledních 25 let jim zaprvé vyrostla řada konkurentů, k tomu se ještě dostanu, mimo jiné takzvaný Islámský stát, a za druhé došlo k výrazné decentralizaci. To znamená, že v době, kdy se plánovaly útoky z 11. září, tak Usáma bin Ládin tahal za drátky v mocné centralizované organizaci. To Al-Qaida znamená vlastně v arabštině základna. Jo, jenomže potom, zejména po jeho smrti, kdy vlastně se stal šéfem organizace Aymana Zawahiri a po jeho smrti se stal šéfem organizace Saif Adil, což je původně důstojník egyptského původu, jo, tak došlo k závažné decentralizaci, to znamená, že ty jednotlivé složky Al-Kaidy, které fungují na bázi nějaké franšízy. Ano, že existuje třeba pobočka Al-Kaidy v té a té části světa a ta má svůj vlastní název, má své vlastní velení, takže i mezi odborníky na terorismus existují různé názory, do jaké míry je ta nominální hlava Al-Kaidy schopna velet a do jaké míry je víceméně reprezentantem nějaké mocné, ano, ideje, zatímco de facto ty franšízy si dělají, co se jim zlíbí. Ty různé franšízy.
0: Když vám do toho skočím, mám to chápat tak, že Usáma bin Ládin v podstatě po jeho smrti nenašel stejně tak silného šéfa v úzovkách?
1: Ano, to říkáte naprosto přesně, protože on byl mocný a zároveň byl nesmírně charismatický. Protože pro mnoho nepřátel Západu, a tady je třeba říct, že antiamerikanismus, nebo řekněme zášť vůči Západu, to není jenom záležitost, která by se týkala muslimských militantů a radikálů, ale on je mnohem rozšířenější. Projevuje se v různých podobách. Já tím nechci říct, že to je něco příznačného pro celý muslimský svět. Takovou generalizaci bych si v životě nedovolil, ale chtěl bych říct, že je to poměrně častý jev. Jo? A pro mnoho lidí Usáma bin Ládin byl hrdina. On byl charismatický, navíc i vizuálně naprosto nepřehlédnutelný. No a po jeho smrti se dostal do čela Aymana Zawahiri, který neměl ani to charisma, ani nebyl tak vizuálně nenapodobitelný. No takže takhle. Ale jestli to mohu dokončit, tak ta Al-Qaida se stala decentralizovanou organizací a navíc během těch uplynulých 25 let jim vyrostli mocní konkurenti, z níž vlastně nejvlivnější byl takzvaný Islámský stát. Tady bych měl říct, že takzvaný Islámský stát, říkám to takzvaný záměrně, že on nebyl islámský a ani to nebyl stát, ale ten takzvaný Islámský stát, který měl různé názvy, ale to bychom se do toho zamotali. On vznikl původně jako lokální pobočka Al-Qaidy, která se ovšem v Sýrii a v Iráku, která se ovšem velice záhy osamostatnila. A krátce předtím, než došlo k vzniku takzvaného Islámského státu, nebo tedy než Islámský stát, aby byl přesnější, vstoupil do světel reflektoru v roce 2014 po šokujícím ovládnutí města Mosulu a poté vlastně zabral zhruba třetinu Iráku a třetinu Sýrie a začal období hrůzovlády, které se projevovalo zejména těmi příšernými videi, které se šířily po sociálních sítích. Ale zpátky k tématu, ten takzvaný Islámský stát, který měl mnoho názvů oficiálních, se ještě předtím, rokem 2014, ve zlém rozešel s Al-Káidou. Někdy se s trochou nadsázky hovoří o džihadistickém rozvodu, kdy se vlastně dvě největší džihadistické síly rozešly ve zlém. A to má mnoho důvodů. Samozřejmě důvody mocenské, to znamená vykolíčkování si pole působnosti, jo, kde bude působit takzvaný Islámský stát, kde bude působit Al-Káida. To byla jedna věc, ale byly tam i záležitosti, které se týkaly náboženství. Například Usáma bin Ládin, ten byl známý svou nenávistí vůči šítům a Al-Káida jakožto radikální uskupení rozhodně nemohla být podezírána z náklonnosti k čemukoliv šítskému, ale to, co prováděl takzvaný Islámský stát, to bylo už za hranou, dokonce i pro Al-Káidu, kterou nelze v žádném případě podezírat z nějaké umírněnosti. To ne, oni to byli radikálové, ale Islámský stát nasadil laťku ještě o něco výše, to znamená, že on nepokládal šíty za kacíře, ale rovnou za odpadlíky, takže je nekritizoval, nýbrž vraždil a tak dále a tak dále.
0: Každopádně jste zmiňoval zhruba ten rok 2014, kdy se to všechno překlopilo na stranu Islámského státu, co se týče nějakého toho obecného medializovaného povědomí, kdo v uvozovkách je tou teroristickou organizací číslo jedna na Blízkém východě, řekněme.
1: Ano, ano.
0: To jsme o více jak 10 let zpátky. Jak je to dnes?
1: Ono, jak je to dnes? Al-Káida pořád existuje a Islámský stát taky pořád existuje. To je to nejhorší. To, že nejsou vidět.
0: A je velmi vidět v Africe, ale.
1: Ano, ano. Prosím vás, to, že nejsou na titulních stránkách jako před 10 lety, to neznamená, že by zmizeli. Oni metastázovali, obě dvě ty organizace. Tam je třeba říct, že i v době takzvaného Islámského státu, tak Al-Káida taky působila pod různými názvy v Sýrii a ty dvě síly, Islámský stát a Al-Káida, občas bojovali proti sobě, občas se účelově spolčovali, protože ta válka byla nesmírně komplikovaná. My hovoříme o občanské válce v Sýrii, ale bylo by přesnější než občanská válka hovořit o konfliktu mezinárodním, protože ta Sýrie se stala arénou, kde se utkávaly nejenom vnitřní síly, to znamená síly Bašára al-Asada, kurdské síly, ale spousta cizích aktérů, kteří tam měli často své nastrčené, prodloužené ruce v podobě různých entit a tak dále a tak dále. Ale zpátky k vaší otázce. Dneska se projevují. Projevují v mnohem menší míře, ale nezanikly. Nezanikly a já se, jak Al-Káida, tak Islámský stát, vy jste zmiňoval Afriku, to je velmi důležitý bod, dobře, že jste to zmínil, protože pokud jsou oblasti, kde skutečně může tady ta džihadistická entita přinést totální rozvrat, tak to jsou některé oblasti Sahelu. To znamená oblast mezi Saharou a jižní části Afriky, kde skutečně ty výhonky, ano, bohužel velice bují, nebo taky ve střední Asii, Afghánistán a tak dále a tak dále. To jsou všechno, řekněme,

11. září 2001 k teroristickým útokům ve Spojených státech amerických a hlavně i k současnosti a tomu, co všechno se od té doby změnilo právě v souvislosti s těmi útoky. Dostaneme se samozřejmě i k dalším tématům s těmi souvisejících. Teď pauza v podobě songu od The Avalanches, Can't Get Over Losing You.

0: Novinka od australských The Avalanches. My se vracíme zpátky k rozhovoru s Bronislavem Ostřanským. Bavíme se o teroristických útocích, které se staly před 25 lety ve Spojených státech amerických a tomu, jak se to celé odrazilo v následujících 25 letech. Jaká byla role Saudské Arábie? Protože většina těch útočníků byly původem Saudové, nevím, jak moc to ve výsledku vlastně byla důležitá informace pro kohokoliv. A zároveň taky Saudská Arábie před nějakými 10 lety pohrozila Spojeným státům, že pokud by americký kongres, nedej bože, chtěl označit Saudskou Arábii jako zodpovědnou za útoky, tak se zbaví amerických aktiv v hodnotě mnoha a mnoha set miliard. To tak nějak vyprchalo, nebo tam je ještě nějaká následná záležitost, o které já úplně nevím, že se stala?
1: No, já bych řekl, že to úplně vyprchalo. Já samozřejmě nevím všechno, ale tady je třeba, aby zazněly dvě věci. Mm-hmm. Spojené státy a Saudská Arábie se potřebují. A to bylo vidět v době, o které hovoříme, to znamená v době po 11. září a vidíme to i dnes. Ty časté úvahy, ale tím bychom přišli k jinému tématu, které je taky závažné, ale nepatří možná zde, to znamená americké angažmá na Blízkém východě, tak to ukazuje různé proměnlivé tváře, různé nečekané zvraty, ale pokud tam máme nějakou stálici, nějakou konstantu v těch jinak nevyzpytatelných Trumpových přemetech, tak je to, řekněme, určitá náklonnost. To znamená nejenom ta vazba mezi Spojenými státy a Saudskou Arábií, ale i osobní, jo? Protože on se často říká, že to není jenom o politických analýzách, ale taky o chemii, jo? Že ten a ten státník se s tím a tím státníkem moc nemusí, přestože by měli být na jedné lodi a často je to i naopak. Jo? Takže zrovna v případě prince Salmana a Donalda Trumpa ta chemie docela funguje. A to je jeden aspekt. Další důležitý aspekt je, že vy jste správně řekl, že velká část těch útočníků pocházela ze Saudské Arábie, jenomže to byli lidi, kteří byli pro tehdejší režim nepřátelé. Tady je třeba vysvětlit jednu důležitou věc. Usáma bin Ládin pocházel ze Saudské Arábie, mimochodem byl potomkem bohatého obchodníka a podnikatele, který založil ohromné impérium, které vydělalo mimo jiné ve stavebnictví. To znamená, že ty obrovské prostředky rodiny Bin Ládinů mimo jiné vzešly z překotné modernizace země, která poté, co ten neustávající příliv petrodolarů vedl k různým proměnám a modernizacím, z toho vydatně čerpala. To znamená, že pro Saudskou Arábii byl Usáma Bin Ládin člověk, který se odrodil, zrádce. Protože Usáma bin Ládin byl vůči Saudské Arábii, vůči královské rodině nesmírně kritický. A ta kritika překročila veškerou míru, když vystoupil proti spojenectví Saudské Arábie se Spojenými státy, které se mimo jiné projevilo tím, že americká vojska ze Saudské Arábie útočila na Kuvajt a na Irák, což bylo pro Usámu bin Ládina nepřípustné. Takže došlo k zásadnímu střetu, otevřenému střetu a Usáma bin Ládin s hrstkou svých věrných se usadil v Afghánistánu.
0: Proč zrovna tam?
1: V Afghánistánu, že Afghánistán byl v rozvratu. Afghánistán byl zemí,
0: protože která nejsou to země, které by spolu sousedily.
1: Ne,
0: nebyla
1: nejsou.
0: To úplně asi jednoduchá cesta.
1: Ne, nebyla to jednoduchá cesta. On se osadil v Afghánistánu jakožto v zemi, kde mohl realizovat své ideje, kde mohl propagovat své vize, kde mohl. To byl Usáma bin Ládin, byl radikál, který měl určité představy o tom, co to je skutečný islám, který se, řekněme, hodně rozchází s míněním velké části muslimů, včetně oficiálního duchovenstva v Saudské Arábii, které rozhodně nelze podezírat, řekněme, z nějaké umírněnosti anebo vstřícnosti vůči západu. Ale ten pohled Usámy bin Ládina byl hodně, hodně extrémní. A Afghánistán mu umožnil tam nejenom najít azyl, ale taky prosazovat ty své myšlenky tím, že vytvořil organizaci, jak jsem říkal, základnu Al-Qaida, mohl tam trénovat bojovníky. Ta země Afghánistán byla rozvrácená dlouhou občanskou válkou. Jo, tady je třeba připomenout, že v roce 1979 se stalo několik zásadních mezníků. Za prvé, islámský svět vstoupil do 15. století kalendáře Hidžry. Ano, to znamená, že rok 1979 z části, protože oni mají lunární letopočet, splývá s rokem 1400. A v tomto roce se staly tři zásadní změny, které významným způsobem ovlivnily celý svět islámu. Za prvé, to bylo vítězství iránské islámské revoluce. Tady je třeba říci, že se jedná o šítský stát a Usáma rozhodně nebyl nějaký fanoušek šítu, to rozhodně ne, to už tady zaznělo, ale ukázalo se naplno, že islám může být silou, která ovládá stát. To znamená, žádná politologická úvaha, ale iránská islámská revoluce, která nastolila režim, který víceméně s různými změnami funguje
0: až dodnes.
1: Jaké, pak se stala?
0: Jaké byly ty další dvě?
1: Ano, to byla, prosím vás, druhá byla invaze sovětské armády do Afghánistánu, protože ten režim, jak už jsem říkal, že ta země se otřásala v občanské válce už dlouhá léta předtím a ten tamní komunistický režim, když viděl, že jim teče natolik do bod, že už to sami nezvládnou, tak to vyřešili pomocí Sovětského svazu. A do třetice všeho dobrého, v roce 1979 došlo k povstání v Mekce. Ano, kdy skupina militantů obsadila velkou mešitu v Mekce. To je vlastně centrum, středobod islámského světa.
0: V
1: Saudské Arábii. A ta motivace, to je na další povídání, ale jeden z motivů, který ti zbouřenci měli, byl odpor vůči královské rodině v Saudské Arábii, která podle těch zbouřenců se vzdálila původním myšlenkám, na kterých Saudská Arábie vznikla a už dávno nereprezentuje ten islám, jaký má být. A tuto myšlenku, byť Usáma nebyl mezi těmi zbouřenci, také sdílel. To znamená, že se tím, že se dostal do nepřístupného terénu Afghánistánu, tak měl možnost budovat organizaci, která prosazovala tu, řekněme, nejradikálnější, nejextrémnější podobu islámu, která potom vlastně provedla, ukázala svou akceschopnost ještě před 11. zářím na řadě teroristických útoků, které ovšem právě díky tomu, že se stalo 11. září, jsou dneska zapomenuty. Ten 11. září to byl naprostý mezník.
0: Když teď odhlédneme od těch, řekněme, náboženských souvislostí, co všechno nebo co nejdůležitějšího se od toho 11. září změnilo v oborech typu mezinárodní bezpečnost nebo letectví, stavebnictví, dokážete vypíchnout jednu, dvě věci, které trvají dodnes a nebyla to krátkodobá dvou, tří letá záležitost?
1: No, tak tu první věc to známe všichni. To jsou bezpečnostní kontroly na letištích. Po 11. září se ta přísnost bezpečnostních kontrol velice navýšila. A i když dneska díky pokročilejší technice se zase od některých ustupuje, nebo řekněme některé přísné požadavky se trošku zmírňují, například množství tekutin, které si můžete vzít do palubního zavazadla, tak ve své době tady toto představovalo naprostý šok. Ano. Druhý důležitý bod, který by se určitě nerozvíjel tak úspěšně a tak zdárně nebýt 11. září, to jsou různé sledovací technologie, programy, rozpoznávání obličejů a tak dále a tak dále. Všechny, celý tady tento segment sledovací a rozpoznávací by jistě existoval i nebýt 11. září, to nesporně ano, protože odběratelů podobných technologií bude vždycky hodně, ale 11. září
0: byl urychlovač.
1: Ano, a ještě bych řekl v této souvislosti jednu důležitou věc, na kterou se velmi často zapomíná. 11. září taky zvýraznilo roli tajných služeb. To znamená, že pokud reálně získali vliv tak to bylo i v návaznosti na tyto útoky, protože
0: bavíme se hlavně o Spojených státech?
1: Nejen o Spojených státech, ale obecně. Mm-hmm. Obecně v západním světě, protože tváří v tvář takto bezprecedentnímu útoku byla jejich potřeba, jejich naléhavost vnímána stále intenzivněji.
0: Bronislav Ostranský z Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze, stále ve studiu Rádia Wave. Bavíme se o útocích, které se uskutečnily před 25 lety, 11. září 2001, a tím, co všechno to následně znamenalo ve více jak dvou dekádách až do současnosti. Ještě se k rozhovoru za chvíli vrátíme i v souvislosti s tím, jakým způsobem to ovlivnilo třeba i Českou republiku a pohled Čechů na islám a tak dále. Teď skladba od Olivie Rodrigo, Serena Joy, a za chvíli se k rozhovoru vrátíme.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: A ještě jednou se vracíme k rozhovoru s Bronislavem Ostřanským, islamologem z Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. Bavíme se o teroristických útocích, které se staly 11. září 2001 ve Spojených státech amerických, ale hlavně v souvislosti s tím, co se následně dělo pak. A mě teď zajímá, bavili jsme se jednak samozřejmě o tom Blízkém východě, taky o Spojených státech logicky. Jak se odrazila pozice muslimských menšin třeba v evropských zemích po tom 11. září? Asi to nebylo nic dobrého.
2: No, nebylo, protože muslimové byli podezíráni z toho, že buď přímo Al-Kaidu podporují, nebo že s ní alespoň sympatizují. Tady je třeba říci, že v mnoha případech to byla pravda, no, že různí muslimští radikálové měli radost z toho, co se stalo 11. září, ale vztahovat to na celou muslimskou scénu v západní Evropě by bylo krajně nespravedlivé. Jenomže jestliže muslimové se od toho distancovali a distancovali se tisíckrát, tak jim to bylo stejně houby platné, protože ať řekli, co řekli, tak to bylo negativní. To znamená, pokud někteří, například někteří militanti vyjádřili radost z toho, co Usáma bin Ládin zorganizoval, tak to bylo špatně. A pokud někteří tvrdili, že toto s islámem nemá nic společného, že to nejsou islámské hodnoty, tak to bylo taky špatně, protože ti lidi byli okřikováni, že jsou pokrytečtí, že pouze se přetvařují před západními médii a že ve skutečnosti jim fandí, protože islám je takový a makový. A to, jak je islám, to samozřejmě ví mnohem lépe než muslim, tak to ví západní pozorovatel. Takže jsme se dostali do situace, že ty západní muslimské menšiny, zejména bezprostředně po útocích, byly nahlíženy velice podezíravými zraky. Já bych tady možná jenom dodal jednu důležitou věc. Ono totiž 11. září 2001 to byl tak šokující mezník i mimo jiné i proto, že se zprvu zdálo, že potvrzuje jednu ze dvou možných teorií o vývoji světa. Já bych pro ty možná později narozené bych jenom připomněl, že v 90. letech tady byly dvě takové myšlenky. Na jedné straně byl Francis Fukuyama, americký politolog japonského původu, který měl vizi konce dějin. To znamená, že liberální demokracie se pádem berlínské zdi a tak dále, ukázala jako natolik dominující silou na světě, že už jenom otázka času, kdy celý svět bude akceptovat její hodnoty, její přístupy. Na druhé straně byl neméně vlivný americký politolog Samuel Huntington, který napsal slavnou knížku Střed civilizací, která, já bych si tady dovolil jednu jízlivou poznámku, nezapustila nikde tak hluboké kořeny jako v České republice. Opravdu, jako v tomhle vynikáme ve světovém měřítku vedle pití piva a lásky. Vedle lásky k islámu a tak dále, k tomu se možná ještě potom dostaneme. Ale ta událost, ta bezprecedentní brutalita 11. září jakoby potvrzovala Huntingtonovy závěry o střetu civilizací a ten následující vývoj, který byl ve znamení rétoriky, války proti teroru, tam se oživovali třeba prezident Bush, tehdy používal vysloveně archaický slovník, ano, vlastně křížová výprava proti zlu a podobné. Takže to všechno tak nějak diskurzivně ladilo s tím Huntingtonem.
1: Nicméně od těch útoků uplynulo 25 let, což je v podstatě období jedné generace. Vyprchalo tohle všechno negativní, o čem se teď bavíme v souvislosti s muslimskými menšinami v Evropě, anebo to je, řekněme, stále na vyšší úrovni než před těmi útoky?
2: No, já bych si netroufal úplně házet do jednoho pytle situaci v různých muslimských, promiňte, v různých evropských státech, kde jsou muslimské menšiny. Ono je to plné paradoxu a bylo by to na další povídání. Já se pokusím o maximální stručnost. Ono v současné Evropě existují v zásadě muslimské menšiny dvojího původu. Ty jedny jsou původní v uvozovkách. Čechách. To znamená, to jsou pozůstatky historického vývoje, zejména na Balkáně, to znamená například muslimové v Bosně, v Albánii, v Kosovu, v Bulharsku a ty další menšiny, Francie, Švédsko, Německo, jsou novodobé. To znamená, že mají kořeny zejména po první ve Francii a po druhé světové válce v Německu a tak dále a tak dále. A tady je třeba říci, že ty situace muslimských menšin, které někde jsou velice početné, třeba v Německu se hovoří o 4 milionech, ve Francii se hovoří o 5 milionech a tak dále, ty situace jsou velice rozmanité. Kdyby člověk uvažoval na základě sledování televizních zpráv, tak by se mohl domnívat, že řekněme největší averze proti islámu je tam, kde jsou největší reálné problémy s reálnými muslimy. Například Švédsko, například Francie. Není tomu tak. Víte, kde je největší averze proti muslimům v celé Evropské unii? České republice. Ano, tam je totiž problém v tom, že zatímco pro ty Francouze nebo pro ty Belgičany, kteří třeba nemusí mít muslimy rády, muslim představuje nějakou konkrétní bytost. Jo, jako vy si můžete představit konkrétního člověka, když se řekne Rom. Můžete si představit konkrétního člověka, když se řekne Vietnamec. Když se řekne muslim, tak většina lidí si představí nějakou abstraktní ideu, kterou si poskládá z různých blbostí, které kolují na Facebooku a tak podobně. To znamená, že Česká republika v tomto směru, která má jednu z nejmenších muslimských menšin v Evropské unii, tak má suverénně, a to je sociologickými opakovanými šetřeními nimi dokladováno, nejvyšší averzi vůči islámu a muslimům.
1: Takže jsme se na závěr dostali až do Česka, tak jste mi nahrál vlastně na otázku, která už v podstatě souvisí velmi úzce s tím, co jste načnul. Jak to 11. září ovlivnilo soužití s muslimskou menšinou u nás a zneužívají toho politici po těch 25 letech?
2: No, já si myslím, že to 11. září už je velmi dávná historie. Samozřejmě média teď připomínají 11. září, takže k tomu tématu se možná nějaký komentátor či publicista vrátí, ale to, že politikové zneužívají tuto kartu, to je bez ohledu na 11. září, to je totiž stálice. Já se omlouvám, možná se opakuju, já toto téma často zdůrazňuji v rozhovorech, že islám vedle Romů a vítězství v ledním hokeji jedno ze tří konsenzuálních témat, které spolehlivě fungují. To znamená, že na principu babicových dobrot, nemáte-li čedár, dejte tam ajdám. Nemáte-li ajdám, dejte tam jakýkoliv sýr. To znamená, nemáte-li téma, strčte tam muslima. Nemáte-li muslima, strčte tam migranta. Jo, to funguje. A je to velice smutné, ale skutečně to funguje, protože když si vezmete například před 10 lety, když byla takzvaná evropská migrační krize, tak tady existovalo několik specializovaných protiislámských uskupení, například Blok proti islámu, Alternativa pro Českou republiku, a ty měli jepičí život. Zatímco v diskurzivní rovině vyhráli. To znamená, že totálně náš veřejný prostor zaplevelili neskutečným množstvím nesmyslu a odborník, který to uvádí na pravou míru, tak je neustále okřikován, že se zastává muslimů. Jo? To je třeba můj příklad. Jo? Já se jich nezastávám, jenom uvádím věci na pravou míru. Takže oni diskurzivně vyhráli, ale politicky zcela prohráli. A víte proč? Nejenom proto, že jim vítr z plachet vzal mainstream, to znamená velké politické strany, proč volit muslimobijce Konvičku specializovaného, když můžete volit nějakou velkou stranu, která to v podstatě říká to tež, bledě modrém, trošku kulantnějším jazykem, ale mnohem důležitější bylo, že pokud přišlo na jiná téma, tak se okamžitě rozhádali. Jediné, na čem se mohli zhodnout, byla nenávist vůči muslimům. Když přišlo na Green Deal, když přišlo na válku v Ukrajině, když přišlo například na otázku covidu, tak se všichni rozhádali mezi sebou a jediné, co se ukázalo jako zcela konsenzuální, byl ten islám. Ono to bohužel takhle funguje. Skutečně je to jedno z mála konsenzuálních témat, na které lze sázet.
1: A bylo tím spouštěčem 11. září?
2: No, u nás. To si netroufám říct. Já si myslím, že 11. září pouze utvrdilo něco, co tady už bylo. Byl to možná jeden z katalyzátorů, ale mnohem důležitější katalyzátor byla o 13 let pozdější situace na Blízkém východě. To znamená takzvaný Islámský stát, který totálně narušil geopolitickou rovnováhu na Blízkém východě, mimo jiné spustil dominový efekt. Takže ty domina se kácely a v souvislosti s tím došlo i k evropské migrační krizi. To znamená, že evropskou migrační krizi způsobilo dění na Blízkém východě, nikoliv, jak tvrdí různé konspirace muslimští bratři, kteří tam tahali, jo, jak svého času ex-prezident Zeman zmiňoval, že vlastně evropskou migrační krizi způsobilo muslimské bratrstvo, protože tahalo za nitky. Ne, že by to muslimské bratrstvo nechtělo, ne, že by se jim to nelíbilo, tady tahle vize, ale ta představa, že něco takového bylo řízeno, je zcela mylná. Mimochodem, to je jedna z konspirací, která dodnes funguje. Vedle těch velkých množství konspirací, které dodnes se týkají dvojčat a na které, já si myslím, pozorný posluchač při letmém brouzdání po internetu velmi rychle narazí.
1: Obzvlášť dnes po 25 letech, kde jsou to opět znovu plné sociální sítě. Bronislav Ostřanský, islamolog z Orientálního ústavu Akademie věd ČR v Praze. Bavili jsme se o teroristických útocích ve Spojených státech amerických, které se staly 11. září 2001 a tomu, co následovalo potom, důsledcích, souvislostech a tak dále. Děkuji vám za rozhovor.
2: Děkuji za pozvání. When it all fell down, God bless the weight inflation when ounce mustard.

0: Secret Machines, Everything Starts. My nezačínáme, ale pokračujeme v pátečním On Airu na Waveu po rozhovoru s Bronislavem Ostřanským o souvislostech s výročím teroristických útoků ve Spojených státech 11. září 2001. Se vracíme zpátky do hudebního světa. Ještě dvakrát to bude o rapu do 13. jmenovitě AZ Chaik s novinkou Look Like My Mama, spolupráce s Tylerem The Creatorem a taky Hugo Tox s Arletou. No a tuhle hodinku zakončíme v Polsku s kapelou Kouls.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova.
3: Havel.
2: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
7: Yeah.

Sesterské duo dvou francouzských Kubánek, tohle jsou eBay, které velmi dobře znáte z našeho playlistu. Tohle je jejich nejnovější song pojmenovaný Moshpit ze čtvrté řadovky nazvané Offering. No a další novinkou budeme rovnou i pokračovat. Teď krátce po 13. míříme tentokrát do Londýna za britskou hudebnicí, která je pro změnu ne kubánského, ale bengálského původu. Říká si Tara Lily a věc, která je jednou z aktuálních novinek tohoto týdne, se jmenuje Break the Motion. Máme sice po 13., ale i dneska se můžete těšit na telefonát s Jardou Mévaldem, neboli zhruba za nějakých 15-20 minut si popovídáme o tom, co vás se čeká v nejnovějším questu dneska v 6 večer. Určitě přidáme i další kulturní tipy a když se dívám do playlistu, tak se můžete těšit třeba na Tolstoj z 58G, Zafr 9 a nebo Maryland. A teď už se nám rozšuměla Tara Lily, věc pojmenovaná Break the Motion a žánrová směsice kombinující R&B, jazz, klasickou indickou hudbu a taky elektroniku. Jedna z našich aktuálních novinek týdne, Tara Lily.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Jestli jste po obědě a zrovna si dáváte nějaký desert s kávičkou takzvaně, tak si to všechno dokonale sedlo, protože vám hrála Rikou Násty se songem Cupcake. A já vám k tomu přidám jeden festivalový tip na tenhle víkend. Už dneska se v Hrádku nad Nisou v areálu Kristýna koná vůbec poslední ročník festivalu Shotgun s příznačným názvem Goodbye, Farewell and Amen Break. Dnes a zítra se můžete těšit na velká zahraniční jména z rovné i zlomené scény, ať už to bude producentka Apsami, Shed, Synchro nebo třeba Hativaty, z domácích jmen potom Elektrabel, Kletis, Vapanda s Meretim, Rafael Kosmos, Ans a nebo Morris. No a kompletní program najdete samozřejmě na webovkách Shotgun Festivalu. Dnes a zítra poslední ročník téhle tradiční dvoudenní akce na začátku září u kempu Kristýna nedaleko Hrádku nad Nisou.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

0: Slovenští Tolstoj se v pátečním on airu na rádiu Wave a o hodinku později, než jste zvyklí, taky telefonát s Jardou Mévaldem o aktuálním questu, který vás dneska v 6 v našem vysílání čeká. Jardo, zdravím tě, ahoj.
1: Ahoj.
0: Prosím tebe, máme po prázdninách, takže okurková sezona, nevím, jestli v herním světě je nebo není. Každopádně, co jste si připravili na první zářijový díl?
1: Jsme byli na sklizni okurčiček, protože jsme vyrazili tak trochu do Německa, protože Šárka se pohybovala na výstavě Gamescom. Tradičně v tomhletom termínu, vždycky na konci srpna, probíhá největší světová herní výstava, na který se skutečně schází stovky tisíc hráčů a zase letos to bylo rekordní. Zase se pokořil ten rekord, který už vypadal, že pokořit nepůjde, protože už se tam přece tolik lidí ani vejít nemůže, ale zase se tam vešlo o pár člověků a člověkyň víc. A Šárka přidala nějaké jako postřehy právě z německé výstavy, ale to nebylo všechno, o čem jsme se v tom questu bavili.
0: Ještě než se dostaneme k dalšímu tématu, kde se koná Gamescom a jak je možný, že je to tak neuvěřitelně pořád nafukovací? Přidávají nové haly nebo jak se to děje?
1: Koná se v Německu, v Kolíně nad Rýnem. Mm-hmm. Je to v takzvané areál Kölnmesse, což je něco, jako když si představíš, určitě jsi byl v Brně na výstavišti, tak brněnský výstaviště krát asi 2 nebo 3. Paradoxní je, že oni nepřidávají vůbec nic, oni prostě nepřidávají ani jednu halu, ale pořád pokořují ty rekordy. A nám už trochu je záhadou, kam se tam ty lidi jako berou a jestli si to nevycucávají z prstu, ty rekordy. Ale zdá se, že ne, protože Šárka mohla potvrdit, že když procházela těma chodbama, tak tam skutečně nebylo k hnutí a že už jako je nevyhnutelná stavba prostě další haly, protože už tam jako fakt nejde dejchat.
0: Dobrá, tak to bychom měli Gamescom a druhá část questu bude věnovaná jedné konkrétní Gamese, novému RPGčku, které má docela zajímavý autory, protože stojí mimo jiné i za třetím Zaklínačem.
1: Je to tak, je to hra The Blood of Dawnwalker, je to upírské RPG ze 14. století ze střední Evropy.
0: Krásný.
1: A je to hra právě, jak jsi zmínil ty autory Zaklínače, tak my jsme se shodli v questu, že pokud patříte právě vy mezi ty lidi, kterým Zaklínač 3 učaroval, tak tahle hra je stvořená pro vás.
0: To znamená, že chválíte tak nějak se zaměřením na skupinu lidí, kteří mají něco rádi, anebo je to prostě obecně podařená záležitost?
1: Ty budeš pouštět za chviličku naše promíčko, viď?
0: Budu, no.
1: No a v tom promíčku se říká, že to bude 5 z 5, takže chválíme velmi, velmi.
0: Dobrá, dobrá, no tak jo, takže quest dneska o aktuálním Gamescomu, kde Šárka načerpávala novinky z herního světa a taky o RPGčku Blood of Dawnwalker. Jardo, díky, krásný víkend.
1: Měj se taky krásně, ahoj.
0: No a před námi teď 58Gčka všude kam jdem a ať už jdete kamkoliv a pokud máte rádi herní svět, tak dneska samozřejmě v 6 poslouchejte quest.
2: Quest. Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
3: Quest. Poslouchejte dnes od 6 večer
2: na rádiu Wave.

Bratislavská producentka, DJka a taky zpěvačka Neraev. Tohle bylo její stříbro, které jste poslouchali v pátečním On Airu na rádiu Wave. No a my teď zamíříme až do daleké Austrálie za dvojicí Armlock. Pro mě osobně nové jméno, které jsem doteď neznal, takže se vždycky s nějakou tou naší novinkou v playlistu velmi rád rozšířím obzory. A tohle je jeden z těch případů. Singlovka pojmenovaná Half Time od téhle dvojice, která má za tak nějak společné tu lásku k elektronické hudbě a zároveň taky hraní na živé nástroje. No a tohle všechno můžete slyšet i v tom nejnovějším singlu. Pomalé kytarované brnkání se tady potkává s elektronickými samply a záměrně utopenými vokály. Armlock a novinka Half Time.

0: Jestli vám tenhle song od Heleny Hajkové a.k.a. Zafr 9 přijde zvukově celkem nekompromisní, syrový a ostrý, pak doporučuju živáky. Letos jsem měl tu možnost na konci srpna vidět Zafr 9 živě na skvělém festivalu Bašta nedaleko Klášterce nad Ohří na tvrzi Šumburg. A byl to hodně silný zážitek, a to nejenom po hudební, ale řekněme i po té performance stránce. Vy jste poslouchali věc pojmenovanou Dornik s podtitulem Demolition Gospel. No a zvuková sonická demolice, tak by se možná dal i připodobnit živák zmíněné Zafr 9. Pokud tedy budete mít možnost, rozhodně doporučuji zažít tuhle českou producentku a zpěvačku i naživo. 13 hodin 53 minut, páteční on air na Waveu pokračuje do druhé odpolední v playlistu ještě Maryland a nebo Elix Lehej.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři.
4: Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
2: na Rádiu Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Ahoj, tady Karolína Berenová, posloucháte Rádio Wave.

Už pozítří startuje na rádiu Wave z Brusu nová podcastová série, kterou si pro vás připravila Adéla Šponerová, na které pracovala několik měsíců. Jmenuje se Stělesnění, najdete ji na našem webu v aplikaci Můj rozhlas i dalších podcastových platformách. No a částečně navazuje na podobné série v minulých letech a které se zabývaly nějakým způsobem vztahu člověka ke svému tělu. Vy uslyšíte v téhle sérii spoustu influencerů, kteří si na trendy estetikách postavili kariéry, ale třeba i ty, kterým znásledování ideálů ze sítí není dobře. Kdy se zdánlivě zdravý životní styl stane nebezpečnou posedlostí, i o tom bude tahle série s názvem Stělesnění, která odkrývá temné stránky trendů Pilates Girls, Gym Bros, sebeoptimalizace anebo takzvané longevity. Pokud vás zajímá tohle téma, tak rozhodně doporučuji počínaje 13. zářím poslouchat sérii Stělesnění. Detaily samozřejmě už teď na našem webu. Kayflay před náma, jedna z dalších novinek tohoto týdne. Nejnovější singlovka téhle americké hudebnice se jmenuje Ends.

0: Don Toliver, páteční on air na rádiu Wave před projektem Boogie Baby a Exegesis nebo Phoebe Green. Teď bude pokračovat pozvánkou na poslech nové studovny, kam si pozvala moderátorka Aneta Štokrová svoji jednak bývalou spolužačku a druhak současnou kolegyni z rádia Wave, Báru Součkovou. Společně probrali všechno, co člověk potřebuje vědět před začátkem semestru na vysoké škole. Jak to chodí, co jsou kredity nebo zápočty, to všechno se při poslechu nové epizody dozvíte. Tradičně na wave.cz nebo v podcastových aplikacích. A teď následuje krátká ukázka.
1: A hlavně se zkrátka připravte na to, že ten semestr bude více... Vždycky mi přišlo, že je v něčem klidnější a pak přišlo to zkouškové, kdy fakt si neplánujte moc nějaké jako dovolené takovéhle věci, protože byste se měli soustředit fakt na to, že plníte ty zkoušky. Někdy to můžete dělat i v předtermínech takzvaných, což je ještě před tím zkouškovým obdobím, ale fakt si vyhraďte ten čas na to, hele, teď prostě se budu učit a vlastně většinou to bývá, že přes Vánoce, přes zimu, v lednu. Potom zase, kdy začíná ten semestr, nám začínal nějak v únoru.
2: Je to nějaký třeba 14. 15. únor.
1: Tak no, zhruba do května a zase květen, červen bylo zkouškové. A potom jste vlastně ještě zkoušky mohli dodělávat v září. Což je taky fajn vědět, že vlastně máte tři takhle termíny, kdy ty zkoušky můžete vykonávat.
2: Ale zase pozor, může se to hodně lišit škola od školy.
1: Tak co se lišit úplně nebude, je oslovování.
2: To určitě ne.
1: Pojďme na to. Na to se mě vždycky ptá hodně lidí. Jak na to oslovování? Protože většinou, když přijdete ještě z gymplu, tak všem jste zvyklí říkat pane profesore nebo paní profesorko.
2: Tak to okamžitě zapomenout.
1: Jo, a na vysoké zjistíte, že to je největší lež, kterou vám říkali, protože prostě profesoři a profesorky nejsou.
2: Já si pamatuju, že mě to hodně jako naštvalo, když jsem nastoupila na vysokou školu a uvědomila jsem si vlastně, že jsem na střední škole své pedagogy a pedagožky oslovovala tady tím profesorským titulem, když jim vůbec nenáležel. Tak to jsem se trošičku jako tak, to mě trošku rozčílilo, že si takhle nechali říkat. Ale je důležité vždycky vědět, kdo vám ten nějaký předmět nebo prostě v momentě, kdy přijdete do styku prostě s nějakým pedagogem nebo pedagožkou na vysoké škole, tak je důležité si se podívat na to jejich jméno a tak trošku si přečíst ty tituly a na základě jich potom oslovovat. Řekla bych, že asi úplně nejvíc rozšířené budou tituly doktor, doktorka, to je buď před jménem, PhD, JUDr, MUDr a tak dále a potom hlavně taky za jménem. Ne všichni musí mít ten první před jménem, ale koukejte i za jméno a tam je když tak PhD, tak to taky značí to, že je budete oslovovat jako paní doktorko nebo pane doktore. Doktorů a doktorek bude pravděpodobně nejvíc, ale potom tu máme ještě vyšší tituly a to je například docent, docentka nebo profesor, profesorka a to vždycky najdeme před jménem a důležité je, že vždycky vlastně oslovujeme tím nejvyšším dosaženým titulem, takže kdyby někdo byl třeba profesor, ale viděli jsme za jménem PhD, tak bacha, nesplést si to neříkat paní doktorko, protože tahle žena už má daleko vyšší akademický titul, takže budeme vždycky oslovovat jako paní profesorko.
3: Studovna. Studovna. Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.
2: Už jsem vás zval na jeden festival probíhající o tomhle víkendu a to je Shotgun na severu Čech u Hrádku nad Nisou v areálu Kristýna, kde se můžete těšit na jména jako Shed, Haty, Vaty, Absemi, z domácích pak Elektra Bell nebo Rafael Kosmos. No a pokud to máte žánrově trošku jinde, než je elektronika a řekněme techno nebo jungle či drum and bass, pak můžete zkusit třeba festival v Písku, který se odehrává taky teď o víkendu, jmenuje se Kul v Plotě a jedná se o, řekněme, hodně multižánrovou akci s mezinárodním přesahem, která se, co se týče muziky, věnuje všemu možnému od jazzu přes folk až po world music, ale i nějakou tu experimentální a akustickou tvorbu. No a na různých místech historického centra Píska se představí více než 30 umělců, včetně domácích jmen, které věřím velmi dobře znáte, a jako jsou třeba Hrtl nebo AI Fan. Detaily, včetně programu, na www.coolvplotě.com.
0: Kulturistán.
1: Kulturistán.
0: Kulturní tipy Rádia Wave.
1: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
0: Kulturistán.

Řekli, neřekli. Už jen týden a dva dny navíc, teda konkrétně do 20. září, abyste to měli jednodušší bez počítání, máte čas na poslech audioknihy s názvem Hody od Gabriely Brázdové, neboli řekněme takové milostné novelize současnosti, která je ukotvena na moravském venkově, plném tradic, hudby, vína, kdy se během rozpáleného léta narodí jedna křehká láska, a to 19-letého Viléma a o 9 let starší Florentýny. Jak tahle dvojice obstojí pod tlakem očekávání a taky předsudků, přeci jenom jsme pořád na venkově, to se dozvíte v 5 zhruba půlhodinových dílech téhle audioknihy. Čas do 20. září, jak jsem zmiňoval. No a není to jediná audiokniha, kterou teď můžete aktuálně poslouchat na našem webu wave.cz a na audioportále Můj rozhlas. Tou druhou je dílo Olivera Lovrenského pod názvem Když nám bylo míň. Tenhle norský bestseller o klucích z ulice je trošku přirovnáván k Trainspottingu a dodává se k němu, že je to Trainspotting generace Z. 6 dílů najdete na našem webu k poslechu do 25. října, tak pokud vás tenhle syrový debit třeba zaujal, už ho máte přečtený a zajímala by vás audiopodoba, tak neváhejte, najdete ji u nás na rádiu Wave. Zpátky k hudbě odmluveného slova, míříme teď do Belgie, novinka od producenta, který je schovaný za aliasem Warhouse s názvem The Baby a hned po něm třeba taky Vince Staples nebo Kiss Facility.

Yeah. City gone up.

0: Kiss Facility v pátečním On Airu na rádiu Wave, kdy jsme se přiblížili ke třetí hodině odpolední, neboli taky ke střídání za mikrofonem tady u nás ve studiu. Naproti mě už Martina Foldinová, ahoj.
1: Ahoj.
0: Já jsem zmiňoval, že se na víkend chystám na poslední ročník Shotgun Festivalu. Co máš v plánu ty?
1: Já mám v plánu mít volno, doufám nedělat,
0: hezký plán.
1: Nedělat doufám moc věcí, ale třeba na nějaký ten víkend následující, tedy konkrétně na 30. září, mám určitě v plánu jít na právě Dozněle v našem playlistu Kiss Facility, pražský podnik Fuchs 2, to je to místo, kam si na Hard Noisy Booking můžeme zajít tentokrát. Pokud někdo netuší, Kiss Facility, vlastně hudební duo a taky partnerské duo, za kterým stojí hudební producent Sega Bodega a taky hudebnice Maya Alkateri. Ta stojí za tím nádherným arabským vokálem, který můžeme slyšet v rámci jejich hudební produkce. Já bych rozhodně a vřele doporučovala poslech jejich dlouhohrající debutové desky, kterou vydali letos v únoru, pokud se nepletu, na konci letošního února. Jmenuje se Kazna a rozhodně stojí za vaši pozornost. My máme v playlistu minimálně dva kousky, myslím.
0: No a když už jsme u těch akcí, které pořádá kolektiv Hard Noise, tak pár dnů zpátky zveřejnění Liars v klubu Punktu 12. října. Zase pro mě osobně must go kapela, která slaví 25 let na scéně a 20 let od vydání geniální desky Drums Not Dead. A mimo jiné je můžete vidět i na Unsoundu, anebo stačí, když zajdete do Prahy do Punkta a tam se dost možná potkáme. Takže big up Hard Noise, vozíte sem krásné věci. Užijte si odpoledne s Martinou a já se na vás těším po víkendu, anebo se třeba potkáme na Shotgunu, kdo ví, mějte se.
2: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Casablanca. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín.
4: Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca. S Pavlem Sladkým každou neděli v poledne na rádiu Wave.
5: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Pátek 11. září, to je dnešní den, 15 hodin. Přesně teď jedna minutka k tomu. Vy ladíte dnešní odpolední on air na vlnách Rádia Wave. Martina Foldynová už pro následující 3 hodinky za mikrofonem. Doufám, že si je společně užijeme a upřímně doufám, že máte krásný a příjemný pátek.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio
2: Wave. Rádio Wave.
3: What are you doing today then?
4: Just a bit of arguing, I think.
3: Why? What's up?

Domácí hudebnice Julie Colley s trackem Stereotype. Ještě předtím formace International Teachers of Pop, tak takový byl hudební start po 15. hodině odpolední u nás na Radio Wave v pátek 11. září. Ještě jednou příjemné, hezké páteční odpoledne. Martina Foldinová za mikrofonem až téměř do dnešní 18. hodiny. No a protože jsme takto na začátku mé dnešní vysílací směny, tak se hodí připomenout, co vás bude čekat. Když se dívám na redakční obsah Radia Wave, tak už vím, že za chviličku vám pustím teaser na naši s Brusunovou připravovanou sérii Stělesnění. Koukneme ale společně třeba taky na náš podcast Chudáčci a otočíme pozornost taky do letních měsíců zpátky k naší riviéře, protože zhruba kolem 17:30 odpolední vám pustím záznam debaty, kterou jste mohli zažít právě na riviéře s pořadovým číslem 2. O čem ta debata byla, samozřejmě prozradím později posléze. Teď už vám ale zase v playlistu pustím další muziku a bude to nikdo jiný než náš bývalý kolega na Radio Wave, hudebník, režisér Šimon Holý. I'm in Love, to je skladba v jeho podání, kterou můžete slyšet už za malý okamžik a kterou můžete uslyšet taky v rámci aktuálního seriálu i vysílání České televize, na který se můžete kouknout. Jde o seriál Filtr. Já vám vřele doporučuji to udělat včera večer. Shodou okolností jsem ho sama takzvaně bingela. Má to 6 epizod zhruba někde mezi 20 a 30 minutama, myslím ten jeden díl, takže vám to nezabere zase tolik času a já vám určitě doporučuji to udělat. Šimon Holý, každopádně teď v playlistu Radia Wave. I'm in love.

0: Na rádiu Wave odstartuje už tuto neděli 13. září naše nová série Ztělesnění. Šestidílná audiosérie od novinářky Adély Šponerové se tentokrát věnuje zdraví, disciplíně a taky výkonu, ale taky úzkostem, poruchám příjmu potravy nebo nenávisti k vlastnímu tělu. Jak dnes sociální sítě mění vztah mladých lidí k vlastnímu tělu? Kdy se zdravý životní styl stává posedlostí. A proč máme pocit, že bychom se měli neustále zlepšovat? Před námi teď teaser na naši novou sérii.
1: Ztělesnění. Zdraví a dokonalý. Akorát, že vůbec. Ztělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. S Adélou Šponerovou na rádiu Wave.
2: Jsou mladí a chtějí být co nejlepší. Maximálně disciplinovaní, výkonní a dokonalí. Ideálně navždy. V sérii Ztělesnění odkrývám odvrácenou stránku populárních trendů ze sítí, jako jsou longevity, sebeoptimalizace nebo Pilates Girls a Gym Bros.
3: Když jsem zhubnul, tak to hodně šlo do nějakého jako sebevědomí. Že vlastně jsem najednou ztratil takový bezpečí. Mně přijde, že ty svaly jsou takový bunkr.
4: Já jsem začala chodit 8x týdně a byly to dvoufázové tréninky. Já jsem jedla jenom čistě, že jsem měla i ortorexii, sacharidy, cukry, to všechno pro mě byly různý strašáci.
2: Uslyšíte influencery a influencerky, kteří na konkrétních trendech a estetikách postavili část své kariéry, ale i lidi, kterým při sledování ideálů ze sociálních sítí vůbec není dobře.
5: Myslím si, že jim nepředávám jako nic špatného a oni občas se třeba ozve někdo, že jako no, ty tady radíš, ale sypeš. Ta rada je úplně stejná, jako ať už člověk bere nebo nebere anabolika, ta rada je stejná.
6: Já jsem influencer a tohle je moje práce a já mám spoustu času na to si vařit. Mám finance na to, abych si kupovala zdravý jídla, abych chodila do fitka každý den a trávila tam klidně 2 hodiny.
2: Jak rozeznat, co je ještě zdravá motivace? Kdy se zdánlivě zdravý životní styl stává nebezpečnou posedlostí? Poslouchejte v sérii Ztělesnění od 13. září na rádiu Wave.
1: Ztělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Autorka Adéla Šponerová. Kreativní producentka a dramaturgině Veronika Rupert. Hudba Tokyo Drift. Mistr zvuku Jan Brauner. Vizuály Viktorie Macánová. Sérii Ztělesnění poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: pátečním odpolední na Waveu kolem 15:30. Tohle byl Rich Amiri s trackem In and Out. No a my se společně posuneme na web Rádia Wave, konkrétně do naší sekce Wave News. No a zaměříme se na doplňky stravy. Pokud jste měli pocit, že užívání doplňků stravy automaticky znamená jenom samá pozitiva, tak zbystřete, protože přesně tomu tak být nemusí. My si teď na webu Rádia Wave klademe důležitou otázku, a to jestli může něco, co prospívá, nebo je alespoň neutrální mladému a zdravému mozku, jestli se může stát méně užitečným nebo třeba dokonce škodlivým v souvislosti s jeho stárnutím. Jak si totiž všímá list Washington Post, v lednu vědci informovali o souvislosti mezi užíváním doplňků stravy s vitamínem D a také rychlejším kognitivním úpadkem u starších dospělých, kteří už měli v krvi normální hladinu tohoto vitamínu. V dubnu zase jiná studie zjistila, že u dospělých ve věku 55 let a více, kteří užívali doplňky s omega-3 mastnými kyselinami, docházelo postupem času k většímu zhoršení kognitivních funkcí vlastně než u těch, kteří je neužívali. No a v červnu pak třeba vědci oznámili, že lidé užívající glukosamin, který se používá při bolestech kloubů, tak mají během 5 let mnohem vyšší pravděpodobnost progrese z mírné kognitivní poruchy do demence než jejich vrstevníci, kteří tento přípravek neužívají. Já bych vás teď nerada nějakým způsobem vyděsila, oni sami výzkumníci netvrdí, že tyto pilulky přímo způsobují demenci. Zmíněné studie mají observační charakter, ukazují na souvislosti, nikoli na jasnou příčinu. Je důležité si uvědomit, že tyto výzkumy ukazují na možnost, kterou experti teď aktuálně začínají brát velmi vážně, a to sice, že stárnutí mění to, jak náš mozek nakládá s tuky, vápníkem nebo třeba glukózou. Pokud je to téma, které vás zajímá trošku víc, určitě, jak jsem zmiňovala na začátku, můžete se teď vypravit na web Rádia Wave do naší sekce Wave News a přečíst si podrobnou zprávu našeho zprávaře Jirky Klečky. Já už se teď na Waveu zpátky vrátím k našemu playlistu, už za chviličku třeba domácí hudebnice Thea Sophia.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Hrajeme si s vámi. Quest.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer
1: na Rádiu.

0: švédská formace Dead Mark, jejíž součástí je třeba taky cloud rapper Young Clean. Teď na vlnách Rádia Wave, ale já už mám pro vás další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabízím tip na zajímavou výstavu, kterou můžete navštívit klidně dnes, zítra nebo pozítří. Máte čas do konce tohoto týdne, tedy do 13. září. Otevřeno mají každý den mezi 10. a 19. hodinou. No a řeč bude o speciálním prostoru Signal Space, který taky přinesl festival Signal, který asi dost dobře nemusím představovat ani ve vysílání Rádia Wave. Právě tvůrci Signal Festivalu totiž přinesli nový prostor s výstavou Echoes of Tomorrow, která nabízí pohled do světu někde na rozhraní dneška a budoucnosti. Je to tedy historicky první výstava Signal Space, která představuje 10 renomovaných umělců, umělkyň z celého světa, jejichž díla prostřednictvím nejnovějších technologií umožňují vlastně nahlédnout do určité vizi budoucnosti. Ty vstupenky se kupují na konkrétní čas v intervalech půl hodiny, co jsem koukala jen před malou chvilkou, tak byly lístky stále k dispozici na všechny 3 dny, dnešek, zítřek i neděli, takže pokud by vás to zajímalo, určitě se koukněte. Vypadá to jako velmi zajímavý prostor, abych to možná třeba ještě o kousek víc přiblížila, tak je to vlastně mezinárodně oceněná výstava, která propojuje zvuk, světlo a taky data vlastně v úplně největší české galerii digitálního umění. Zároveň, když si zakoupíte vstupenku na zmíněnou výstavu Echoes of Tomorrow, tak vás pustí také na úplně novou výstavu Dream On, která je vlastně takovým návratem na začátek příběhu, který proměnil pražské ulice ve světelnou galerii. Těšit se tedy můžete na 6 nejoblíbenějších videomappingů, které se v minulosti promítaly na ikonickou baziliku svaté Ludmily v Praze na náměstí Míru, takže pokud patříte mezi fanoušky, faninky Signal Festivalu, rádi na něj chodíte, tak myslím, že by vás dost dobře mohl zajímat i jejich aktuální prostor Signal Space.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: One, two, three, skladba v podání americké mladičké hudebnice Claire Rosenkranz, teď na vlnách Rádia Wave v pátečním odpoledni. No a já mám pro vás jednu takovou nostalgickou zprávu, která se váže se světem sci-fi, pokud jste fanoušci, faninky této televizní série, tak asi pravděpodobně budete tušit, o čem bude řeč, ale zmíním, že kultovnímu seriálu Star Trek je přesně 60 let. Právě v září roku 1966 viděli televizní divačky a diváci první díl příběhu o vesmírné cestě lodi Enterprise a vlastně zpočátku to na velký úspěch vůbec nevypadalo. Ten nakonec přišel až později, no a tak má sága až dodnes spoustu faninek a fanoušků. 60 let Star Treku se třeba teď konkrétně slavilo i v Ostravě, pokud by vás zajímalo, jak můžu prozradit s úplně plným vyprodaným sálem, tak se můžete kouknout na server irozhlas.cz do sekce Životní styl, kde si právě o výročí Star Treku můžete počíst trošku víc a vydat se třeba i přímo do Ostravy na takovou krátkou reportáž a připomenout si toto výročí. Star Trek má 60 let, tak kdo ví, třeba když dneska večer budete přemýšlet, co si tak můžete pustit, bude to třeba tato kultovní série.
1: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Radio Wave.
2: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchej Pod každou sobotu od 10 večer na Rádiu Wave, na webu wave.cz/pod, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: pátečním odpoledni na rádiu Wave ladíte náš odpolední on air jen pár vteřinek před dnešní 16. hodinou odpolední. Martina Foldinová vás stále zdraví z našeho proskleného studia. No a před námi další hudba. Nina Girachi nebo třeba Čaba Laciga.
1: Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Tolik hudební výlet do Zlínského kraje. Tohle byl Čaba Laciga a jeho Long Bitter Faces na vlnách Rádia Wave jen 6 minutek po 16. hodině odpolední. Ladíte dnešní odpolední on air, kde jinde než na Waveu, ve kterém dnes po 16. odpolední nabídnu třeba ukázku z aktuální epizody našich chudáčků, kteří se tentokrát rozhodli vlastně věnovat tématu, které je, až bych řekla, neodmyslitelně spjaté s českou kulturou, a to je smažák. Ano, slyšíte správně, řeč je o smaženém sýru, kterému se s chudáčky budeme věnovat už za chviličku v ukázce z jejich aktuální epizody. Do té doby ale jako vždy třeba ještě slovenští Berlin Manson s trackem Interview, nebo taky za mě úplně fenomenální hudební spolupráce Eriky Badu a Alchemista. Tohle je vlastně hudební duo, které se rozhodlo vydat společnou desku. Tahle neosoulová zpěvačka vlastně už po dlouhých 16 letech vydala první řadové album, a to tedy ve spolupráci s tímto Los Angeleským producentem. Vy jste měli mít možnost si Alchemista vychutnat taky na letošním hip-hop campu, který, jak už ale si víte, se nakonec na poslední chvíli nekonal. Nakonec ale Alchemist dostal prostor a vystoupil v Praze s takovým narychlo uspořádaným koncertem na pražské Cargo Galerii na této lodi plující na Vltavě, takže pojďme si pustit ukázku z jejich společné práce Breezy, skladba, což je ukázka z jejich společné desky. Erika Badu a Alchemist.

0: A co pro vás vlastně znamená punk? Otázka, kterou už asi nespočetněkrát slyšela formace Berlin Manson. Jejich track Interview jste mohli vy poslouchat v pátečním odpoledni na rádiu Wave, ale já jsem vám slibovala ukázku z aktuálních chudáčků. Pojďme k nim. Chudáčci Adam a Petr tentokrát probírají naprosto zásadní kulturní fenomén naší civilizace, kterým je smažák. Jaký by měl mít tvar, kolikrát a do čeho ho obalit a hlavně k čemu si ho dát. Poslechněte si naši novou snůšku historek, které se více či méně věnují tomuto tématu a u kterých je opět otázka, jestli vůbec měly být vyřčeny nahlas. Před námi ukázka z aktuální nové epizody našich chudáčků.
1: Já mám rád takový pořekadlo, opravdu je, myslím, ze starořečtiny, a to je, že každý správný jídlo je věšák na tatarku. A
2: prostě,
1: víš, a vlastně ta jako správnost toho jídla se hodnotí jenom podle velikosti věžáku.
2: Kolik to unese? Kolik to unese?
1: Ne, samozřejmě mám rád roztékavost sýra, když se sýr, ale nejsem na to zase až tak vysazený, jako já, pro mě je spíš důležitý faktor opečenost strouhanky. Mm-hmm. A pak taky třeba nejsem úplně fanoušek.
2: Takže zlatavost.
1: Ano, zlatavost. A nejsem třeba úplně fanoušek, když se jako ajdam nahrazuje třeba buržoázní goudou a podobně.
2: Takže máme táhlost.
1: Roztékavost círa, tak jako odborně.
2: To zní výborně. Teplota, která je ruku v ruce. Třetí byla zlatavost.
1: Ano.
2: Čtvrtá.
1: Jako pak se totiž k tomu smažáku vážou takový další neodmyslitelný komponenty, že jo?
2: Třeba tatarka.
1: Právě.
2: A tam už mám domácí, nemusí, že jo?
1: No a já mám jednoho, hele, ono je jedno, jako jaká je, jde o to množství.
2: To nemůžeš takhle.
1: Jde o to množství, podle mě, zásadně. U tatarky jde o množství prostě. Jako,
2: a že je vždycky málo.
1: Přesně tak, čím víc jí je, tím líp. Jako, ona musí na tom talíři zbít, aby ty jsi musel s tím studem, ale neudržíš se, si vzít lžíci a dojíst tý lžíci. To je to, co se musí stát prostě.
2: Jo, takhle.
1: A vzhledem
2: že
1: k tomu...
2: Že ten prostě gastronomický zážitek nikdy nezapomeneš potom.
1: Ne, hele, to je jako, toho musí být... Fakt tak se pozná fajnšmekr.
2: Rozumím.
1: Třeba náš dobrý kamarád Dan Schubert, zdravíme.
2: Moc.
1: Tak ten třeba si objednává tatarky vždycky dvě.
2: Tomu rozumím.
1: Jednu
2: to
1: a dvě,
2: dojde.
1: Takže tři.
2: Jo, takhle.
1: Ta jedna je do pácu, protože on ví, že někdo z těch lidí, co si ten smažák nedali, tak mu to začne závidět.
2: No jasně, to
1: a
2: jsou nejhorší.
1: Začne čorovat.
2: O tom bude mít další kapitolu
1: přesně.
2: Potom.
1: To je jako kapitola, kdo si k tomu smažák, jako teď to vidím prostě, že jo. Sedíte u toho stolu a teď
2: nakonec
1: jsou tam ty...
2: Nakonec si dají prostě, nevím, guláš prostě a pak se na to koukají vlastně.
1: No ale i v té jako skupině těch lidí, co si objednají smažák, jsou pak prostě takový subžánry, jo, takže jsou ty true schoolers prostě, co se toho nebojí a řeknou jako smažák, hranolky, tatarka, je to tady prostě a dvě desítky ještě mějte. A ty jedou znova, je to jako všechno pořád. A pak jsou takový ty zpytovači svědomí, co řeknou, tak já si dám vařený brambory.
2: Jasně.
1: Víš, že to je jako takový to volání potom...
2: Potom kompromisu.
1: No, že se to jako zlepší.
2: Zdravotním
1: kompromisu. Že to prostě těch pár bramburků nějak spasí.
2: Nespasí.
1: Takže oni je přinesou, teď oni jsou nespokojení a už to je tady, že jo?
2: Jo.
1: Můžu ti vzít hrancly? Přesně, a ty samozřejmě řekneš můžu.
2: Jasně, že jo, no, jasně, jenomže nevíš, že si musíš koupit další hrancle,
1: no právě,
2: že jo?
1: Přesně no. Tak.
3: Chudáčci. Když se nedaří, tak se nedaří. Chudáčci. S Petrem Uhlíkem a Adamem Ernestem. Chudáčci. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Britská hudebnice, reperka, taky držitelka Mercury Prize, tohle je Little Sims s trackem Mood Swings na vlnách Radia Wave, ale my už se teď společně koukneme na další kulturu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát nabízím výlet do Hradce Králové, protože právě tam máte prostor na návštěvu festivalu umění, a to pouze a jen do konce tohoto měsíce, tedy do 30. září. Landscape Festival Hradec Králové 2026, ten letošní ročník končí právě na konci tohoto měsíce. Abych připomněla, tak je to festival, který vstupuje do ulic, parků, vnitrobloků nebo třeba na nábřeží i do opomíjených míst Hradce Králové. Nabízí různé dočasné architektonické a taky umělecké intervence, které ale nejsou pouze objekty k pozorování. Fungují vlastně jako otázky položené samotnému městu. Jak dneska využíváme veřejný prostor, pro koho jej vytváříme a které jeho vrstvy jsme se dosud nenaučili vnímat. Tou základní ideou festivalu je tedy zvýšení povědomí o rozsahu, smyslu a významu oboru krajinářské architektury, a to ve vztahu k současné architektuře, umění a taky veřejnému prostoru. Mezi ty letošní vystavující patří jména jako Dušan Zahoranský, Eva Horská, Kurt Gebauer nebo třeba Ladislav Jezbera. No a pokud by vás zajímala třeba podrobná mapa instalací, které můžete najít napříč Hradcem, tak doporučuji návštěvu jejich přehledných webových stránek landscape-festival.cz.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: V i vysílání České televize.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než holko.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
6: Já.
4: To je Matyáš.
6: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.

vzpomínka na kousek z předchozí diskografie Courtney Barnett, skladba City Looks Pretty, teď je na vlnách Radia Wave. No a dobrá zpráva, pokud patříte mezi faninky, fanoušky Courtney Barnett, tak tahle hudebnice představí svoji aktuální letošní novou desku taky u nás v Praze, a to konkrétně v sobotu 3. října večer v pražském podniku Meat Factory. Připomenu, že Courtney Barnett se letos vrátila s novým albem Creature of Habit. Odvážné, velkorysé album, které vlastně přijímá změny s takovou jasností, zvědavostí a řekněme i novým odhodláním. Je to album, které vzniklo v Joshua Tree a Los Angeles a které bylo utvářeno spíše instinktem než možná přehnaným plánováním. Zachycuje Barnett v její nejotevřenější podobě, kdy z ní vlastně vyzařuje taková neklidná energie, těžce vydobitý optimismus a tichá krása vnímání života tak, jak se odehrává. Takže pokud vás zajímá Courtney Barnett na živo, připomínám, sobota 3. října večer, pražský podnik Meat Factory. Lístky jsou stále k dispozici. A ještě zmíním support večera, to budou Švábky, takový postgrangeový projekt Jany, Dary a Václava se základnou v Praze. Jejich hudbu jde velmi obvykle charakterizovat něco jako syrový indie grunge s takovými nečekanými zvraty, tak pokud vás to nalákalo, připomínám, sobota 3. října večer a pražský podnik Meat Factory. Zpátky k playlistu. Před námi teď zastavení na domácím poli Toby, aka Tobiáš Půlkrábek, 17-letý rapper, který zaujmul místo i u nás v playlistu. Tady track s názvem Pulse.

Rádio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Rádio Wave. Český rozhlas.

jinou cestou jdem. Na piasku leže.

0: Výtečná švédská kytarovka teď na vlnách Rádia Wave. Tohle jsou Boko Youth s trackem Demolition Man. Původně tedy solový hudební projekt, pak se rozšířil na celou plnohodnotnou kapelu. Boko Youth jste měli dokonce přes tu letní uplynulou sezónu možnost slyšet dokonce dvakrát naživo. Vystoupili totiž v Česku na festivalu Popmese v Brně a zároveň se objevili také na line-upu slovenského hudebního festivalu Pohoda. Ačkoliv Boko Youth patří mezi mé velké oblíbence, tak já jsem ani na jednom z těchto festivalů letos nebyla a proto jsem je naživo neslyšela, tak nevím, jestli mám nebo nemám doporučovat, ale trošku bych si vsadila na to, že to bude docela energické vystoupení. Boko Youth, ale pevně doufám, jsou teprve na začátku svojí hudební kariéry, tak nějaký ten koncert budu mít někde ve výhledu na svém seznamu. My máme teď ve výhledu v playlistu do 17. Ilado Negro nebo třeba Anet X a Nobody Listen.
1: Zveme vás na festival tance a instantní kompozice i Mediatus Biennale 2026. Představí se domácí i zahraniční taneční umělci. Improvizace, taneční vystoupení, workshopy, masterclass a ateliéry pro děti. Vystoupí ikonický Julian Hamilton a program nabídne unikátní taneční kompozici z Brno Contemporary Orchestra. Akce se koná 14. až 20. září v Brně. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
3: Jsem trošku rebel.
2: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
3: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
2: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
3: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Hudebnice Bebadu B se skladbou Worth It teď je v pátečním odpoledni na Waveu. 8 minutek po 17. hodině máme právě teď v pátek 11. září. No a před námi je rovnou další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám tedy pro vás tip na festival, který můžete navštívit mezi 14. a 20. zářím, a to v Brně. Bude určen zejména pro ty z vás, kteří holdujete tanci, protože v Brně můžete v tomto datu navštívit už druhý ročník přehlídky Immediatus Biennale 2026. Je to tedy mezinárodní festival improvizace a okamžité kompozice v tanci. Program nabídne taneční představení vyvíjená prostřednictvím okamžité kompozice vedle taky nových performativních konstelací, které vznikají z různých živých setkání mezi místními a mezinárodními tanečními a hudebními umělci a umělkyněmi. No a vlastně kromě hlavního uměleckého programu pro vás připravují taky bohatý studijní výcvikový program, včetně dvou tanečních workshopů a série masterclassů. Já vám vřele doporučuji, pokud se sami zajímáte o tanec, sami ho provozujete, kouknout na jejich webové stránky, ale samozřejmě to není jenom specializovaný festival, který se věnuje profesionálním tanečníkům a tanečnicím. Naopak, pokud se na tanec sami jenom rádi díváte, tak se můžete jít podívat na některé z představení. Brno 14. až 20. září, Immediatus Biennale, tedy druhý ročník mezinárodního festivalu improvizace a okamžité kompozice v tanci.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Playák.
1: Páteční mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave. Playák.
0: Hudební mix Rádia Wave.
2: Hudební mix
1: Rádia Wave.
0: Poslouchejte dnes od 8 večer na Rádiu Wave.

0: Moje oblíbená domácí formace Taige, jejich skladba Co by ne, což je ukázka jejich debutové desky Květiny nonstop. Pokud jste ještě náhodou někdy neslyšeli, rozhodně doporučuji k poslechu, jedna z nejlepších debutových desek, co se týče domácího pole, tedy dozajista. Mám pro vás vlastně zprávu, která je trošku netradiční, co se týče pátečního vysílání, protože už vás v tento okamžik pro páteční odpoledne opustím, ale mám pro vás velmi zajímavý program, protože vám budu pouštět záznam z živé debaty v rámci projektu Riviera. Ten v srpnu přinesl hned trojici večerů v zahradách pražského zámku Troja. No a kromě hudebního a výtvarného programu se tu konaly taky tři besedy, z nichž právě druhou vám teď přinesu. Konflikty můžou být generační, třídní nebo estetické a jsou základní ingrediencí popkultury. Kde leží hranice mezi opravdovým vymezením a marketingovým divadlem? Právě v druhé debatě naší letní Riviéry s kolegyní Terezou Havlínkovou řešili hudební publicista Pavel Turek, také střihačka Sabina Mladenová, no a Dominik Málek z našeho podcastu Excalibur. Před námi je záznam debaty, kterou jste mohli zažít letos v létě v areálu zámku Troja v rámci série eventů Riviera, které jsme pořádali dohromady s galerií hlavního města Prahy, takže si ji užijte. No a já vám přeju krásný zbytek následujícího dne, respektive celého víkendu a potom i několika dní v týdnu následujícím, protože se mnou za mikrofonem u nás v proskleném studiu zase až příští týden ve čtvrtek. Tak se do té doby mějte moc krásně. No a teď už záznam za letošní Riviéry.
1: Tohle je druhá Riviera Radio Wave ze série 3 a dneska se budeme bavit o konfliktu. A já jsem za to vlastně hrozně ráda, protože v dnešní době mi konflikt přijde už jako hrozně všeobjímající problém mýho každodenního života. Ale dneska to budeme brát z té jako dobrý stránky, z té druhé stránky a budeme se na konflikt dívat jako na hnací motor, jako na nějaký střed, který je motivační, na vymezení se, který může být prostě hybnou silou nejrůznějších uměleckých děl, hudebních produkcí a žánrů možná obecně. No a taky jsem ráda za dnešní přijatá pozvání, protože začneme takhle zleva. Tady s náma sedí Pavel Turek, kterého můžete znát jako publicistu, ale taky je to teoretik nových médií, fotografie a člověk, který nám dneska dodá kontext ke spoustě věcem. Taky vám chci představit Sabinu Mladenovou, která je filmová střihačka a dneska je tu hlavně proto, že se podílela na střihu několika reality shows, ve kterých konflikty budou hrát určitě docela zásadní roli. No a last but not least A$AP Jarda Dominik Málek, který ho můžete znát z Opakudisu a taky z podcastu Excalibur a možná už tušíte, že to bude mluvit hlavně o rapové scéně, protože já jsem vyhodnotila, že tam ty konflikty probíhají docela zajímavým způsobem. Takže moc děkuju, že jste dorazili i vám tady na pódiu. A pokud je krize cesta k nějakým jako změnám a může být vlastně vnímaná pozitivně, je to třeba nový začátek, tak co je podle vás konflikt? Má to taky nějaký hezký vyústění, co může být vlastně konflikt, jak ho vnímáte?
2: Tak já to klidně začnu. Předem děkuju za pozvání a vítám všechny návštěvníky Riviery. Já vnímám konflikt, tak nějak, když to vezmu takhle s ohledem na počasí, který máme, tak už jsou to takový většinou někdy nesnesitelný vedra, jo, kdy člověk už potřebuje pak, aby přišla ta bouřka, která jako vyčistí ten vzduch. A buď jako přinese to vyčištění vzduchu, nebo přinese povodně, jako jsou dvě možnosti. Ale ideálně by to vždycky mělo být tak, že vyčistí ten vzduch a může se jet zase prostě trošku odznova, nebo se vyřešejí ty účty trošku.
1: To je hrozně hezky poeticky. Já jsem si říkala, konflikt je, když prostě dva protikladné názory se střetnou prostě a přijde konflikt. Ale tak jako tohle je mnohem lepší. Máte taky vy nějaký take na konflikt z odborného hlediska?
3: No, nevím, jestli je to odborný hledisko, ale jako já jsem vnímala spíš konflikt jako nějakou pomíjivou věc, jako emoce třeba, jo, že někde je člověk šťastný, pak má s někým konflikt, tak je třeba naštvaný, a pak je zase v pohodě. No, anebo no, ne, jako nevnímala jsem to zase takhle poeticky, ale moc se mi to líbilo.
1: Takže nějaký katarzní moment prostě, Pavle.
4: Mně se to taky líbilo, ta metafora té bouřky a toho napětí a to.
3: Máme vítěze.
4: Tak jo, dobře. Ale jestli k tomu mám říct něco teoretického, tak bych k tomu řekl, že konflikt je naprosto základní a klíčová ingredience populární kultury. A můžu to teď buď chvíli vysvětlovat, a nevím, jestli o to někdo stojí, a nebo se můžeme bavit dál.
1: Tak jde nějakou středně dlouhou verzi.
4: Žijeme ve společnosti, ve které je strašně složitý a strašně těžký a ne-li nemožný dosáhnout konsenzu. A není to novinka. Není to vůbec žádná novinka a populární kultura, ta má v té společnosti, v které žijeme, což je zkráceně zjednodušeně řečeno nějaká společnost západního typu, která se vyznačuje tím, že je kapitalistická, patriarchální a dominantně bílá. A to všechno jsou vlastnosti, které v té společnosti gradujou nebo probublávají skrze nějaké napětí nebo vytvářejí, protože všechny tři tyhle ty věci jako kapitalismus, patriarchát a dominantně bílá společnost vytvářejí nějaký typ nerovností. A abychom mohli dosáhnout konsenzu nebo abychom mohli nějak vyjednávat, tak do popkultury různý typy tohodle toho napětí probublávají a zviditelňují se a mají leckdy funkci terapeutickou anebo mají funkci toho typu, že si vůbec ty konflikty a ty napětí v té společnosti jsme schopni uvědomit a vizualizovat. To byla střední.
1: Takže jsi skončil u té bouřky anebo povodně vlastně.
4: Myslím si, že cílem populární kultury není udělat bouřku, ale je schopná udělat mraky.
1: Mě vždycky, když vidím nějaký beef, distrek, anebo obecně vlastně konflikt, který se často může stát organicky, někdy se tak jako vyvolává, aby fungoval, tak mě napadá, jak moc je tak nějak opravdu. A je to vlastně docela hloupá nutnost nebo taková myšlenka, protože kdo znáte wrestling, tak víte, že to je vlastně jedno. Že jde o to, že se na tom všichni domluví a že si to i tak můžeme užít. Tak mě zajímá možná, Dominiku, jestli jako rapová kultura opravdu stojí a padá na konfliktu, případně jestli ta opravdovost toho konfliktu je pro tebe něco, co tě taky zajímá, když vidíš nějaký beef a říkáš si, no tak to se prostě ne, to se domluvili.
2: Tak určitě ta opravdovost se v tom rapu řeší hodně, už jenom co se týče toho žánru a hodně se tam řeší, kdo je real, co je opravdový, co není opravdový. A vlastně i u těch konfliktů se to hodně řeší s tím, že hodně těch konfliktů samozřejmě je uměle vytvořených, ale nejsem si jistý, jestli to pak ta společnost úplně tak přijme a vlastně tak to prožívá. Co jediný mě třeba tak napadá, že se docela jako povedlo, tak byl v roce asi 2006 měl 50 Cent vlastně spor s Kanye Westem, když vydávali ve stejný období album a tenkrát v tom roce 2006 byla krize prodávání alb, protože přišel internet a všechny ty alba se začaly dávat jako na internet. A ty jejich labely, což byl myslím Def Jam a Interscope, tak proto, aby podpořili prodej těch alb, tak udělali prostě masivní promo marketing přes MTV, kdy pořád je tlačili do nějakých pořadů a vlastně uměle vytvořili i ten konflikt tady těch dvou raperů. A tam se to jako povedlo v tom prodeji, protože ty prodeje byly fakt jako extrémní těch dvou alb, protože to byla taková soutěž gangsta rapera, takovýho toho fakt tvrdýho kluka z ulice a vlastně toho Kanye Westa, který už měl nějaký přesah do toho jako popu a do toho mainstreamu. A tenkrát 50 Cent řekl, že teda když bude mít menší prodeje než ten Kanye West, tak už nikdy jako nevydá žádnou desku a jako skoncuje s hudbou. Což se nakonec jako stalo, že ho Kanye West jako masivně převálcoval a 50 Cent se na to samozřejmě nevyprdnul, byl to prostě jenom marketing, ale jinak co se týče jako těch prefabrikovaných jako sporů, tak mně přijde, že zvlášť dneska v moderní době si na to lidi hodně dávají jako pozor a většinou to tak nějak jako vycejtějí, že je to hlavně marketing a vlastně neberou to tak vážně. Takže ty organické spory, který má nějaký příběh, vždycky je v tom důležitý ten příběh, jak to začalo, tak stejně furt jako vyhrávají a lidi to prokouknou vždycky.
1: Jakože si myslíš, že Drake by prostě nešel na kafe s Kendrickem Lamarem?
2: Myslím si, že dneska už ne. Myslím si, že dřív jo. Myslím si, že dřív jo, ale vlastně myslím si, že těma Family Matters trackama, Meet the Grahams a tímhle se to dostalo fakt do osobní roviny, kdy si začaly napadat rodiny jako v písničkách a tak a myslím si, že už dneska by na to Kavčo jako určitě nešli.
3: Jo, jestli můžu, mě totiž napadlo právě k těm diss trackům, jestli něco třeba nezačalo uměle, jakože si řekli, jo, tak pojď trochu to rozvíříme, tak já na tebe napíšu hate a ty pak na mě a potom se jim to nějak vymkne.
2: Jo, určitě. On ten, myslím si, že ten beef tak začal, že to jako z hlavně Kendrickové strany byl takový jako sportovní sparring, pojďme si jako zaboxovat, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že Drake má ještě takovou jako výraznou feminní stránku a trošku to začal jako víc prožívat ten boxový sparring, tak se to vlastně dostalo do té osobní roviny. No.
3: Jakože si pak uráželi ty rodiny?
2: No, myslím si, že se Drake pak trošku jako urazil a to jako nastartovalo takovou tu jako fakt vyloženě válku.
1: Možná klidně, Sabino, pokračuj, protože ty jsi, nechci říct strůjkyně, ale určitě seš jako v kuchyni několika konfliktů třeba denně, protože já si představuju, že stříhání reality shows vlastně používá konflikt jako takový posypky koření.
3: Tak je super, když tam ješ.
1: Jak moc takový konflikt vlastně třeba ty v té střižně máš za úkol vyrobit, jak moc počítáš s tím, že bude potřeba ho saturovat, jak moc na něj třeba spolíháš, když víš, že ten třeba celý jakoby narrativní oblouk musí někde začít a skončit v nějakém třeba jednom dílu nebo v jedné sérii?
3: Tak tam opravdu záleží na tom, jaký je kdo vlastně archetyp, protože ono se to už kástuje s tím, že někdo bude problematický a proto ho i nakástujou, protože je nesympatický, protože je sprostej, protože se nechce dohodnout s nikým. Jo. A očekává se, že na to budou právě ty emoce nebo ty reakce a z nějakého důvodu fakt se to jako spíš mě vedlo vlastně i tohle pozvání jako do téhle debaty k tomu se zamyslet, proč vůbec potřebujeme ten konflikt vidět, jo? Co nás tak zajímá na tom, že se ty lidi hádají, nebo protože jinak by vlastně ani nekástovali tyhle ty lidi. Vůbec by jsme se k tomu ani nedostali. Jo, byli by tam lidi, co se dohodnou, co jsou v pohodě, co dojedou z bodu A do bodu B, nebo si řeknou, hej, ty ho miluješ, tak si ho nech. Jo, asi nám to nevyjde. Ale ne. Ne, ty, stříhala jsem pár dating shows a taky teď nedávno, úplně jako nejbližší historie bylo Asia Express. A to je třeba úplně jiný, protože ty holky si fakt jsou jako Miloš většinou. Já nevím, jestli jste to viděli, jo, ale v Asia Express prostě byl takový pán, který kradl ty stopy, jo, dělal lidem zlé, schovával jim batohy, pak spousta z těch lidí málem vypadla, protože si jim udělal takovouhle lumpárnu. A pak jsou tam, prostě tahle mentalita je třeba u některých těch holek právě v tom Bacheloru, protože oni chtějí jako vyhrát, jim nejde jako o to najít tu lásku, jim jde o to vyhrát. Takže já jsem si odnesla vlastně z těch reality show nebo zbudování těch postav, že ten konflikt většinou vzniká jenom z toho, že člověk chce vyhrát nebo soutěží s někým. A to jsou ty jeho motivace jako k tomu, aby vytvořil vůbec konflikt a zbavil se soupeře.
1: A ještě možná, kdyby si teda řekla, jak ty do toho zasahuješ v té střižně, protože to je tvoje práce.
3: No, záleží. Někdy se snažím třeba ten konflikt potlačit, protože se to nehodí. Takže se spousta věcí vystříhne a už to nikdy neuvidí nikdo. A nebo naopak třeba hledám někdy i výpovědi, které jsou i z jiných dnů, i v jiným, řečený i v jiném kontextu. Ale když se to pak dá dohromady, jo, jako stalo se to. Jako ono reálně v čase se to stalo, ten člověk to řekl, akorát reagoval na něco jiného.
1: Jak ti chutnala polívka, je odporná. A najednou prostě je to jako recenze na nějakou třeba spoluúčastnici.
3: No, nebo takhle. Může to být, že jí spolu polívku, ale v jiném dnu jedli úplně něco jiného. A ve zpovědnici ten člověk hodnotil to jídlo, jakoby už dávno. A když by člověk chtěl vytvořit ten konflikt právě o tom, že... je tam ten, vždycky je to kontrast, jo, takže by asi ten člověk v realitě říkal, jo, ta polívka se ti fakt povedla, super, jo, a střihne se na to zpovědnice. Nic odpornějšího jsem v životě nejet. Já už chci jenom, aby to skončilo. Tak už je tam konflikt, aniž by si ti dva cokoliv kdy řekli špatného.
1: Pavle, jaký je obecně důvod nebo návod na to, jak takový konflikty vyrobit? Ty často píšeš, asi budeš i mít vlastně nějaký vhled do toho, jak se takový konflikt dá vlastně vykonstruovat, pokud už třeba sám o sobě existuje jenom jako jiskření nebo jako taková možnost, tak dělají to média často, že se toho chytnou, protože ví, že to bude přinášet pozornost.
4: Myslím si, že v samotných kulturních rubrikách už to moc nevzniká dneska. Jakože, že to je pryč a doba konfliktů, která třeba byla vyráběna, který byly vyráběny v médiích nebo v redakcích, stojí nebo padá s dobou silného hudebního tisku a zároveň s nějakou tradicí silných britských hudebních médií, což je ale doba, která skončila někdy v půli nultých let reálně. Takže jako víc těch hudebních konfliktů jako vzniká jako skutečně z toho, z nějakých jako distreků nebo z chuti někoho jako něco kolautovat nebo něco vytáhnout na povrch, protože samotný ten konflikt byť přináší trafik a byť přináší pozornost a je to nejlepší způsob, jak přitáhnout k věci pozornost a bavit se o ní je právě konflikt, tak to, že v zárodku je konflikt, nemusí být nutně špatně, protože to na světlo může vytáhnout spoustu nějakých hodnotových sporů, spoustu hodnotových nejasností, které máme nebo které mezi sebou máme. Může to sloužit třeba i emancipačně. Obecně, když se na to budu koukat tak, že když se lidi hádají, tak spolu furt mluvějí. A jako kdyby se nehádali, tak je dost dobře možný spíš to, že se nedohodnou, než to, že dospějou k nějakému závěru.
1: To zní hrozně hezky pozitivně a to jsem vlastně i chtěla, ale teďko zkusím dojít k takový jako skoro až jako nebezpečný variantě konfliktu a vzpomněla jsem si na letošní mistrovství světa ve fotbalu, kdy taky právě zrovna na britských ostrovech hlásili bezpečnostní linky jako hrozný nárůst, jako volání o pomoc, protože z důvodu vlastně nějakého jako neúspěchu fotbalového týmu se ta agrese z toho hřiště přelívala často do reálného života. A to mě třeba přinutilo se zamyslet nad tím, jestli vlastně ten jako ritualizovaný konflikt, který probíhá ať už třeba ve sportu, anebo potom na pódiu, nebo v nějakém distreku, nebo v reality show, vlastně může být jako opravdu nebezpečným ventilem, ale prostě konfliktem, který přichází do reality a přestává být vlastně tou orchestrovanou zábavou. A Dominiku, v repu se to děje možná dost často, že prostě tam jako scházejí i životy.
2: Je to tak. Je to zároveň napojením hodně těch umělců na nějaký organizovaný zločin, čímž vlastně pak nějaký ty jako slova v těch písničkách přicházejí do těch jednotlivých reakcí v těch ulicích. Často se to právě že stává, když člověk poruší jako nějaký takový ten morální kodex, kdy by se neměla napadat rodina a tak, což se samozřejmě... Vím, že by se zeptala, jestli mají tyhle souboje v rapu nějaký pravidla, tak jakože bylo by to krásný, kdyby rapeři byli rytíři a bylo to všechno fair, ale moc se to neděje. Na schvál se vlastně ty morální pravidla překračujou, protože samozřejmě to má větší zásah na toho protivníka a už se to jako někdy se to dostává až fakt do úplných extrémů, jako je třeba scéna v Chicagu, která vlastně vytvořila nový subžánr rapu, který se jmenuje drill. A ten je vlastně založený celý na tom, že se prakticky mluví o mrtvých lidech a tak. Sorry, že přináším takhle takovouhle negaci, ale vlastně se to zvrhlo až jakoby do té míry, že vlastně tam už není nikomu vůbec nic svatý a ty lidi pak prostě padají jako hrušky, no.
3: Já jsem se právě chtěla zeptat, kolik z těch lidí aktuálně ještě jakoby tvoří?
2: Jako tvoří, ono bohužel přichází mladá generace, která je schopná to přehnat ještě jako do většího extrému než ta jako předchozí, ale těch vlastně starších, kteří s tím jako začali, tak už jako popravdě moc není, no. Nebo půlka je zavřená, půlka už není, no. Takže to je vlastně ten efekt toho, když se to prostě trošku zvrtne.
1: Člověk asi ani nemusí být v organizovaném zločinu nebo v rapu, aby vlastně třeba přišel k nějaký šílený úhoně. Sabino, v těch reality shows přece taky není to nejhorší, co se může stát, to, že o někom řeknu, že uvařil jako hnusnou polívku v té budce zpovědnici. Takže nemusíš nutně mluvit o vlastní praxi. Chápu, že jsi podepsala spoustu dokumentů o tom, že to neuděláš, ale tak obecně z tohohle, dejme tomu, žánru, připadá ti, že je to jako velký téma aktuálně v tomhle biznisu, že se prostě ten konflikt přináší do životu a může být vlastně jako reálně dost nebezpečný?
3: Já si myslím, že už to není tak moc. Jakože nevidím do všeho samozřejmě, takže nevím, jak reálně to je na tom teď ta situace, nebo ve všech reality shows, ale myslím si, že všichni zaznamenali kauzu s výměnou manželek a myslím si, že od té doby, co se ten pán zabil, tak se změnil přístup i většiny produkcí. Jako fakt si hlídají etiku, nebo snaží se jako nepřekračovat nějaký hranice, které by mohly. A neudělají to. Jasně, ten konflikt je, ale je pořád ještě za mě ještě hodně v zábavné formě. Že by se to dalo dohnat mnohem dál a spoustu těch konfliktů, který by opravdu mohli těm lidem uškodit, tak je diváci prostě neuvidí.
1: Teď se chci zeptat na to, jak se vlastně konflikt dá, jak se konflikt různě nahlíží podle genderu těch, kdo se ho účastní. Protože, Dominiku, ty jsi řekl na úvodu, že má Drake feminní energii a proto se urazil. Sabina zmínila holky v Bacheloru, který mají nějaký specifický typ jako vlastně aspirací. Pavle, jak se vlastně liší konflikt podle genderu? Protože něco jiného si můžu dovolit jako hudebnice v beefu s druhou hudebnicí, jinak se to bude jmenovat, když to udělá muž, tak jaký jsou vlastně tyhle ty rozdíly a z čeho vychází? Jak se promítají do společnosti?
4: No, myslím si, že ten základní rozdíl bude v tom, že když něco řekne muž nebo když to jako vyjádří v tom distreku, tak bude hodnocený jeho názor a když to vyjádří žena, tak bude hodnocený její charakter nebo povaha. Že to je zásadní rozdíl v tom, jak pohlížíme na to, když někdo něco říká, což třeba když to vztáhnu k nějakému konkrétnímu příkladu, tak třeba jako málo kdo má tak, nebo měl tak konfliktní pověst jako Courtney Love a dejme tomu, že album Live Through This od kapely Hole je plný různých distracků, které jsou namířený buď na lidi z PR ohledně lidi z PR hudebního biznisu a MTV, což je třeba skladba Jennifer's Body, která je namířená vůči tiskový publicistce, která se přímo jmenuje Jenny Body. A je to skladba o tom, jak prostě najdou tělo Jennifer a ona je rozčtvrcená, tak to, je, jako to se dá brát taky jako jeden diss track. Stejně tak na tomhletom albu je závěrečná skladba, která se jmenuje Rockstar Olympia a je to zase diss track namířený na město Olympia a konkrétně na tamní vysokou školu, která je rodištěm feministického hudebního hnutí Riot Girl. A tam zase Courtney Love nebyla považovaná touhletou scénou za dost true a za dost autentickou osobu v rámci feminismu, co se jako hudební scény týče, tak se to s nima vyřídila prostřednictvím tohoto tracku. Ale když se pak podíváme na mediální obraz Courtney Love, tak je jako braná jako hysterická, jako psychicky labilní a dostává se jí těchto těch nálepek čistě jenom proto, že ta interpretace je, že nezvládá svůj hněv, nebo jako, že nějakým způsobem nezvládá svý emoce. Tak to je, jako myslím si, jako exemplární rozdíl mezi tím, jak vůbec tlumočit ženský vztek v hudbě a jaký prostředky pro to máme, jaký kanály pro to máme.
1: Možná můžeme i k rapu, vlastně tam taky poslední dobou už figurují ženy, tak jak se vlastně liší podle tebe pohled na diss tracky a beefy právě genderově?
2: No, teď trošku promyslím, abych neřekl nějakou blbost. Jako rozhodně mně třeba přijde, co se týče těch sporů holek jako v tom rapu, tak je to jako daleko víc wild, jako daleko víc crazy, tak jako lítají daleko víc plameny a ještě se do toho jako zapojují různý jako soukromí kauzy a tyhle věci, takže je to takový jako hodně zajímavější v takovém tom jako bulvárním měřítku. A kolikrát ještě není tam jenom takový to klučičí poměřování, jakože já jsem tady větší, já jsem tady, ale ještě ty holky vlastně řešejí takový ty věci, jakože já jsem hezčí, já mám, jo.
1: To zní trochu podobně.
2: Jako, ale samozřejmě je to víc košatější a je to takový víc rustikálnější.
1: Širší vyjadřovací prostředky prostě yes, používají.
2: Přesně tak. A přijde mi, že ty jako holky jsou jako takový ostřejší, jako že se nebojí víc jako jít prostě na krev. Ale jak to říct, no? Jako nevidím v tom, ten jediný rozdíl je v tom, že třeba co se týče těch holek, tak je to hodně třeba kolikrát způsobený nějakým vztahem s nějakým dalším člověkem z té scény, že to v tom většinou hraje roli, že to v tom nějak zamíchá kartama. Ty chlapy na to zase většinou neřešejí tolik to, že obcovali se stejnou ženou nebo tohle. Spíš to řešejí pak jako z jiného hlediska, protože by se sami snížili, mě občas přijde, že ty rapeři se nechtějí jako snižovat.
1: Kdyby pro ně vztah se ženou byl určující, to by bylo trapný.
2: No jasně, že jo, což je.
1: Jasně.
2: Ale většinou to tak stejně jako by je. Většinou to tak stejně je.
1: Ale je to trapný. Sabino, genderově, jak rozlišuješ, jaký ti připadají, že existují nároky třeba na ten jako typ konfliktu, pokud teda se v té reality show bavíme o ženách? Typicky to budou asi dating shows, snaha se vyhrát nebo snaha se provdat. A vnímáš možná, že ty stereotypy třeba i vznikají jako na základě nějaký jako vzorce, nebo naopak jsou do nich ty lidi třeba tlačený?
3: Tak ono jde o to, že ty samotné formáty jsou stereotypní a tím pádem ten typ lidí, co vyberou, jsou nějaký určitý stereotyp. Takže nedokážu asi na tuhle otázku nějak odpovědět, protože je to v podstatě začarovaný kruh, málo kdy se tam, ne, nejsou tam vlastně lidi, kteří by nesplňovali tady ty stereotypní představy.
1: Je třeba
3: i v těch
1: nějaká
3: archetypech, právě, že tam je to založený jenom na tomhle, takže si myslím, že no.
1: Takže není nějaká reality show, kde to třeba překračuje tady ten archetyp, nebo měla jsi situaci ve střížně, kdy jsi říkala, ale tohle bude vtipný a někdo ti řekl, ne, to prostě vůbec není náš jako koncept, to je úplně mimo, to nikdo nepochopí, to prostě bude divný akorát.
3: Jo. Jo. Ale nevím, jestli jako zrovna tohle to už pak, když bych to nemohla vysvětlit, tak... ale... pardon, já bych hrozně ráda byla konkrétní, ale ne vždycky můžu, jo. Ale jo, tak jsou to lidi, jakože sice na výstup je krajně stereotypní, ale oni tam mají jako normálně i lidský momenty, jo. To, že je tam vidíte ve slow motionu, jak tam jako jdou na hudbu a jsou tam fléry, tak takhle oni prostě nefungují normálně, jo. A vlastně ani se tak, jako, takhle, mně to přijde prostě asi i v něčem normální, že tam mají přesně ty konflikty, jakože kdyby někoho zavřeli, jako kohokoliv, prostě do baráku se 20 jako lidma a byli by pořád natáčený a vždycky je tam někdo, kdo je ti nesympatický, takže budeš chtít něco na něj říct. Samozřejmě, že se to natočí a samozřejmě, že se to použije.
1: Tak možná ještě dejme tomu ten feedback společnosti, protože ty vlastně i vidíš, jak společnost reaguje na ty nejrůznější postavy, na ty nakástované osoby a osobnosti. Možná i podle toho vlastně se upravují scénáře a třeba pokračování dalších řad. Tak kdyby si porovnala vlastně reakci publika na muže a ženy, jestli v tom třeba je nějaký zásadní rozdíl, který je pak určující pro to, kam se ta show bude ubírat?
3: No, mně se vlastně líbila jedna věc a zase se k tomu vracím, ale jako já se omlouvám, já mám asi nějakou obsesi, ale ne, ale ten Miloš z toho Asia, tak ten byl prostě tak nesympatický, že i ty lidi na něj reagovali, jo, jakože za normálních okolností bych čekala, že ty lidi řeknou, jo, to je super prostě, běž Miloši, jo, nandej jim to, jo, jakože a najednou ta reakce těch lidí bylo jako, že doufám, že vypadne. A pak tam byly prostě nějaký výrazy, který nemůžu říct, protože
1: bychom vystřihli.
3: Protože bych byla vystřižena nebo napomenuta, jo, takže si to přečtěte v nějaký diskuzi, jako.
1: A to je vlastně takový krásný oslý můstek k něčemu, co zase je malinko takový jako nadějeplný. A to je aspekt, kdy vlastně ten konflikt může sloužit i jako prostředek k nějakému jako stmelení. On na jedné straně vlastně rozděluje, ale na těch jako dvou polarizovaných táborech vytváří vlastně i nějaký třeba nový přátelství, novou jako sounáležitost. Tak kdyby se s Pavle podíval na to, že jak konflikt může vlastně stmelovat, kdy se třeba nějaká jako subkultura ocitla vlastně v obětí s někým, s kým úplně nečekala, protože se vlastně tím konfliktem přepolarizovaly zemský póly a vznikla nějaká nová společenská situace nebo událost.
4: No já nemám úplně tenhle ten příklad, který by měl konec, ale mám aktuální příklad, který se jako doopravdy děje a je vlastně strašně čerstvej a mě samotného zajímá, kam se pohne a jak bude vypadat, protože jistý typ distracku natočil nebo vydal minulej týden nebo zhruba před 10 dny palestinský rapper Shabjit. A ten track se jmenuje SLV a je namířený vůči jinému reperovi s palestinským původem, což je Sen Levan. A tenhle ten diss track začíná jako klasický diss track, který je jako namířený vůči tomu, jak se Sen Levan prezentuje, jaký typ multikulturalismu prezentuje ve své tvorbě, jakým způsobem zachází se svojí jako palestinskou identitou a jak reprezentativní či nereprezentativní to je pro lidi, kteří skutečně v té oblasti žijou. A druhá sloka tohoto tracku je jako vlastně bratrsky podaná ruka, i když s tebou nesouhlasím, nebo i když jako se mi nelíbí, jakým způsobem přizpůsobuješ naše osudy a naši realitu a prostě náš život v průběhu genocidy západnímu publiku, tak kdyby si sem přijel, tak já tě tady provedu a ukážu ti všecko tak, jak to tady vypadá a jak tady žijeme, protože Shabjit žije v Ramaláhu na západním břehu. A samotný tyhle ten jako diss track, který vyšel týden, 10 dnů to je, tak rozvířil docela velkou a intenzivní debatu o tom, jak reprezentovat tu palestinskou zkušenost, protože jednu stranu reprezentují lidi, kteří tam skutečně žijou a kteří nějak tvořejí, a druhou stranu, což je Saint Levant, druhou stranu reprezentuje diaspora, která se na tu realitu dívá z jejich pohledu nostalgicky a z jejich pohledu příliš přikrášleně. A Shabjit vlastně volá po tom, že i když žijou jako v krutých podmínkách a v době vyhlazování a tak, takže mají pořád komplexní lidskou zkušenost. A tohle je třeba jako track, který nevím, jestli na něj Saint Levant bude reagovat. Zároveň ten dis přichází v době, kdy oba dva tyhle ty umělci mají mít 13. srpna koncert v Amánu, a zřejmě právě protože ty show jdou proti sobě, tak tam tenhle ten konflikt vzniknul, ale jako sám jsem zvědavej, kam se to může hnout, protože i když kolem toho jsou vzrušený jako debaty, tak to něco posouvá nebo něco to definuje.
2: Tak já zkusím říct něco pozitivního. Pro mě vlastně, jak může být konflikt vlastně pozitivní i v rapu, je vlastně ten vnitřní konflikt toho umělce, což můžeme, jako si pamatujeme třeba už z doby jako Eminema, jo, který řešil nějaký svý vnitřní konflikty a démony, a ten pozitivní jako výstup z toho je podle mě ten, že ty fanoušci vlastně takové věci zažívají taky, mají nějaké jako vnitřní problémy a můžou se vlastně s tím raperem stotožnit, a vlastně je to i spojuje s dalšíma lidma, kteří tu hudbu mají taky rádi. A v dnešní době, co se týče moderního rapu, je to čím dál častější, že je spousta raperů, který v hudbě řeší jenom svoje jako vnitřní problémy, ať už to byl třeba XXXTentacion, nebo Juice WRLD, nebo Lil Peep třeba. A tyhle rapeři jako vytvořili strašně jako silný komunity, jako který vlastně, i když některý jsou už po smrti, tak dneska fungují do dneška, a ta hudba těm lidem jako pomáhá se překonat přes nějaké jako těžké problémy v jejich životě.
3: Já si myslím, že ty konflikty právě jsou pozitivní jako v těch reality shows, protože mnohdy ty lidi se chovají tak jako extrémně, že podle mě spousta lidí by se tak ráda někdy zachovala, ale neudělá to. Takže se můžou kouknout na ty lidi, kteří to fakt udělají. A nebojí se toho. A to mi přijde, že to může být nějaký i terapeutický moment, a zároveň se taky můžou podívat na konflikty a říct si, jo, jsem lepší než oni, což taky asi pomáhá určitě.
1: Tak doufám, že pro vás bylo terapeutický i tady poslouchat o konfliktech. Já moc děkuju, že jste přišli. Dominik Málek, Sabina Mladenová a Pavel Turek, díky moc i vám, že jste dorazili.
2: Taky děkuju za pozvání.
3: Děkujeme.
1: Když tak, já jsem Tereza Havlínková, já to většinou neřeknu, ale asi to nebyla ta klíčová informace.
2: Děkujeme Tereze Havlínkové.
3: Děkujeme Tereze Havlínkové za pozvání. Děkujeme ti, Terezo Havlínková.
2: Ahoj, čau.
3: Ahoj.
5: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
6: Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
7: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
6: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
7: Hergot.
6: Každou neděli od 18 hodin
7: na Rádio Wave.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
8: Český rozhlas Rádio Wave.
6: Rádio Wave.
8: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
7: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Rádio Wave.
9: Ahoj, Šárko.
10: Nazdar, Jardo.
9: Tak jaký byly prázdniny?
1: Jaký prázdniny?
9: Jaký prázdniny, co? Nás už se to nějak pár let netýká, tyhle ty věci, ale doufáme, že jste si užili naší prázdninovou sérii SideQuest, která vás teďko 5 týdnů oblažovala, a já doufám, že se z ní stane taková trvalka, že si ji jako budete pouštět o furt dokola a furt vás bude třeba za rok, si řeknete, co kdybych si poslech ten SideQuest od Questu?
1: Je pravda, že nám přišlo hejno e-mailů v reakci na jednotlivé epizody, takže doufám, že budeme občas na e-maily dostávat i nadále. Ale možná se SideQuest vrátí.
9: Možná už brzy se vrátí.
1: Možná
9: to nebude,
1: nebudeme slibovat.
9: Nebudeme slibovat, aby jsme pak nemuseli něco splňovat.
1: Abychom nemuseli rmoutit.
9: Tak, ale rozhodně jsme zaregistrovali, jak Šárka říkala, že se vám SideQuest líbí a že se v nějaké formě vrátí zase zpátky, ale teďko pojďme na klasickou epizodu Questu.
1: Ano.
9: Standardní čarodějnický díl.
1: Pamatujeme si ještě, jak se to dělá, Jardo.
9: Já nevím. Myslím, že jsme naposled byli v tomhletom studiu tak měsíc zpátky.
1: No, už to bude asi měsíc. No.
9: A povídali jsme si o nějakých českých hrách.
1: Myslím si, že to byla operace Flashpoint, asi naše milovaná.
9: Asi jo. Dneska to nebude o operaci Flashpoint.
1: Ne.
9: Dneska to bude o něčem úplně jiným. I když. Taková operace vždycky Gamescom je.
1: Ano, proběhly tam nějaké operace.
9: Velmi.
1: A machinace.
9: Ty jsi tam byla?
1: Ano.
9: Byla jsi v Německu, v Kolíně nad Rýnem, stále se to koná?
1: Ano, stále se to koná v Kolíně nad Rýnem. Myslím, že to výstaviště už praská ve švech a že asi budou muset přistavit nějakou další halu jenom kvůli Gamescomu, protože zase to bylo rekordní. Já už nevím, kolik, asi 350 tisíc lidí tam bylo.
9: Už taková tradice, že se vždycky po Gamescomu řekne zase rekord.
1: No a furt se tam nevejdou.
9: Co tam bylo? Nejvíc jako nemyslím, jako aby jsi vyjmenovala stánky od A do Z, ale jako co tě zaujalo na první dobrou?
1: Na první dobrou myslíš jako na Opening Night Live nebo na výstavišti?
9: Na výstavišti.
1: Schůzek, co jsem výstavišti. Měla? Zaujalo mě, že Xbox měl letos výrazně menší stánek, než měl v předchozích ročnících a že tam ani nebylo takové to velkolepé uvedení, aby třeba Asha Sharma přišla něco říct fanouškům, faninkám Xboxu, to si nechala od cesty. A co mě zaujalo? Počkej, The Blood of Dawn Walker, o kterém se budeme bavit v druhé polovině dílu, tak ten měl výborný stánek v podobě takový nasvícený katedrály a dokonce jsem tam narazila i na cosplayery. Takže...
9: Už aniž by ta hra byla venku.
1: Ano, tak... ano, ale tak to předpokládám, že byli lidi najatý přímo Rebel Wolves třeba.
9: To, co já jsem si vždycky na Gamescomu užíval, byť jako tam byl velký nátřask, tak byla ta část, ve kterých se dají nakupovat věci, různě jako hrníčky a tamhle jako talířek a tady jen z přívěšek, a nebo si tam koupíš celý meč.
1: Celý meč, anebo si koupíš balíčky kartiček třeba u stánku.
9: Stále přítomno.
1: Gathering byla hrozná fronta. Já nevím, jestli tam byl někdo slavný, jestli jakoby...
9: Byl tam pan Magic a pan Gathering.
1: Ano, ano, byl tam Gathering a Catering a tak vůbec.
9: Z toho novinářského pohledu. Samozřejmě neustále se opakuje takový to, jako čím jsme dál od toho, že E3 už jakoby není fyzická, od toho, že vlastně se stále míň jako ukazují ty hry na novinářských speciálních akcích, kdy se na to musí speciálně někam letět nebo jet, tak... Taková ta naše, přijde mi, že skoro tradiční otázka. Má ještě Gamescom smysl?
1: No jasně. Já teda jsem nikdy nebyla asi zastánce toho názoru, že by Gamescom už neměl smysl. Mně to dává smysl z nějakého osobního hlediska, že mě to vždycky tak příjemně nabije a člověk si tak jako prohloubí kontakty, co jinak udržuje primárně e-mailem po zbytek roku. Ale přišlo mi, že letos to byl jeden z těch nabitějších ročníků. Já jsem se třeba někdy v červnu, na konci června, kdy už se začínají domlouvat první schůzky, tak jsem se trošku bála, aby to letos nebylo takové slabé, ale nakonec jsem byla velmi příjemně překvapená. Dostala jsem remaster Zaklínače, dostala jsem hands-off demo toho nového rozšíření pro Zaklínače, který vyjde příští rok. Představil se třeba Warlock, který vypadá hodně zajímavě. Můj osobní highlight, u kterého jsem nečekala, že budu odjíždět z Gamescomu natěšená, jsou třeba Tides of Annihilation, což je taková nadcházející čínská akční adventura na pomezí RPGčka. Takže přišlo mi, že jako letos ten kalendář byl docela nabitej.
9: V rámci český přítomnosti na Gamescomu? Byla tam nějaká velmi viditelná stopa? Nebo tam spíš jako si jako věděla, že tam jsou, ale vlastně se tam třeba ani nedostala?
10: Byl tam český stánek v biznisové části, ale musím říct, že letos vlastně nic, co bych nějak brala za hřích, no. Že jako potom, co Kingdom Come tam bylo několik let za sebou, tak třeba stánek Plionu, který je vydavatelsky zaštiťuje pod Embracerem, tak ten tam letos nebyl a to tím mývali poměrně takový majestátní stánek. Ale vlastně no, z českých her letos nic moc, no, že to rozšíření pro Mafii, to už taky vyšlo předtím, takže český zářez velký, myslím si, že to jsme neměli.
9: Takže nic do další série sidequestu, co bychom si mohli tady zaškrtnout, jako toto bude ono.
10: Tak máme naplánovaný ten mega díl o Kingdom Come.
9: Ne, to tak. Ještě spoustu českých her jsme ano, sidequestu ano, neřekli ano, a samozřejmě jste nám to omlátili o hlavu, ano. Jak to, že jste se nebavili o téhle týře. Takový jako jenom pro vás, pro posluchače tohoto konkrétního dílu questu. Mm-hmm. Měli jsme naplánováno 6 dílů, ale o tom 6. jsem Lukášovi a Šárce řekl až ve chvíli, když zasedli k mikrofonům a řekl jsem, hele, možná tady mám i 6, ale nevím, čeče. A nakonec jsme ho teda pro dobro všech, jsme ho nakonec neudělali.
10: Radši ne.
9: Přece jenom Faktoriu bychom to nechtěli udělat, aby jako takhle si nezasloužilo to místo na slunci.
10: Tak ne. Jo.
9: Gamescom je pochopitelně výstava, která je jak pro ty běžní návštěvníky, tak pro novináře. Běžní návštěvníci se musí jako vlastně trochu pařit, doslova pařit.
10: Pařit, tísnit, stát ve frontách, no.
9: Mě samozřejmě zajímá taková jako... Většinou novináři, když jsou v té biznisové části, tak se moc nevydávají do té části, kde jsou ty normální hráči, řekněme.
10: Ty normální lidi.
9: Přesně, ty úplně běžní plebejci vlastně. Tak v rámci toho, že si říkali, že se vám tam moc nechtělo, tak předpokládám, že tam ale nakonec šli.
10: Já jsem tam šla několikrát, já dokonce jsem i některé schůzky měla na té veřejné části. Třeba jsem se šla podívat na demo nový třídy do Path of Exile 2 a v rámci toho jsem měla i rozhovor s jejich šéfem vývoje a ten byl na té veřejné části, což teda mi přišlo, že nebyla úplně dobrá volba, protože jsem mu rozuměla každý třetí slovo a jenom jsem sledovala na televizi, jak nám jakoby ukazuje ty věci a musela jsem si hodně domýšlet, ale vlastně i ty Tides of Annihilation jsem hrála na veřejné části, že ono, mám pocit, že zvlášť ty východní studia mají tuhle tu tendenci, že si jakoby domluvíš schůzku, ale když normálně na ten jejich velký pompézní stánek, kde hraje na hlas hudba a tisní se lidi, akorát, že ty teda předběhneš tu frontu, takže se na tebe všichni jedovatě koukají.
9: Když je to stálo takových peněz, ten stánek, to musíš podívat.
10: Když to máš, tak to ukáž.
9: Předpokládám, že fronty stále stejně dlouhé.
10: Ale... možná ještě delší vzhledem k té rekordní účasti. Já už vlastně nevím, jak to nafukujou. I mi přišlo, že některé dema byly dost jako uspůsobený tomu formátu, nebo je to správně, že jsou uspůsobený, že naopak třeba Control Resonant sklítil trošku bídu, protože ty měli snad hodinový demo a to si dovedeš představit, jak dlouhá byla ta fronta, ale že jsem potom měla třeba domluvenou ukázku ze Star Wars Galactic Racer a to demo mělo prostě nekecám 8 minut.
9: OK, jsem čekal, že řekneš 8 vteřin, ale...
10: Ne, 8 minut. Dobře. Bylo to šup, ani jsem nestihla nic moc vstřebat a konec dema, tady máš čepici. Měj se hezky, za měsíc to vychází.
9: A tak ono to je rychlý, že jo, to jsou strašně rychlý kluzáky, tak jako co čekáš. Ne, ale vlastně to, co mě zajímá, je to, zda se nějakým způsobem, jakýmkoliv, oproti nejen předchozímu Gamescomu, ale oproti obecně novinářským akcím, proměnilo vlastně ta interakce s těma vývojářema, protože tam jako, že jo, jednáš vývojářema, když se bavíš o nějaký hře, tak to jsou vývojáři. Málo kdy se mi stávalo, že tam byl nějaký jako opravdu PR člověk, který o té hře nic nevěděl a byl tam jenom nakontraktovaný.
10: No to v té biznisové části se ti tohleto nestává. Tam fakt mají takový ty jakoby uměřenější stánky, že je to většinou prostě takový boxík s recepcí a že vevnitř to mývají vyzdobený, ale ani nemusej. Že mají třeba jenom pár plagátků, ale jsou tam vyloženě ty lidi, co na těch hrách pracují, že jako dostat se k interview je tam asi nejjednodušší.
9: A proměnila se nějak ta interakce vzájemná, jakože bavíte se o jiných věcech, nebo přistupují k tomu, jakože je to jako samozřejmě asi člověk od člověku, jo, ale prostě, že to je povinnost, nebo naopak jako vás vítají vlastně, že strašně rádi mají ten osobní kontakt, že ho vlastně moc nemají.
10: To si myslím, že je taky dost individuální, že některý lidi jsou z toho unavený, že nyní asi velkým tajemstvím, že spousta lidí od herního vývoje jsou spíš introverti a když potom musíš dávat 3 dny v kuse půlhodinový prezentaci celý den, tak jich na konci dáš třeba 30. A jako chápu, že je to vyčerpávající, ale spíš mi přišlo, že jako je tam nějaký takový ten sentiment, co mám i já, že tě to nabije a že vlastně ten osobní kontakt a ten bezprostřední feedback třeba je furt cenej.
9: V jakém ohledu si vlastně bereš něco z toho Gamescomu zpátky? Je to skutečně jako rozhovor, nebo je to jako dostaneš flešku s nějakýma screenshotama, nebo dostaneš ani ne flešku, ale třeba jenom vizitku, na kterým je nějaká webová adresa, ze který si to stáhni. Co vlastně si bereš z toho Gamescomu zpátky?
10: To je hluboká filozofická otázka, to ti možná ani nenapadlo, jak hluboká je. Tak většinou máš buď nějaký dojmy přímo z hraní, nebo jenom z prezentace, když se neodvažují ti to dát ještě do ruky. Pak občas dostaneš nějaký ten jako dárkovej balíček s propagačníma předmětama různorodé kvality. A někdo pošle prostě jenom preskyt s těma materiálama mailem, někde máš prostě QR kód.
9: Stáhni si to, udělej si to sám.
10: Nikdy ani to ne.
9: V rámci toho, že vlastně ty tam jdeš za médium, tak samozřejmě se tam ale pohybuje spousta lidí, jakože, který mají třeba jenom YouTubeový kanál, nebo jenom YouTubeový, mají YouTubeový kanál.
10: Mají YouTubeový kanál a který mají kolikrát i víc diváků, než určitě máme čtenářů.
9: Ale máš vlastně jakoby nějaký tam s nima, ať už jako to nemyslím konfliktově, ale myslím jako z hlediska zájmu, že tebe zajímá fakt něco úplně jiného, ale prostě ta prezentace je dělaná třeba na to, že vlastně se to líp prezentuje pak na tom YouTubeu.
10: Jako nějaký, já, že bych vyloženě s nima měla konflikt, to si nemyslím, protože přece jenom jdem asi po jiným typu obsahu, kdy já jdu po zážitku, který se pak dá vystihnout slovy, když to je zajímají třeba právě ty jakoby na fintěný stánky, co jsou v té veřejné části, protože to je prostě
9: to
10: pro lidi a dobře to vypadá na video. Ale jinak se mi stalo vlastně letos jenom jednou, že mi nějak ve středu ráno, což je ještě takovej poloveřejný den, že jsou tam právě jenom lidi z biznesu, tak se mi stalo, že mě nechtěli pustit na stánek Lega, kde měli nějaký nový pokémoní stavebnice.
9: Šlápla si na kostičku.
10: Ne, řekli mi, že nejsem influencerka, takže se mám vrátit v jednu odpoledne.
9: Okay.
10: Ale jinak jsem teda neměla pocit, že by tam probíhal nějaký dvojí metr. Naopak si myslím, že ty tradiční vydavatelství, co jezdí na Gamescom každý rok, tak jsou spíš ochotný smlouvat si ty schůzky s jako tradičníma médiama, než s youtuberama.
9: A řekla jsi jim na tom stánku Lega, víte, kdo já jsem? Já jsem z Questu. Víte, kdo?
10: Já jsem to zkusila. Jako ne doslova, ale zkusila jsem to, že přece jsem taky influencing a pak jsem si říkala, že jsem měla ukázat fotku ze svého Instagramu, kde držím nějakého tolneka, Lego tolneka z Horizon Zero Dawn, ale myslím, že by to toho hostesáka neobměkčilo.
9: Tak jsi mu samozřejmě dala kostičku do jeho ponožky a nechala za ní šlapnout, se rozumím.
10: Já teď se modlím každý večer za to, aby dupal
9: hlavu. Kizulátku. V rámci toho, co Gamescom jak to prosakuje vlastně do mainstreamových médií, tak jsem si úplně nevšiml, že by jako letošní ročník nějakým způsobem vybočoval oproti tomu, co jsme vlastně jako, na co jsme zvyklí, že prostě na většině jako mainstreamových, ať už to je veřejnoprávní nebo neveřejnoprávní, tak se většinou objevuje jako je tady velká herní výstava, bylo tam tolik a tolik návštěvníků, prostě a přestalo se tam třeba tyhle 3 hry, které jako řekneme, ani neřekneme třeba správně jejich název, ale prostě řekneme jako, že tam byly tyhle 3 hry. V rámci toho, že ty tam samozřejmě se potkáš s těma kolegama i jak předpokládám, hlavně ze zahraničí.
10: Já mám teda pocit, že tenhle ročník byl unikátní a že byl že měl prvenství, že poprvé ho snad navštívil osobně německý kancléř. Takže si myslím, musel, že v mainstreamových médiích se o tom možná psalo v této souvislosti.
9: On musel, když už prohrál ty volby, tak co má dělat. Jo?
10: Pravda, no.
9: Ale tak předpokládám, že se tam potkáváš s těma kolegama z různých médií, tak probíhají nějaké jako asi neformální rozhovory, jako tak, jak u vás prostě a tak podobně. Tak jak to mají vlastně jako v zahraničí? Jakoby stěžují si na stejné věci jako vlastně my tady, nebo tam mají nějaký specifický problém, který vlastně nás tady ani nenapadne?
10: No, já mám pocit, že my jsme tak jako klasicky pozadu a že už zahraničníma redakcema prošel takový ten vír, budeme šetřit a zkusíme nahradit lidi AIčkem, ale že zas už začaly být možná optimističtější v tom, že to zpracování informací s pomocí umělé inteligence zdražuje, takže lidi zase začínají být levnější než jako poučený AI manažeři, takže přišlo mi, že spíš jako jsou lidi optimističtější.
9: To je dobrý, to je dobrá zpráva. Mm. Tak tímhle touhletou pozitivní zprávou zakončíme naše povídání o Gamescomu a vlastně bychom měli říct, proč tady není Lukáš. Jako jo. Mm-hmm. Lukáš, prosím tě, já to moc dobře vím. Mm. Lukáš si totiž dal bratwurst. Na
10: Karevurst.
9: Český benzínce si dal bratwurst.
10: Aha.
9: Právě, že?
10: Aha.
9: A proto tady není. Víc to rozvádět nebudu.
10: Nerozvádět to, no.
9: Nebudu. Ne. Radši jdeme na toho Don Walkera.
10: Tak. Quest.
9: Na rádiu Wave. Šárko, já jsem řekl sice Don Walker, ale je to Blood of the Don Walker.
10: Ne, je to The Blood of Don Walker.
9: The Blood.
10: Taky se mi to pořád plete.
9: Dobře, ale mně se hlavně plete to, že já se o té hře dozvídám primárně jako informací, to je ta hra od lidí, kteří dřív dělali Zaklínače.
10: Ano.
9: A vlastně nic moc jako dalšího mi k tomu jako nikdo nebyl schopný říct, jako kromě toho, že to je fakt dobrý.
10: Aha.
9: A že já jsem si jako cíleně jako nechával ujít ty informace, čekal jsem, až se o tom budeme bavit v questu.
10: Uval si informační embargo sám
9: tak,
10: na sebe.
9: Tak trošku. Takže vlastně já v tuhle chvíli, to, co já o tom vím, je to teda hra od lidí, kteří se nemenují CD Projekt Red, ale dělali na Zaklínačovi v nějaký fázi své kariéry.
10: Ano.
9: Je to o upírech.
10: Ano.
9: Je to RPGčko.
10: Ano.
9: Tam končím.
10: Wow, to jsi docela šikovnej, protože já naštěstí jsem to dohrála ještě předtím, než jsem odjela na Gamescom, ale mám teďka všechny sociální sítě úplně zaplavený spoilerama z Don Walkera, takže obdivuju, že tvé algoritmy jsou zcela nepolíbené.
9: No já naštěstí už na ty sociální sítě moc nelezu, takže možná no, to může být spojitý s tím.
10: Chytrá volba. No a to jsem překvapená, že ti unikla ještě jedna

0: Falloutu, že někde jako v pozadí bliká vlastně ten hlavní quest, ale když se zapomenu a dělám něco jiného, tak ta hra to jako, jí to nevadí?
1: No tady bych řekla, že jí to dost vadí, to protože vadí. Když teda uplyne těch 30 dní, tak tvoje rodina umře. Ale furt to teda neznamená, že bys to nemohl dohrát, jenom budeš mít takový depresivní konec docela. Mm-hmm.
0: Takže předpokládám, že tam jsou hodně důležitý volby, mm-hmm. že vlastně jako kromě...
1: Předpokládáš správně.
0: Je tam hodně povídání asi.
1: Ano.
0: A možná tam bude nějaký bojování.
1: Ano, skutečně.
0: Já se vlastně zeptám opravdu jako nepolíbený hráč, jo. Ovládám to z prvního pohledu, nebo vidím jako tu postavu, ale ze třetí osoby se na ní dívám?
1: Ze třetí osoby díváš se na Coena, což je hlavní hrdina, toho si teda nemůžeš vytvořit a nemůžeš se vlastně ani třeba učesat jinak. Můžeš
0: konečně,
1: se ho jinak oblíknout.
0: Konečně, po tom, co jsem si musel vytvářet spoustu postav. Tak konečně tady autoři to udělali za mě, hurá. Mm-hmm. Tak předpokládám, že tím, že ty autoři mají, jako, a ty jsi to sama zmínila, že mají jako zkušenosti z toho Zaklínače, teď asi důležitý říct, z kterého Zaklínače?
1: Primárně z trojky, ale neznamená to, že by se nepodíleli na těch předchozích. Šéf studia Rebel Wolves, Konrad Tomaškevič, tak šéfoval vývoj třetího Zaklínače. Mm.
0: Vlastně tušíš, proč už nedělá CD Projekt Red?
1: Tuším.
0: A chceš to říkat
1: na hlas? Myslím, že to není úplně veřejný,
0: dobře,
1: to nebudu spíš říkat.
0: Takže Šárka má velké tajemství.
1: Ale Konrad má velké tajemství. No,
0: ježíš, tak někdy si ho musíme pozvat, a něco, aby nám tady něco povídal. Mm-hmm. Ale já se ti zeptám, tak vlastně to RPGčkovské, ta krev, ta RPGčkovská, snažím se jako...
1: Soumrašná krev.
0: Naladit na tu upírskou vlnu.
1: Ano.
0: Tak vlastně ta, která proudila v žilách Zaklínače, tak teďko proudí i v tom Blood of the Dawnwalker, to znamená, že ve chvíli, kdy tady máme člověka, který tohleto poslouchá, vlastně neví o existenci Dawnwalkera, ale strašně ho bavil Zaklínač, tak vlastně ten by do toho měl skočit automaticky.
1: Ano. Jednoduchá odpověď.
0: Ano, ano. Ale proč to je vlastně jakoby to stejný jakoby na tom?
1: Je to dobře napsaný, je to hodně takový výpravný, byť v něčem teda jako na druhou stranu intimně komorní, protože přece jenom je to příběh jednoho chlapce, který musí zachránit svoji rodinu a svět a tak vůbec.
0: A je to z který doby vlastně?
1: Je to takový relativně v realitě ukotvený evropský středověk, 14. století. Který ale teda nese ty fantasy prvky, že údolí Sangora, což je pod Karpatama, tak obsadili Vrakirové, což jsou teda upíři řečeno vznešeněji. A mají tam třeba hrozně mele vyřešenou tu věc, jak uděláš otevřený svět, který ale... má nějaký hranice, že jo, tak to údolí tvoří strašně jako příjemnou přírodní bariéru, ale taky se můžeš rozhodnout, že prostě odejdeš jako zbabělec.
0: Že nejsou tam jako neprostupný hory všude kolem.
1: No,
0: jsou, ale je tam nějaký úsek.
1: Je tam
0: úprusnik.
1: Třeba brána, no.
0: Jasně. V rámci toho, že vlastně, já jsem jako, opravdu se přiznám, že ta hra jako začala být na mém radaru až jako relativně jako nedávno, že třeba 2-3 měsíce, že opravdu jsem o tom nevěděl skoro nic. Takže mě vlastně překvapilo a možná i spoustu našich posluchačů, i když jako samozřejmě teď si spousta dní ťuká na čelo a říká si Jardo, ježiš Maria, tyjo. Jako třeba 3 roky už o té hře vím a už jsem jí dohrál, jako i,
1: no.
0: Nebo dohrála. A v rámci toho si říkám, jako, jestli tam není vidět takovej ten, jako, já tuším tu odpověď, jo, ale stejně se na ní musím zeptat. Jestli tam není vy takový ten Eurojank?
1: Za mě určitě ne. Je teda jasný, že mají trošku menší rozpočet, než měl třeba ten třetí Zaklínač, jde to vidět třeba na mimice postav, ale co se týče těch systémů a toho, jak můžeš fakt ty úkoly plnit v libovolném pořadí a není to tak, že ti na začátku někdo řekne, abys zachránil svoji rodinu, tak udělej tohleto. Mm-hmm. Ty si musíš na všechno přijít sám a funguje to strašně příjemně a organicky, že teda hold se vydáš do nějaký nejbližší vesnice, tam začneš něco dělat, zaslechneš nějaký drby, že tady prostě tahle ta skupina odboje jí se moc nelíbí, že upíři sajou krev a unášejí lidi a tak. A rozplejtá se to fakt jako pozvolna a podle tebe a máš strašně velkou svobodu v tom, jak to budeš hrát a jak to budeš plnit. Protože další podstatná věc je, že teda Coen je napůl upír, je teda soumračnej, Což znamená, že v noci má ty upírské schopnosti, ale přes den je to normální člověk, který tak trochu umí kouzlit.
0: Že jsi trochu Blade, akorát máš jako nějaký magický...
1: No, ale to si taky můžeš vybrat, jestli budeš trochu Blade, nebo naplno zvracet.
0: Já jsem, ano, chtěl jsem dodat, že Blade, myslím.
1: Jo, já vím. Ne, můžeš si právě vybrat, že se... Chceš třeba stát tím pánem vrakilů. Můžeš prostě
0: jasně, že tam jsou jako...
1: přidat na tu divnou stranu.
0: Jo, že jako ty cesty osudu tě můžou vést let s jakými uličkami jako toho světa.
1: Ano.
0: V rámci toho, že se bavíme o upírským RPGčku, tak pochopitelně nabízí se srovnání s nedávným upírským RPGčkem z Bloodlines 2.
1: Ne.
0: Nenabízí.
1: Ne.
0: Šárko, vysvětli mi proč.
1: To jsou úplně jiný ligy stejného sportu, ale jsou to jiný ligy. To je, kdybys porovnával prostě tadyhle Bohemku a Real Madrid.
0: No, wow, sportovní, dokonce fotbalová analogie z tvých
1: úst.
0: Já už
1: se přesouvám do druhé části měsíce, kdy vyjde další ročník i Sports FC.
0: Protože předpokládám, že Bloodlines 2 pro tebe jsou jakoby horší hrou než Dunwalker.
1: Nepochybně.
0: Co je vlastně ten jako hlavní rozdíl mezi nima? Protože předpokládám, jako hlavní rozdíl bude třeba v příběhu, jakože ve vyprávění toho příběhu, ale jako těch rozdílů tam asi bude víc.
1: To... No, to je fakt nebe a dudy. byť teda možná ten rozpočet byl zhruba podobný, ale ne, já nechci zase...
0: A to srovnání se nabízí, že jo, jakoby v rámci toho, že to je v upírech a je to RPGčko. Jako no, takových věcí tady moc není za poslední
1: roky.
0: Je
1: to o upírech a je to RPGčko, ale tam si myslím, že ty podobnosti zhruba končí, protože jedno je otevřený svět, druhý je otevřený město, jedno je středověk, druhý je... dejme tomu současnost, jedno je dobře napsaný, jedno má docela fajn souboják, byť k tomu mám jako nějaký určitý výhrady. On je hodně v Dunwalkerovi inspirovaný asi Kingdom Come, nebo For Honor, dá se říct. Jsou tam vlastně ty směry, není tam teda směrová růžice, ale hodně stojí na parírování a blokování a směrových útocích.
0: Nějaká podobnost, třeba napadá mě hra i Vampyr, jakože to jsme tady měli před zhruba, já nevím, 10 lety, tak jestli tam nacházíš nějakou podobnost, nebo to je taky úplně mimo?
1: Taky bych řekla, že je to dost jiný žánr, no.
0: V rámci toho, že vlastně tou nejbližší konkurencí, teda jak jsem pochopil, tak je třetí Zaklínač a zároveň třeba i druhé Kingdom Come.
1: Potom byl čtvrtý Zaklínač.
0: Jasně. Tak je vlastně tohleto nějakou... věcí, která může stát jako naprosto sama o sobě a jako vidíš tam potenciál na to, že se z toho může stát tak milovaná věc, jako třeba ten Zaklínač, protože ani Zaklínač nezačínal jako vlastně tak, že máme tady rovnou tu trojku, ale ta jednička taky byla jako v podstatě malá hra,
1: byla, no,
0: která najednou měla úspěch.
1: Já si myslím, že vzhledem k tomu, že Rebel Wolves už oznámili, že pracují na pokračování a už před vydáním vydali takový trailer, ze kterého je jasný, že Coen se dožije současnosti, a tak evidentně to bude prostě sága. Jestli to bude tak vyhlastný jako Zaklínač, to si myslím, že možná časem, ale že bude potřebovat několik dílů a nevím, seriál od Netflixu a sérii knížek, aby jako se z toho stala taková legenda, že ten Zaklínač má pořád určitý náskok.
0: Ty už jsi řekla, že, že jsi to dohrála.
1: Dohrála jsem to několikrát dokonce.
0: Opravdu. Čím to? To je to tak krátký.
1: Může to být krátký. Ono teda je to jedna z těch her, co se dá ukončit už v prologu, když jsi opravdu machrná.
0: Někdy ti řekne zvedni se a ty se nezvedneš.
1: Ne. Je tam konec, kdy porazíš hlavního záporáka a tím to končí. Mě třeba první průchod trval asi 20 hodin, protože jsem měla velký FOMO a bála jsem se utrácet ten čas, že jsem si říkala, no, tak to ten časový limit bude docela přísný, radši nebudu plnit nic, co by z pohledu mojí prioritizace nebylo nezbytně nutný. Nakonec se ukázalo, že tomu tak není, že vlastně můžeš splnit asi 80% obsahu, než ti dojde ta časomíra a pak jsem teda chtěla vyzkoušet, jak moc velký vliv mají ty volby, no.
0: Jak vlastně
1: moc se to dá rozvětvit a jak moc to může dopadnout úplně jinak.
0: Jak vlastně vypadá to utrácení toho času v té hře? Jak to mechanicky vypadá?
1: někdy ho utratíš prostě interakcí, někdy máš
0: ale, jasně, ale jako přijdeš nějaký postavě
1: volbu, no.
0: A tam jako nabídne ti tento úkol nějaký a u toho je, ale za tento úkol musíš zaplatit tolik času. Nebo?
1: Víceméně jo, no. Jakože, já, kdybys mě nechal to vysvětlit, tak bych ti řekla, že u těch dialogových voleb bývá třeba, ano, teďka strávíš vlastně 3 časové dílky tím, že budete tady jo. spolu sbírat kytičky, anebo teďka strávíš 1 časový dílek tím, že budeš vykopávat poklad a tak dále, no. Že vlastně tím časem se platí relativně často, ale neubývá tak rychle, jak jsem se třeba bála, protože já úplně nesnáším věci, co jsou na čas a že je mi jedno, že tam jako neplne ten reálný čas, ale i to vědomí, že to nemůžu stihnout všechno, pro mě bylo jako svým způsobem svazující, ale pak jsem si říkala, že je to docela chytrý nápad, takže nedoporučuji třeba stahovat modifikaci, která odstraní tyhle ty časové investice, protože ten příběh s tím funguje líp, s tím časovým prasem.
0: To je jako reálný život.
1: Ano, ale že zabili to, co bylo třeba v Zaklínači trojce, že máš najít Ciri a místo toho Geralt obehraje v Gwentu úplně všechny obyvatele kontinentu.
0: Najde pánev u jedný paní v Chajdě. V rámci toho, že já jsem třeba teďkon, musím se přiznat k něčemu. Já jsem teďko měl chuť na RPGčko a zahrál jsem si Dragon Age Inquisition, protože jsem tam měl jedno nesplněné DLCčko. Tak jsem si říkal, tak dohraju si to DLCčko toho Dragon Age. Vlastně mi překvapilo, jak to jako bylo fajn, jako fajn zážitek, ale zároveň jsem v tom cítil extrémní jakoby starobu toho, že vlastně takhle se ty hry už dneska moc nedělají a kdyby se takhle dělaly, tak se jim spíš vysmějeme. Že jako v tom byla velká vlna nostalgie nějaká. Tato aktuální věc, a opět ptám se z pohledu jako naprostýho nepolíbeného člověka. Je to hra, která se hodí do roku 2026, anebo to je spíš taková jako starosvětští záležitost, která spíš jako pokukuje po tom Witcherovi trojce, který ale vyšel v roce 2015.
1: No, vyšel v roce 2015, ale teďka dostane remaster a bude jako novej a dostane nový rozšíření. Já jsem taky slyšela ten názor, že je to tak moc, nebo že to působí tak moc jako mod pro Zaklínače trojku, až je to zastaralý, ale já si to teda nemyslím, že některé věci mi tam přijdou revoluční v tom, právě v té svobodě, že jako ten narrativní sandbox jde do úplně bizarních detailů, že si každou chvíli říkáš, teď už se to ale musí rozsypat tou kombinací, co já jsem tady vytvořila a ono se to nikdy nerozsype. Že ty zmínil si slovíčko Eurojunk, viď?
0: Ano.
1: No, tak já jsem si říkala, no, posílej to skoro měsíc před vydáním, to bude určitě rozbitý. A fakt se mi za celou dobu nestalo, že bych tam měla nějaký nepříjemný bug, no.
0: Tak to zní jako něco, co si mám zahrát. Protože i když to je středověk, a i když to je fantasy, a i když je tam nějaká prostě magie.
1: Fuj.
0: Ani jako extrémně dlouhou bambusovou tyčí bych se toho nedotknul.
1: Ale můžeš být jenom upír a na magii se skoro vykašlat.
0: Je tak super. Tak vlastně mě napadá ještě jedna věc, že jsem to chtěl uzavřít, ale ještě mě napadá jedna věc, nějaký konflikt morálky v rámci té hry, protože předpokládám, když jsi zmínila tohle, že můžeš být jenom upír, nebo naopak se tomu trochu spouzet, jakoby tomu upírství, tak tam asi bude nějakou hrát roli takový ten paragon versus nepříjemnosti systém,
1: to
0: nevím, jak se to říká.
1: Nehraje, no.
0: Nehraje.
1: Ne, tam není nějaká vyčíslená morálka. Oni se k tobě chovají, jak ty se k ním chováš. Ale pamatuju si to, jak jsi s ním zachoval, nebo k jejím příbuzným a tak.
0: No, tak opět, ještě jednou říkám, že to je asi něco, co by mě zajímat mělo, a možná by to mělo zajímat i vás, pokud nás posloucháte a říkáte si, no tak vlastně ten Zaklínač mě docela bavil, to bylo docela dobrý, no tak to bych se mohl, jako mohla podívat jako na něco, co jako je tomu podobný, ale vlastně jo, proč ne?
1: Proč ne?
0: Proč ne? A proč ne si říkám, že bych se mohl zeptat na nějakou hodnotící stupnici u The Blood of Dunwalker.
1: Správně.
0: A mě samozřejmě nenapadá jiná hodnotící stupnice, než kolik černých pudinků
1: samozřejmě
0: na snídani ve 14. století tomu dáváš?
1: Dobrý, tak já můžu dát 5 Svartrových jumpů z 5. To je totiž hlavní město, který se jmenuje Svartrau. A já Vždycky musím a jemu hodně. Jemu. Ten má dost.
0: Jestli mu je hodně, tak to je
1: ten
0: dobrý.
1: Ten má dost, ale nenašla jsem tam bohužel žádnou svartovou pamětní plaketku. Ale třeba tam je.
0: Můžeš dobrý. Najít nějaký strom, u něj nějakou garáž a když to zase pořádně odrazíš, tak tam třeba bude někde nějaká plaktička.
1: Až budu dělat zase rozhovor s lidma z Rebel Wolves, tak se jich zeptám, jestli i v Polsku jsou populární český memíčky.
0: Přijď za nima a vůbec nic jim neříkej a jenom já něco pustím. A oni budou jakože, no, to je podle toho.
1: Spíš tu divnou českou holku už sem nepouštějte.
0: Tak jo, tak to je absolutní hodnocení, který jenom podtrhuje to, že já se o to asi začnu zajímat. Že jako asi se do toho pustím.
1: Nebo jenom podtrhuje, že já jsem strašná faninka Zaklínače a Upíru, víš?
0: Mě strašně bavil Zaklínač trojka, takže je tam jistá už afinita teď.
1: To spoustu lidí.
0: A teď, jako od té doby jsem toho za stolik v tomhle tom žánru nenahrál, takže já jsem jako hladov po já takových věcech.
1: Hlavně si dovolím kacířskou myšlenku, že ono od toho Zaklínače trojky takových RPGček vlastně moc nevyšlo. Hmm.
0: Vyšly Bloodlines, no nic, nebudu.
1: Neotvírej tuto starou ránu.
0: Ne, nebudu. Tak to je všechno z tohoto questu. Těch 15 minut vtipů, které tady obstarává Lukáš, tak dneska bohužel se jako k vám nedostanou.
1: Ale my jsme se docela snažili.
0: Jo, my jsme se
1: Konečně. Konečně jsme se trošku posnažili.
0: Jseš dobrý. A tohle to je z našeho prvního poprázdninového z regulárního questu všechno. Další týden se budeme těšit zase s něčím dalším.
1: Nic mu není.
0: To je ten vtip. No nic. U dalšího questu zase naslyšenou. Čau.
1: Čau.
0: Proto.
2: Quest. Od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.

0: Pořad o duševním zdraví, vztazích a seberozvoji. Nádech. Poslouchej každé úterý od 7 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
4: Rádio Wave. Děláme vlny.
5: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na rádiu Wave.
6: Expedice.
5: Pavel Sladký vyráží se svými hosty na české kopce. Expedice Rádia Wave.
7: Poslední čtvrtý díl podcastové minisérie Expedice letošní natočím s Radoslavem Radarem Grohem, předním českým horolezcem a držitelem řady ocenění a prvovýstupů v Himaláji i v Karakoramu. A sraz máme těsně před začátkem tamnějšího horolezeckého festivalu v Teplicích nad Metují. Nazdar!
8: Pavle, tyjo, sorry, tyjo, ale my tady máme...
7: Přípravy?
8: Přípravy tady... Legendární spárostroj, tady Petr.
7: Ahoj.
8: Legendární.
7: Posunuli jsme se z Teplic do Ádru a kráčíme k tomu nádhernému panoramatu Adršpašských skal s Radarem. Tak ahoj ještě jednou.
8: Ahoj, ahoj, Pavle.
7: A já se tady chci dneska nechat od Radara provést jeho pískovcovým hřištěm a přitom probrat všechny související lezecké i nelezecké věci. A možná se někde vyškrábeme?
8: Tak uvidíme, jak nám to půjde. Zatím počasí nám přeje. Věží máme nespočet, tak nějakou vybereme.
7: Tak jo.
8: Támhle jak vlaje ta černá vlajka, co má připomínat tady 21. srpen 68. tak to je Adržbašský zámek. Standardně tam vlaje česká vlajka. Tam v pozadí vidíme krále. Tady máme tři obry. Tady máme Kokšovu, vlastně to jsou ty nejkrásnější, nebo ne, ty všechny věže jsou krásný, ale tady to panorama je věru atraktivní.
7: Kolik? Tak jo, já jsem, a já to možná takhle mám, že na začátku se do toho jako opřu, pustím do toho ten entuziasmus a pak jsme udejchaný na té nahrávce. Takže kolik třeba času strávíš tady v Teplicku a Adršpašských skalách do roka?
8: Určitě podstatně méně, než bych chtěl. Já to mám takovou celoživotní paralýzu tím, že jsem z Krkonoš, tak prostě to mám, že se rozhoduje, jestli budeme líst v Ráji nebo v Adržbachu. Teď ještě vlastně pracuju na Děčínsku, takže hodně labák, ale přes léto tady nějaký ten víkend, možná týden strávím, nebo jako v podstatě jsem tady začínal a teď se sem zase tak jako vracím.
7: A chodíš sem jenom líst? A jenom v létě?
8: Ne, přes zimu mám rád ten Adržbach, že vlastně díky tomu, že tady je sníh a ten tě tak jako odprostí od těch lezeckých ambic, tak se tady tak toulám, pobíhám, koukám, co by se třeba do budoucna dalo vylíst, že tady to město je nepředstavitelně rozlehlý, tak i se jako vzdělávám, jak která věž se jmenuje a nějak si tak spolu hledáme. Teď jsou tři obři. Je slavná údolí.
7: Pardon. Ahoj.
8: Ahoj, ahoj. Ahoj. Tak tady na výletě. Přesně. Pokoukat, pofotit.
7: Tě tady každý poznává?
8: No, tak to si nemyslím, ale takhle to byl kamarád.
7: Tady tu scenérii dotváří ta vlaková trať. Vždycky tak krásně. My jsme přešli po druhé kole a jako obcházíme tu hradbu zatím.
8: A měříme do království, to je za mě jeden z takových nejromantičtějších obvodů oblastí Adržbachských. tak snad nám tam bude přát lezecké štěstí.
7: Jak vypadaly ty tvoje začátky?
8: Jak mě v podstatě k lezení přived starší brácha, bylo to takový hodně divoký, hodně neorganizovaný, tak dobře, že jsme to nějak ve zdraví přežili, ale prostě pro nás takový jako synonymum skal byl a držbách, tak jsme tady tak zoufale chodili, občas jsme se na něco dopachtili, ale jo, takže tady s tím mám spojený hezký vzpomínky.
7: Tady odbočíme nahoru, no. Na stráně už. Kromě lezení děláš nejvíc jako skialpové závody a běhání teda, jo?
8: Já už, Pavle, vyloženě, jako že bych dělal skialpové závody, tak tomu se nevěnuju nějak už na úrovni, ale zazávodím si párkrát za zimu, ale prostě tak hlavně lezu po horách, na skialpech jezdím po horách, takže běhám rád, jen mě nějak bolej nohy v posledním.
7: Jsme na takovém náměstíčku. Vlastně skály ze všech stran a ve všech směrech. Tak. A ty jsi tady byl včera na průzkumné cestě, jo?
8: No, byl jsem si to tady projít, protože přece jenom jsem tě tady nechtěl hnedka někde ztratit. Teď snad ten azimut už máme dobrý.
7: Tak sedneme tady na chvilku, jak tolik nefuníme. Já si sednu na batoh. Bych si nerozsednul svačinu jenom. Mám sedák sebou, mám lezečky sebou, zbytek nechávám na radarovi. A jak to dopadne? A je tady božský klid rázem.
8: Jo, tady tohle já mám strašně rád na Adržbeckém skalním městě, že třeba okolo je to vcelku hektický, ale jak zmizíte za tou oponou těch skal, tak jak kdyby se za váma zauřela hladina. A je klid a jsme úplně v jiném světě a máme tady prostor k dobrodružství, ale i nějaký vlastně nějaký svým způsobem relaxaci.
7: Tahle skála, to je co?
8: To je podle mě královna, no.
7: Tohle sedíme přímo pod královnou, jo?
8: No, tady jsme ve stínu královny.
7: A tamhle vidím kruh přímo nad tou obří dlouhou spárou.
8: A vidíš v něm smyčku, to znamená, že tenhle projekt je ještě nedodělaný, že to je tady vlastně, to čeká na svýho prvou výstupce. To je nádherný, těžký směr.
7: No, vypadá to impozantně, ta stěna. Je tam sice ta velká spára, ale jinak je tam taky kus jako pořádně hladké stěny a ta hlava královny nahoře. Já si vůbec nedokážu představit, jak by se k něčemu takovému mělo přistoupit, popravdě.
8: No, já když tady na to koukám, tak taky bych úplně netušil, ale věřím, že ten, co tam natlouk ty kruhy, tak přesně věděl a že se brzo vrátí a dodělá to.
7: A tady je vrcholová krabička i na takovém jako balvanu, jako ve srovnání s výškou královny, je to jakoby jenom balvan přímo před námi. Takže mně vždycky přijde hezký jako nelezci vlastně, kolik je tady té historie, jak jeden navazuje na druhého, že je tam respekt v tom, že čí jsem zopakoval cestu, po kolikáté je to zopakované, nebo co to znamená, a že když přijedou zahraniční lezci, tak se vlastně učí, jaká ta tradice lezení na písku nebo konkrétně tady v Adru vlastně je, že to funguje třeba úplně jinak, no, než někde u nich v Itálii a tak.
8: Určitě, tak tady vlastně ta tradice je klíčová a tady na těch dvou věžích je báječný ten kontrast, že ať ta královna teda samozřejmě je výrazně vyšší, ale tu knížku a ty kruhy máme i tady na tomhle na téhle nižší věžičce a ten zážitek, který si ten lezec užije, tak je v podstatě srovnatelný tady na té. Já se omlouvám, teď úplně nevím, co to je, ale nezadá si to s ničím, s tou královnou.
7: Máš za sebou spoustu výstupů, nejenom tady v Adržbaško-Teplických skalách a na Českém pískovci vůbec, ale taky v zahraničí samozřejmě. Jak to bylo s tou letošní expedicí největší?
8: Tak letošní expedice, že jo, kdy jsme tady v našem triumvirátu Jarda Háček a já odjeli do Pákistánu s cílem pokusit se prostě pokračovat v nějaký snaze o prvou výstup na Mašerbrun, ale bohužel prostě to skončilo tragédií a takže ten letošek byl hodně bolavý, no, tak uvidím, co teďka bude dál. No.
7: Jak k tomu došlo? Nebo o co šlo vlastně?
8: No, tak prostě když jsme s Jardou stoupali nebo dělali jsme pro výstup na Bačerdy 2, tak prostě Jardu poranil kámen natolik, že to bohužel skončilo fatálně. No.
7: A to jste přecházeli nějaké rizikové místo, kde to hodně padalo, nebo to byla úplně nějaká náhoda?
8: Ale vyloženě rizikové místo, tak prostě ty hory, hory jsou rizikové, nebo prostě to prostředí, v kterém my se pohybujeme. Já věřím, že jsme to měli rozplánovaný dobře, prostě byla to nějaký řízení osudu, který nás takhle prostě zničilo, no.
7: To byl aklimatizační výstup před pokusem o Mašerbrum samotnýho?
8: No, on to samozřejmě bylo tak jakoby zamotanější. My jsme předtím vlastně měli úspěšný pravovýstup na do té doby panenský vrchol Bjarčedy 1 a pak ještě jsme se s Jardou rozhodli pokoušet štěstí na tady sestře Bjarčedy 2, ale tam už nám nepřálo.
7: Hmm. Jak to zpracováváš nějak? Jak se s tím srovnáváš?
8: No tak tyjo, to Pavle, já moc na tyhle interpretace pocitů, to mě vždycky dělalo problém, tak to zpracovávám třeba tím, že tady prostě lezu po Adržbachu, no, tak takhle nějak. To lezení mě tak nějak jako pomáhá.
7: Chodí horolezci k terapeutům? Nebo spíš ne? Mně se zdá, že spíš ne?
8: Já si myslím, že ne, že to je jakoby, jak se to říká, doktor nepomůže vymítač to vzdá, takže to asi by to nepadalo na úrodnou půdu, s tím se musí každý tak nějak popasovat tak, jak dokáže a tak, jak se opakuju, no, tak asi to lezení a ty skály nám v tom nějak pomáhají.
7: My jsme natáčeli poslední Casablanku společně s tebou a s Zdeňkem Háčkem bez banána, který ale byl v té době v práci po té, co jste vystoupili na Muču Kiš, na do té doby vlastně nejvyšší nevystoupenou horu na světě, což byl takový majstrštyk. Jak se dneska ohlížíš za tím výstupem?
8: No tak to samozřejmě jsou úplně jako krásou zalitý vzpomínky, hlavně tak to byl, že jo, Jarda tam počas celého tohle prvou výstupu hrál prim, v podstatě nás tam s Háčkem dostrkal na vrchol a tak to jsou hezký vzpomínky.
7: A Pakistán, co pro tebe vlastně dneska znamená po všech těch expedicích a výpravách a věcech, co tam máš, nejenom hory, ale všechno dohromady?
8: Jo, já Pakistán jako myšleno, ať už prostě Karakoram nebo západní Himalaj, tak prostě mám rád, to jsou prostě takový surový hory, někde je to země, která se na nic nehraje, věřím, že se tam vrátím a prostě zase tam budu líst dál, teď jenom nevím co, jak, ale Pakistán, to je fajn dovolenková destinace.
7: My spolu natáčíme kolik? 2-3 dny po nějakém pádu, co si tady v Adru nebo v Teplických skalách měl, nebo jeden z několika, já jsem viděl, protože byl zachycený na video. Co to bylo?
8: Pády k lezení patří a dokud se nepadá na zem, tak to je jenom taková prostě nicotná etýtka, no, tak jako by tohle zrovna bylo na kobyle. Nějak mě tam ten den nešla karta, ale to jsou malé věci. To prostě dokud ty pády končí v laně, tak je to fajn.
7: Nejseš obouchanej dneska ještě z toho?
8: To trošku jsem, ale zas nic fatálního, nic prostě. Uvidíme, jestli v neděli poběžím běh Teplickýma skalama, tak se na to aspoň budu moc vymlouvat, že mě bolela prdel.
7: Já totiž přemýšlím, jestli kdyby se stalo nějaké neštěstí na nějaké akci nebo na nějaké expedici, jakože já samozřejmě horolezecké expedice nepodnikám, jestli by se to potom nějak nepromítlo do dalších věcí, co dělám, jestli bych se třeba víc nebál, nebo jestli bych nějak tu smrtelnost svojí vlastní nějak víc nespracovával. Já jsem teď zrovna koukal na film, kde freeskierovi zemřela partnerka a on se do toho vlastně vrhnul o to víc po hlavě a všichni ostatní říkali, že jezdí na hraně nebo za hranou a že to jako zpracovává takhle a že se o něj jako trochu bojí, nebo naopak, jestli se někdo prostě třeba nezatáhne a nedá si nějakou pauzu nebo tak, no, takhle o tom přemýšlím.
8: A to jako na žádnou pauzu není čas, prostě tak jsme tady, že jo, asi já i hodně díky Jardoj, tak prostě je mojí povinností stát na tom plynu, no. Já věřím, že on by si to takhle přál a ten Adržbach, ten přesně nabízí tuhle tu příležitost nějak si hrábnout do těch emocí, ale jo, tak jako je to prostě těžký na zpracování, ale prostě jako to, že my lezeme do těch hor, kde prostě to objektivní riziko je vysoký, tak prostě se na to nemůžeme vymlouvat. Prostě jednou jsme se na to dali, tak bychom to měli dohrát, no.
7: Připomněl bych ještě tvůj výstup s Márou Holečkem na Barunce, kde jste zůstali hodně dlouho viset hodně nahoře a vrátili jste se jako takové kostřičky. Tam to bylo taky trochu ofous, ne?
8: No, tam asi taky nám svým způsobem ta hrana nějak zvonila. Na druhou stranu prostě fyzicky jsme na tom byli dobře. Samozřejmě to počasí, to nám věru nepřálo, ale ta víra v ten dobrý návrat nás neopouštěla. Nakonec se to přesně v dobrý obrátilo, takže na věci špatné pro ty dobré zapomínám. No.
7: A pamatuješ si nějaký moment, kdy tě nějaká dobrá víra právě opouštěla? A nebo zůstáváš nějak prostě pozitivní a dokud to jde, tak to jde a jako nezatěžovat se třeba příliš nějakými obavami, co bude druhý den, co udělá počasí a tak, jak to máš?
8: No tak jako obavy to s radostí nechám jiným, ne? Tak prostě jak já říkám, jo, že nás nikdo nenutí do těch hor líst, my do toho jdem prostě vědomně, prostě s tou vírou, že to máme rádi, že nás to nějak naplňuje a pak prostě musíme dělat maximum, proto jsme na to dobře připravení, jsme dobře natrénovaní a aby jsme tam nějak jakoby skuhrali, na to není čas, no. Prostě hrajem o minuty, hrajem o každou dílku a děláme, co můžeme, no. Tak jako mockrát to vyšlo, bohužel už to párkrát nevyšlo, ale bolí to, ale tak to je.
7: V čem jsou specifické prvovýstupy dneska ve vysokých horách?
8: Tak prostě prvovýstup ve vysokých horách, když se bavíme prostě o Himaláji, Karakoramu, nevím, třeba Andách, tak prostě je tam prostě ta míra rizika. Už vlastně, že za sebou máme nějakou jakoby éru špičkového výkonnostního alpinismu, hlavně který se nějak vyvíjí. Že dřív byly prostě obrovský vojenský organizovaný expedice, který dokázali v podstatě, jak se to říkali, to, co nedokážeme prolíst, to dokážeme probít, že jo, tak vznikaly odvážný, báječný směry. V podstatě stejně jako sedíme tady v Adržbachu, takže první prostě se vyžerou ty nejatraktivnější, nejlogičtější směry. Já nechci říct, že na nás už toho zbylo málo, ale jako do určitý míry to přebraný je, takže my musíme prostě třeba prostě tu akceptaci k tomu riziku přijímat možná o něco větší. Teď prostě samozřejmě všechno lezeme alpsky, že jo, prostě expediční styl, prostě ten je za náma.

0: někde online. Změní se něco pro tebe?
1: Tak já věřím, že se toho určitě hodně změní, ale tak na dítě se moc těším, že jo, přece jenom už taky cítím, že duch slábne, nohy klesají a je na čase, aby to někdo přebral. A teď vůbec zpětně v těch peripetích jsem vždycky třeba Háčkovi záviděl, ty jeho caparty, jak na něj doma čekají, jak se na něj těšejí, bez ohledu v jakým kondici, s jakým výsledkem se vrátí a pak si to douží do skal, takže já věřím, že to bude prýma čas.
0: A tvoje partnerka je taky leskyně, já nevím, snad můžu říct, kdo to je, jak se jmenuje, posluchači Casablanky ji znají, protože byla u nás ve vysílání jako hostka taky, a to když vylezla na Gašerbrum minimálně jednou při téhle příležitosti, takže to bude jako zaděláno na lezeckou rodinu nebo na další lezeckou generaci, jo?
1: Ale já doufám, že si vybere nějaký, jakoby, jak říkáme v Krkonoších, kalejší zaměstnání, nebo třeba mě by se líbilo, kdyby dělal atletiku nebo běžecký lyžování, ale hlavně ať je spokojený a uvidíme, jestli k tomu horolezení ho to zavane.
0: Pijou horolezci hodně? Nebo všechny historky chrabré, co jsem slyšel o tom, jak do noci bylo bujaro a ráno se šlo líst, jsou třeba, nevím, buď věc minulosti, anebo věc jenom jedinců?
1: Tak já bych si nedovolil nějak generalizovat. V současné době to lezení prostě se transformuje do v podstatě špičkového výkonnostního sportu, tak tam si myslím, že ten alkohol nemá prostor. Troufám si říct, že hodně těch kruhů, co tady ty se rozhlídneme a vidíme, jaká odvaha a jaká v podstatě až takový, co bych použil za termín, no tak jakoby...
0: Jako bláznoství?
1: No to ne, ale prostě taková sveřepost vedla k tomu, aby prostě tam byly natlučený, tak možná nějaký to pivo stimulovalo tyhle vlastnosti, ale určitě s tím alkoholem bychom to neměli přehánět, i když svým způsobem to k tomu trošičku patří, ale jenom vyloženě rozumný míře.
0: No je pravda, že to sportovní lezení jako fenomén dneška, to je někde úplně jinde. Jak si všichni hlídají váhu, jak se řeší jako parametry, jak kompetitivní je to disciplína, ať už vevnitř na umělých stěnách nebo venku, tak to je zase jako celý nový svět, který nabral v posledních, nevím, dvou dekádách třeba, možná třech, jako velké obrátky. No,
1: no a to je báječný, v podstatě jakoby vlastně tahle snaha těch sportovců, těch závodníků posouvat ty lidské limity na maximum. Prostě takový ekvivalent atletiky a sportovnímu lezení obrovsky fandím. Tyjo, Adam Ondra, který prostě je v podstatě takovej Emil Zátopek, že jo, tohle sportu, tak je to báječný. A já se tam snažím okoukat nějaký věci a věřím, že i ti borci, kteří závodějí v těch svěťácích, tak občas zajedou sem do Adržbachu. Možná ze začátku z toho můžou být trošku vyděšený, ale pak tu svoji dovednost dokážou uplatnit i v těchto krásných věžích.
2: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave. Expedice.
0: Co je tady? Motáme skalama. Cože? Hledáš cestu? OK. Pokračuju za tebou, jo? Hledá se cesta ke králi.
3: No, tak
0: koukáme na krále. Kudy to polezeme nahoru?
1: A tak lezeme starou cestou prvovýstupců, takže ta v podstatě sleduje ten nejdominantnější komín, kterým je v podstatě ta věž krále rozpůlená, a takže touhletou diretisimou na vrchol.
3: Pavel půjde druhý, já nevím, jestli to vylezu na kusovku, nebo jestli se doberem v tom v polovině. A vezmu si prostě nějaký materiál, protože pak Pavel nebude... Ty máš, co máš, máš reverzo nějaký?
4: Jo.
3: Jo, že bychom Pavla ať si slaním a... Já jsem jenom
0: tak.
3: Jo, mám něco říkat.
0: Přidává se k nám Hubert. Čau, Huberte.
4: Ahoj, ahoj.
0: Který dopomůže tomu, abych se tady mohl vůbec o něco s nima pokusit. A uvidíme, co to bude.
2: Expedice. Letní speciál podcastu Casablanca na Radio Wave. Expedice.
0: Gipfelbuch Král, 26.8.2026, Stará cesta, Hubert Pavel Radar, z ní zápis ve vrcholové knížce. A po ní následovalo slanění.
1: Vrchol Krále byl vlastně první dostoupená věž v Adržbachu. Tady se začaly psát a teď se začaly odvíjet ty bohaté dějiny adržbašského lezení, takže začal jsi vlastně na tom asi nejideálnějším místě a teď můžeš pokračovat dál.
0: Kolik to má kruhů? 4 po cestě nahoru?
1: Ne, Pavle, jsou tam 3 kruhy, ale zbáječně. Je to jako velmi specifická komínová technika, pak se tam i občas dá žabka, prostě velmi charakteristická cesta pro Adržbach a poradil jsi si s ní báječně.
0: Ty jsi mě průběžně podporoval a chválil, že prej lezu jako Adam Ondra tam padlo, tak jsem nevěděl, jak moc si ze mě děláš srandu, asi hodně.
1: Že slez s takovým nadšením a entuziasmem, který je příznačný pro výkony Adama Ondry. Takhle bych to
0: jo. Jo, já na to teď koukám pořád, tomu ještě nemůžu uvěřit, že jsem takovouhle věž vylezl a nikdy jsem nelezel tolik ani za dama v tom komíně, když jsem se pídělkoval nahoru, tak jsem jako nikdy asi tolik nevyužíval záda při lezení, protože jako ze stěny to samozřejmě neznám. Na překližce tohle člověk úplně nenatrénuje běžně a hodně mě to bavilo teda.
1: Já jsem moc rád, že se ti to líbilo, že tady vlastně nám Král umožnil se na něj podívat a jo, tak kobínový lezení, že jo, to neodmyslitelně patří k Adržbachu a jo, je to náročný, je to mnohdy odvážný, ale o to si pak víc užíváme, ten rozhled z vrcholu.
0: My jsme měli nahoře takovou idylku, svítilo sluníčko, vítr foukal sice dost na to, abych natáčel, ale ne dost na to, aby to bylo nějak nepříjemné.
1: Ty vrcholy v Ádru jsou často mnohým podobný těm horským vrcholům, protože jsou prostě vykoupený tím nasazením, úmorností, strachem a Adržbach to jsou v podstatě takový mikrohory a jsem tady rád za každou věc, že bych si vyloženě pamatoval nějaký vrchol. Těch bylo nespočet, ale teď je tady nevysolím, nebo jako ty pocity tam.
0: A nemáš nějaký, jako že vylezli jsme na Mučukyš a tam jsme si říkali, ale musíme rychle dolů a pamatuju si z toho takový pocit, že to je jenom prchavá věc, ten vrchol, nebo něco takového, jako no, i v těch velehorách?
1: Ne, tak určitě, tak tady prostě je to natěšení na ten vrchol, tady víme, že v podstatě už nás žádný martýrium nečeká, zatímco prostě v těch horách, tam je to odlišnější oproti těch skal, že prostě je to klišé, ale na tom vrcholu jsme jenom v polovině cesty, musíme ještě se dostat ve zdraví dolů, tak stejně tak, jak tady na náměstíčku pod Králem jsme si podali ruku až dole, tak i na těch horách to končí až dole.
0: Kde by si vlastně dneska doporučoval lidem začít? Dejme tomu, že nás teďka poslouchá někdo z posluchačů, posluchaček, kdo nikdy nelezl, ale láká ho to třeba proto, že se mu skalní lezení líbí, jak to vypadá na fotkách, na videích, jak vypadají ty skaly jako samotné, ale zatím kolem nich jenom chodil. Tak kde by měl vlastně začít? V horolezeckém oddílu?
1: No, to v ideálním případě Český horolezecký svaz má pod svojí kuratelou nespočet velmi dobře fungujících horolezeckých oddílů, takže snažit se prostě využít tyhle služby nebo prostě starší zkušení kamarádi. Jo, opravdu to speciálně to pískovcový lezení má v sobě celou řadu specifik, ať už jak se bavíme o té tradici, tak prostě je to do určitý míry na nebezpečný tak je dobrý, aby vás v těch začátcích provedl někdo zkušený. Mm-hmm. Dělat to tak jako pokus omyl, to si myslím, že na to je ten život křehký. Ale ne, a tak hlavně i ty, Pavle, zmiňoval, že ty seš člen ČHS, tím pádem vlastně tady můžeš realizovat tu horolezeckou činnost stejně jako já, protože že ČHS, Český horolezecký svaz, nám vůbec umožňuje tím, že přispívá na fixní jištění, tím, že vlastně s místníma municipalitama, s ochranáři přírody, s HKO vyjednává vůbec ty výjimky, protože my to tady nemáme daný od Boha právo líst, ale prostě ČHS nám to vyjedná, takže je fajn být součástí tohodle svazu.
0: Když jsme vylezli nahoru, tak si recitoval kus Erbena na Králi a po cestě sem, když jsme přijížděli do Adru, tak na sedadle spolujezdce, když jsem si tam sedal, tak tam byly položené dopisy Olze, takže máš takový jako literární background vlastně.
1: No to já si nemyslím, že bych měl nějaký background, ale tak jako rád čtu, no, tak prostě baví mě to.
0: Verše z Erbena z tebe vypadly úplně, jako mi to přišlo spontánně, že máš pod kůží nahoře,
1: no,
0: na Králi.
1: Ale tak tady ten kolem lesa pole lán, tak když se tady podíváš do kraje, tak to snad je úplně v tobě evokuje, že jo, tuhletu asociaci.
0: Takže horolezci nejsou gumy, co jenom lezou, ale taky čtou.
1: Já si myslím, že to jsou velký gumy, ale tak jako čtou. Gumy, co čtou.
0: Pojďme vyrazit zpátky.
3: No, teď tady optimalizujeme ten cestu, a jsme tam záhy. Tak tady taky ne? To jsou pasti.
0: Past vedle pasti.
3: Musím ještě.
1: No já ti to mám, Pavel.
0: Je dobrý, to já si to dám do kapsy.
3: No a tohle je nejnebezpečnější okruh.
0: Teď jsme u dřevěného žebříku a protože dva dny předtím pršelo, tak já zandávám nahrávadlo, abych se držel oběma rukama.
3: Jo, to je vážná cesta, to je komín, jo, super.
0: Tady jsme v krásném protisvětle narazili na další lesce během toho, co se stupujeme. A teď teda sluníčko akorát líže ty vršky, těch skal nad námi. A každá cesta vypadá krásně, ale tohle bylo parádní. Máš tady vlastně něco, co jakoby nevylezeš?
3: Nespočet cest tady nevylezu, to je...
0: Jakože si na ně netroufáš?
3: No jistě, že, tak tady jo? Jsou to, no, mnoho, ale tak...
0: Nedrásá tě to nějak?
3: To víš, že mě to drásá, tak pořád se snažím ukusovat nějakou další, ale pořád toho tady je víc, co nevylezu, než co vylezu. Já jsem takový lezecký promiskuita tím, že hodně jako lezu v Labáku, v Ráji a pak tady v tom Adržbachu, tak zase třeba vždycky... Hej. Vlastně ale nerozlezu nikde. Ne, ale dobrý den, ahoj.
0: Dobrý den, ahoj.
4: A tak byli nějaký nabíška, nějaký tam nabíčka, toho žasla. A všichni tam chodili do Peřovek a ona normálně v malém košili jenom. Bo to dělá holka takový červený tvář.
3: Karolina Grohová.
4: A ona je, jo,
3: ale jezdí laufy.
4: Brácha je z Liberce, ne? Nebo
3: ne, ne, myslím z Krkonoš.
4: Všichni?
3: No, no, no.
4: Ale že jo?
3: No.
4: On dělal, no, je dobrý tak... brácha, nebo to seš ty?
3: Ne. Jsem já.
4: To je on.
3: Ne,
0: ale on je dobrý.
4: Pojď ti musím zeptat, abys nebyl zavolal.
0: Na chvilku jsme se zastavili u starých borců v kempu. Bavili jsme se o Radorově Segře. Chlapí říkalo, a ona má bráchu, ten je dobrý.
3: To myslela Standu. Ten je dobrý. No.
0: Vracíme se do Adru, do vsi. Restaurace na dohled. A akci máme za sebou. Já teda hlavně děkuju moc, že jsi mě takhle vytáhl na věž, na kterou bych si nemyslel, že se někdy se mi podaří podívat. Teda podívat se není ze zora, no.
1: Pavle, zvládl to s citem pro věc, takže pro mě to byla radost. Já děkuji, že jsem tě mohl doprovodit.
0: Já se vydám na začátek Teplického horolezeckého festivalu. Tak díky moc, že jsem s tebou mohl dnešní expedici natočit a tím vlastně celou letošní sérii uzavřít 4 různých výletů, každý pes, jiná ves a všechny krásné. Tak děkuji moc.
1: Hele, já moc děkuji, bavilo mě to a těším se na viděnou ještě na festiáku.
0: Měj se dobře, ahoj.
1: Ahoj.
0: A loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u dalších dílů Casablanky a expedice tímhle uzavíráme. Tak díky, že jste poslouchali, mějte se krásně, ahoj.
2: Expedice. Letní speciál cestovatelského a outdoorového podcastu Casablanca na rádiu Wave. Expedice. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a ve všech podcastových aplikacích.

0: that even true?
1: Český rozhlas. Radio Wave. Děláme vlny. Děláme vlny.
2: Radio Wave. Just because.

0: Starter. Starter. Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte k tomu nejkrásnější videoklip. Zahrajte si na vybraných festivalech a na Starter Showcase. Pošlete nám svůj song a sledujte, jak stoupá v hitparádě na wave.cz/starter.
0: Starter. Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.
6: Ahoj, tady Bibione. Posloucháte rádio Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Pleják.
0: Pleják. Horečka páteční noci na rádiu Wave.

0: Pleják.
1: Pleják. Hity místo algoritmu. Hity místo algoritmu. Každý pátek od 8 večer na rádiu Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják. Horečka páteční noci na Rádiu Wave.

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
2: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
2: Rádio Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Čau, tu Denis alias Fakult. Prajem vám bohom požehnaný den. Počúvate Rádio Wave.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: On chtěl by feed, posílá beatback. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.